0: Nejdřív dát do pořádku organismus a potom budete mít energii a základ pro to, aby jsme mohli řešit jako vaše vztahy a další věci, ale prostě jít proti proudu tím, že jako nebudete mít režim, rytmus a pohyb a u toho se snažit dát do pořádku jako duševní a vztahové věci, tak je jako nesmysl. Takže psychologický stres, fyziologický stres, potom organizační stres. Stres, který vychází z toho, že mám třeba chaos v tom životě. A nebo v tom, že se snažím stihnout něco, co nejde stihnout. Prostě, že něco na rovině organizace je přehnané, buď v tom, že je to příliš sešněrovaný a je toho příliš moc a nedá se z toho uniknout. Nevyváženost na stranu toho přesycení organizačního v životě, takže když tam chybí ty nádechy, které můžou být různě časté. Člověk je pořád ve vleku, musí něco. A nebo má ten dojem, jo, tohle je často předmětem těch diskuzí. Opravdu něco musím, anebo jsem něco přijal, že musím. Kdo to vlastně chce? To je často důležité vyjasňování. Lidi často si naběhnou do šíleného způsobu života, protože věří něčemu, co nakonec zjistí po letech, že vlastně to mohlo být úplně tak jinak. Ale z druhé strany, organizační stres vychází někdy z toho, že prostě si neumíme zorganizovat věci. Že neumíme tomu dát řád, že neumíme rozlišit, co je podstatné pro nás dělat, co není podstatné pro nás dělat a necháme se vláčet tím, co tak jako přijde. Tohle bývá teď velmi složitý pro mladý lidi, tím, že jsme zahlcení podněty na internetu, každý, kdokoliv si myslí, že s váma bude mluvit, tak vám napíše a může, máte tisíce lidí, nebo stovky většinou, kteří vás mají třeba na Facebooku nebo tak a kdokoliv z nich vám může napsat kdykoliv. A najednou vám za den napíše třeba, já nevím, 10, 20, 30 lidí. Prostě je to složitější, než to kdysi bylo. Máme daleko víc podnětů a udržet si režim a vůbec ho vytvořit, tak je velmi těžká. Hodně lidí se nevytvoří tyhle návyky, jak dát dnu strukturu. Návyk si na to nevytvoří až v podstatě do rané dospělosti a potom je samostatně fungovat a nevědí jak. Takový jako chaos, který vychází z takovéhle organizační jako neschopnosti a nedovednosti. Nikdo nás to systematicky neučí vlastně. To samotný o sobě je potom stres, protože vy třeba, pokud jdete až moc v přítomnosti, tak třeba někdo vám zavolá, vy řeknete, aha, jo, mám čas, jdete s ním mluvit a pak zjistíte, že nemáte čas jako na nějakou jinou věc, kterou jste měl v kalendáři nebo kterou máte dělat do hodinu potom nebo ani nevíte, že tam byla. Najednou zjistíte, že máte tři věci najednou a že jo, a už to je samotný jako zátěžující. Přesunete to a vlastně neustále řešíte to, co zrovna se vynoří a nemá to žádný jako hlavu a patu a v tu chvíli vlastně neustále jste buď pod tím, že něco budete ignorovat a vědět, že někde to tam jako hnije, což je stres, protože prostě víte, že to tam je. A nebo se budete snažit to všechno stihnout a to někdy jako z hlediska časoprostoru prostě není možný. Takže to je organizační stres, který dnes hodně vnímám u mladých lidí zvlášť a který udělá hodně, protože vede potom k takové nevyváženosti. Oni někdy se hrozně snaží, postaví se do aktivity, jsou hyperaktivní chvilku a potom úplně padnou ve vyčerpání a dlouho se nedá nic, hromadí se jim mezi tím věci k řešení, pak se zase zmobilizují, když se začnou jako si přímo, že realita existuje a musí ji řešit, zase se posnaží chvilku, ale je v tom chaos a potom zase padnou. Jo, a je to prostě takový jako nahoru a dolů, ale je to hasení jako ohňu neustálý.
1: Tohle všechno, o čem jsme mluvili, Marku, tak jsou projevy stresu, které asi můžeme běžně vidět kolem sebe. Zajímalo by mě, jestli se o stresu dá mluvit i v duchovní oblasti. Víš, když se budeme bavit o životě člověka, který má vztah s Bohem, tak jestli i do téhleté oblasti, do téhleté sféry života může vstoupit stres.
0: Samozřejmě, velmi snadno. Já nerad rozlišuju život na duchovní a v ostatní, takže pro mě všechny tyhle oblasti, o kterých jsem mluvil, jsou duchovní. To, jak zacházím s emocema svýma a s emocema druhých, tak není pro mě neduchovní věc. To, jak když prostě pracuju s lidma, kteří hodně trpí, tak to pro mě je duchovní otázka. Je to otázka toho, jak vidím utrpení ve vztahu k Bohu třeba a svoji roli ve vztahu k utrpení lidí kolem mě a tak dále. To, jak mám organizovaný den a nakolik ho mám nebo nemám a nakolik mám řád v životě, je duchovní záležitost. To, jak zacházím se svým tělem a jak ho vážně beru a respektuju to, že má svoje limity, to je taky duchovní záležitost. Takže vlastně všechno, o čem jsme mluvili, pro mě z nějakého hlediska je vlastně duchovní téma. Ale potom jsou tam ještě specificky duchovní otázky, které můžou mít dopad na to, zda a jak prožíváme stres. To je otázka vyváženosti a nevyváženosti v duchovním vnímání věcí. Pokud například vnímám Boha jako někoho, kdo hlavně chce, abych podával výkon a abych držel hubu a krok, tak tu chvíli je to duchovní otázka a můžu si z Boha udělat otrokáře, který vlastně mě nevnímá, který mě má jako jednoho z mnoha, chce po mně nějaký výstupy a nastavím si život tak, jako kdyby nemohl odpočívat třeba, nebo nemohl brát vážně to, že někdy na něco nemám, nebo jsem prostě vyčerpaný, nebo není důležitý, jak se cítím a podobně. A vytvořím si díky duchovně nevyváženému vnímání Hospodina, tak si vytvořím velmi stresovou situaci. Jo, to se propojuje třeba s otázkou toho, zda jsem opravdu schopen vnímat to, že Bůh mě miluje a zda mám dojem třeba, že mě miluje tehdy, když budu velmi šikovný anebo neustále aktivní a podobně. To jsou duchovní otázky. Takže snaha zasloužit si Boží lásku a Boží přízeň tak je někdy velkým zdrojem stresu. Snaha ukecat Boha nebo donutit ho k něčemu prostřednictvím toho, že budu nejvýkonnější ze všech, anebo nejvíc mít všechno uspořádaný, anebo jo, prostě my si často obsadíme duchovní hodnotou nějakou věc, která na to první místo nepatří a to vždy sebou nese nevyváženost a vždy to sebou nese zátěž. Možná by nás napadly další oblasti, které souvisí specificky s duchovním životem. Ještě možná řeknu, to zda vnímáme duchovní život jako něco. A to je zase téma nevyváženosti. Já můžu mít dojem, že duchovní život znamená, že jsem pořád s druhýma lidma a věnuju se jim. V tu chvíli je to organizační stres, který má zdroj v tom, že si špatně vykládám to, co znamená být duchovní člověk. A nebo naopak, můžu mít dojem, že duchovní život je o tom být sám a trávit čas s Bohem, jako by druhých nebylo. A všechno si jako vymodlit a vyprodukovat duchovně sám jenom já a Pán Ježíš. A v tu chvíli se odříznu od sociální podpory a od druhých lidí, které mi Pán Bůh dává. A vytvořím si duchovní stres, který vychází z toho, že se snažím být dobrý křesťan špatným způsobem. To je další aspekt. Jo, ale vždy jsou tyhle čtyři stránky propojené.
1: Určitě o tom ještě budeme mluvit, ale ráda bych, aby to zaznělo i tady, byť zkratkovitě. Jak s tím pracovat tak, aby člověk rozpoznal, že je pod tlakem, stojí ve stresu a může hledat, má hledat cestu ven?
0: Asi základ je mít v životě nějaký kontext nebo prostor, který je pravidelný, ve kterým se podívám na to, jak funguju.
1: To znamená pravidelně se zastavovat a reflektovat svůj život?
0: Ano, to zní hrozně banálně, jo, ale to je taková jako maličkost, ale my na tohle prostě zapomeneme, protože máme dojem, že to, co vidíme za toho běhu běžného, takže že tak věci nutně jsou a my někdy, když se zastavíme a rozhledneme, tak vidíme věci jako jiný. Běžný den, zvlášť když žijete vystresovaně, tak vám zúží pozornost a jakoby vy vidíte jenom velmi úzký výsek své reality. Je třeba se umět na ten život podívat trošku jako z vrchu. Já proto rád chodím na vysoká místa, když se dívám do velkého údolí, tak mám trošku podobný dojem, že se dívám takhle do svého života. Tak jo. A my potřebujeme si tohle umět udělat, ať už jednou týdně mám nějaký čas, kde se prostě zastavím a s někým, já tam třeba v rámci své skupinky, s přáteli, kde se prostě podíváme na to, jak jsem žil poslední týden. Co jsem dělal, jaký to bylo, jak to bylo smysluplný, kde tam byl Bůh, kde jsem tam byl já, kam to směřuje. Takový to, že rozložím ten život před pár lidma, o kterých vím, že jim na mě záleží a že jsou rozumní a spolu se na to podíváme. A já se podívám jako na to, jak to mají oni. Tak to je sdílený zastavení, ale právě pak to nemůžou být ti lidi, před kterýma potřebuji ukázat, že toho dělám hodně. A nebo že jsem opravdu jako zorganizovaný, a nebo že jsem opravdu duchovní a podobně. Musí to být lidi, kterým jsem schopen ukázat, jak to je. Proto já u toho často, nebo máme dobrou praxi, že u toho vytáhneme kalendář a prostě si fakt jako řekneme, co bylo. Protože jinak bych měl tendenci udělat nějakou vyfiltrovanou verzi mě, kterou jim předložím, aby oni měli dojem, že jsem jako opravdu výkonný, nebo že jsem opravdu duchovní. Potom myslím, že podobné zastavení úplně ideální je, když umíme si udělat sami také navíc. Ideálně každý den a ono by stačilo 5 minut. Stačí 5 minut se zastavit a uvědomit si, jak se teď cítím. Co se teď se mnou děje, kde se vlastně vnitřně nacházím, čeho se bojím, co mi teď dělá radost, po čem jdu, jak to mám teď s Bohem, jak to mám teď s druhými, co je teď pro mě důležitý, čemu teď sloužím. Jo, a takovýhle jako šťouravý jednoduchý otázky, podívat se na to, kde vlastně jsem duševně, duchovně, vnitřně, fyzicky a tak. Tohle, kdyby člověk udělal aspoň jednou denně, a ideálně dvakrát, jo, třeba ráno a večer, nebo uprostřed dne a večer, nebo tak, tak si daleko víc uvědomíme, co se děje a máme zpětnou vazbu a nic moc by nás to nestalo. A těch 5 minut není hodně, to je většinou ten čas, co stejně strávíme snahou utíct od stresu tím, že brouzdáme po Facebooku nebo po Instagramu, anebo si šťouráme v nose, jo. Jo, tak je to o tom tomu prostě dát ten čas.
1: Jenom se člověk nesmí pak vystresovat tím, co zjistí.
0: Myslím, že lidi se tomuhle

Podřízenost ženy muži. Jde jen o historický podmíněný příkaz nebo boží stvořitelský řád? Možná je odpověď ještě jinde. Jak to apoštol Pavel myslel, hledá kazatel Jiří Hurta ve svém výkladu prvního listu korinským v 11. kapitole. O tom, proč jsou muži i žena závislí na sobě, navzájem a především oba na Bohu, se dozvíme v dalším dílu pořadu Studna slova dnes v 7.45.

kolik dveří, kolik klik. A za každou pokojík jak dlaň, jako má dlaň. Kolik oken, tolik skel, jim každý platil, aniž chtěl svou daň. Jo, svou daň.

0: jsem taky kočku.
1: Zahradě kvetou platouchy,
0: slzička se mi leskne v očku.

0: Příjemný dobrý večer, milí posluchači Rádia Proglas, začíná pořad Jak se vám líbí. Od mikrofonu vás dneska zdraví Janis Moras. Naproti sobě vítám a zdravím našeho dnešního hosta, a tím je Martin Čmelík. Ahoj, Martine.
1: Ahoj.
0: Martin je mladý písničkář, když říkám mladý, tak já, co jsem 30 plus, už si to vlastně můžu dovolit, tak když říkám mladý, tak mluvím o jakém věku?
1: Tak je mi 22, no, takže nejsme tak daleko od sebe.
0: No a ty si, no to nejsme, ale přece jenom vlastně už jsou to trošku jiné dekády. Já třeba teďka, když si jako vzpomenu, o čem jsem přemýšlel, nebo eventuálně i o čem jsem v té době psal, tak mi to vlastně trošku připomínáš. Ale řekl bych teda, že seš jako dost zralejší.
1: Děkuji.
0: Nicméně, ve svých 22 jsi vlastně teďka muzikantem na volné noze.
1: Jo, ano. Nějak tak bych to řekl. Vlastně oficiálně jsem se teď od března začal jako živit hraním a jsem za to rád, protože vlastně dělám něco, co mě naplňuje.
0: Budeme se o tom určitě bavit. Každopádně sešli jsme se proto, abychom představili tvoje nové album, respektive album projektu Martin Čmelík a Basket, nebo And Basket. Album se jmenuje Krasosmutky, vyšlo vlastním nákladem v roce 2023 a bavíme se tedy vlastně o solovém projektu, o solovém albu, anebo o kapelním?
1: No, to je dobrá otázka. Já myslím, že je to takový kompromis. Ta iniciativa byla vlastně moje, nahrát si tak nějak písničky, který jsem tak nastřádal za ty roky, co třeba hraju. A chtěl jsem si tam právě přizvat takto kamarády, které jsem hlavně poznal i při pouličním hraní, při baskování, a nahrát si s nima takto CDčko. No. Takže je to tak půl na půl. Určitě na tom taky mají velký podíl hudebně a takto.
0: Budeme si poslechnout teďka první ukázku a pak si o tom popovídáme třeba trošku víc do hloubky, trošku víc do detailu. Pustíme si skladbu s názvem Vzbudím tvou duši.

0: Úvodní skladba dnešního pořadu se jmenuje Vzbudím tvou duši. Povídám si dneska s Martinem Čmelíkem, mladým písničkářem a baskerem. O tom, co je basker, někteří možná nevědí, si budeme ještě povídat. Baskerem z Valašska, který vlastně se u nás v Brně, v brněnském studiu Rádia Proglas, zastavil na své poměrně daleké cestě až od někud od Lipna. Tak a mě by zajímalo teďka ještě, než si budeme povídat o tom, proč takhle cestuješ, co tam děláš a tak dále, tak je to první album, které vydáváš ve svých 22 letech?
1: No jo, je to vlastně úplně první album, takže taková vlastně takový předěl pro mě.
0: Veliká zkušenost.
1: Jo, určitě.
0: 12 nových písní, skoro všechny jsou tvoje autorské, výjima dvou.
1: Jo.
0: Myslím, že jednu z nich dneska uslyšíme.
1: Jo, dnes uslyšíme Rubikon, teda jakoby hudba je moje, ale text je vlastně zhudebněná báseň od mojí kamarádky Lenky Gelnarové.
0: Lenka Gelnarová, která teda napsala text ještě ke skladbě...
1: Můza. Jo.
0: A tu, pokud by chtěli posluchači slyšet, tak si musí objednat tvoje album, které se jmenuje Krasosmutky, jak už jsem říkal na úvod, což evokuje... jistý pojem, který možná někteří posluchači znají. A já jsem si přečetl v nějakém rozhovoru, že máš rád Bohumila Hrabala, takže tě takhle navádím na odpověď vlastně.
1: Ano, no, určitě Hrabal mi byl takovou inspirací při tom vybírání názvu a je to asi tím, že to album propojuje taková melancholie, ale ne úplně nějaký jako smutek, spíš právě taková ta hezká melancholie a hrozně se mi právě líbí ten Hrabalův jako pojem krasosmutnění, který to tak pro mě tak nějak vystihl. No.
0: Ty tam máš jeden odkaz na Hrabala ještě v jedné písni.
1: Ano.
0: To je ten jeho pojem Pábitele.
1: Jo.
0: O tom tam zpíváš. Nicméně ty krasosmutky jako název. Tam vlastně není píseň jako s tímto názvem.
1: Není.
0: A není tam vlastně ani to slovo, myslím, nikde v žádném textu. Jsou tam ti pábitelé. Ale přesto si tak nazval vlastně celé album. Podle tebe vystihuje náladu tady víc než třeba titul kterékoliv z těch písní.
1: No, jako ještě určitě byly různé myšlenky, jako Pohladí duši nebo podle písně Rubikon. Ale
0: tam by ses možná pletl
1: s jednou
0: kapelou, takže...
1: No, takže nakonec právě ty krasosmutky, my to tak nějak propojili, no, i když tam nejsou obsažené.
0: Když už jsi zmínil Rubikon a sice dvakrát, tak si ho pojďme teďka pustit.
1: Jo.
0: A jenom zopakuji, že text, který napsala Lenka Gelnarová.
1: Ano.

0: Dozněla píseň Rubikon, hudba Martin Čmelík, text Lenka Gelnarová. Martin Čmelík je hostem dnešního Jak se vám líbí. Je to vlastně návrat ztraceného syna tak trošku tady do Brna, protože ty ses v Brně narodil, ale už jako dvouletý ses odstěhoval na Valašsko. A aktuálně tady bydlíš v Leskovci u Vsetína. A mě napadá, že z té oblasti je vlastně poměrně známý muzikant, písničkář, autor Jan Žamboch. Mm-hmm. A neříkám to jenom tak, abych se pochlubil, že to vím, ale i proto, že on nějakým způsobem se podílel na tom albu, tak mě by zajímalo, jakým.
1: Jo, no to pro mě byla asi taky jedna z takových pro mě velkých zkušeností. Jakoby Honza asi úplně ne produkcí třeba alba, na tom se podílel kamarád Karel Hajdík, ale přispěl nám určitě jako takový poradce a zkušený člověk. Vlastně i album jsem nahrál na jeho kytaru. A celkově tak nějak si myslím, že v dost věcech mi i poradil skrz jeho zkušenosti, které má. A taky to pro mě byl takový jako krásná zkušenost vlastně, že někdo, jehož písničky mám rád, tak tam byl v tom studiu a třeba vlastně se zajímalo ty moje písničky a dal tomu ten čas, tak za to jsem jako vděčný dost.
0: A jak k tomu došlo? Ty jsi ho třeba kontaktoval, nebo jste se znali, nebo to bylo přes někoho dalšího?
1: No, já jsem Honzu kontaktoval právě přes Karla Hajdíka, který má studio a u kterého jsme nahrávali, on se s ním teda nějak znal a vlastně mi říkal, ať Honzovi klidně napíšu, že je takový jako otevřený. A tak jsem se s ním takto vlastně potkal, no. A tak vlastně ani to nebylo přes někoho, no. Že jsem mu sám napsal a Honza nějak jako tomu dal ten čas. A takže to vzniklo trochu i spontánně vlastně, no.
0: Takže zmíněný Karel Hajdík, který spolu s tebou stojí za produkcí, stojí tedy i za mixem a masteringem spolu s Dušanem Trličíkem a nahrávali jste ve studiu Vals.
1: Jo, myslím Vals Records. Já taky to občas komolím, to se jim omlouvám. Ale...
0: Každopádně na Vsetíně.
1: Jo, ale stojí to tam za to určitě.
0: No tak jo, tak pustíme si další ukázku z alba, které jste nahráli ve studiu Vals. A je to skladba s názvem Mizíš a tam tedy si autorem textu i hudby.
1: Ano.

0: Skladba Mizíš právě dozněla v dnešním Jak se vám líbí. Povídám si tady s Martinem Čmelíkem, který k nám zavítal na své cestě od Lipna do Leskovce na Valašsku u Vsetína. Jel si tam baskovat, což je sloveso od podstatného jména Basker. Basker a je to vlastně basking a je to v podstatě, jako někteří možná neznají ten pojem, ale je to v podstatě v tom dobrém slova smyslu potulný muzikant nebo trubadur. Prostě,
1: no, že? Vlastně z historie to tak je. No. Dělal jsem na toj seminární práci ve škole a jo, z historie, že jo, trubaduři, minesenžři.
0: Truvéři, prostě parta muzikantů, kteří jo. V podstatě nahrazovali v té době internet, nosili zprávy z provincie do provincie. A... No a to dneska děláš ty teda a jak se to, když teda si psal tu seminární práci, tak musel si tam třeba zohledňovat, nebo psal si tam o tom, jak se ta funkce proměnila vlastně, protože v té době to opravdu plnilo i tuto funkci, kterou jsem teďka zmínil, ale dneska, když to nepotřebujeme, tak jakou to má funkci pro tebe a třeba i pro posluchače?
1: Jo, no já si myslím, že do jisté míry to má i takovou jako terapeutickou funkci, že se mi na tom právě líbí i to, že můžu jakoby těm lidem, které to zaujme, tak předávat takovou radost, jo, třeba jim zlepšit den a i takhle potkávám pravidelně lidi a třeba jedna paní po mně chce vždycky, ať jí zahraju její oblíbenou písničku, kterou poslouchal její syn, než jako umřel a vždycky to třeba tak dojme, když ji zahraju a přijde mi, že je to právě i takové terapeutické. No,
0: no a to teď se bavíme o písničce třeba konkrétní, kterou to je asi převzatá, není tvoje.
1: Ne, není moje, ne.
0: Což asi znamená, že se na určitá místa vracíš, když ti někteří lidé žádají o stejnou písničku. Takže máš už třeba, jak dlouho to děláš, dejme to?
1: Já hraju tak 2,5 roku.
0: Mm-hmm. Takže
1: to je jako pouliční.
0: Za tu dobu už jsi trošku objel republiku.
1: Jo, hlavně hrávám na Moravě a fakt mám takovou jako síť mých oblíbených měst, kam se jako vracím a občas teda si dělám i výlety takto do zahraničí, třeba do Španělska nebo Německa.
0: No a tady v Česku třeba, která místa máš rád, kam se rád vracíš?
1: Jo.
0: Kde se hraje dobře?
1: Tak mám rád určitě Olomouc a pak třeba Šumperk nebo Opava. Mám rád i takové menší města, kde na to lidé třeba nejsou tolik zvyklí a baví mě vlastně tam přijít s něčím takto trochu novým.
0: A co baskování v Brně?
1: Jo, tady se taky jako občas objevuju a teď teda tolik ne, ale určitě tak na Svoboďák

0: I v podchodě jsem asi strávil s kamarády hodně času, takhle, když jsme třeba čekali někde a chtěli jsme si zahrát. Takže jo.
1: A když říkáš s kamarády, je to kapela Basket už?
0: Jo, no, většinu hraní a koncertů hraju určitě s kapelou Basket, ale řekl bych, že ta kapela tak nějak vykrystalizovala právě i z hudebníků, s kterýma takto jsem si chodil poulične zahrát. A doteď mám i okolo sebe vlastně hodně kamarádů, které tak jednou za čas potkám a jdem si třeba takhle zahrát pro radost. A no, takže takový okruh lidí, no.
1: Sešli jste se i ve studiu a my teďka posluchačům nabídneme další z výsledků této spolupráce. Je to skladba s názvem Láska nežádá.

0: Martin Čmelík je hostem dnešního Jak se vám líbí, přijel za námi do Brna, vrátil se tak do svého rodiště. Cítíš tady něco, když tady projíždíš, nebo je to spíš taková metafyzická jenom představa, že to člověka táhne tam, kde se narodil?
1: No tak my tu teda ještě máme byt a bydlel jsem vlastně v Bílovicích u Brna asi nějak ještě před rokem. A takže vždycky, jako když tady přijedu, tak jsou to pro mě takové vzpomínky a asi se mi líbí atmosféra Brna, taková, možná na tom nádraží taková undergroundová trošku.
0: Bílovice, to je vyloženě poetický kraj.
1: To je potom, ano.
0: Tam bys měl na co navazovat. No a když jsme teda, abychom navázali zase na to naše povídání před písničkou, kapela Basque It, ať to teda pro posluchače rozlišíme, je to možná trošku slovní hříčka, protože Basque samozřejmě odkazuje k tomu baskování, Basque It, ale Basque It jako teda koš anglicky možná, nebo tak si jenom jako myslím.
1: No, my jsme to nějak i zkoumali, myslím, že jedna právě, jako bylo víc názvů, ten to nakonec tak nějak vyhrál, ale jeden z nějakých vedlejších významů je i dělat něco s minimálním úsilí, ale co nejlépe, což
0: vás vystihuje.
1: Tak nějak, ten baskerský přístup k té hudbě vystihuje trošku. No.
0: No je pravda, že tam si člověk asi rozmyslí, co opravdu na to hraní potřebuje a co už by byl trošku rozmar, protože jako třeba tonáž, ale jakou hmotnost má tvůj balíček, vlastně tvůj raneček, který si vozíš prostě po republice.
1: No, můj raneček je právě naopak docela velký a furt se zvětšuje, protože se tak nějak vyžívám v kytarových efektech a hraju s loopry, takový smyčkovači. Mm. A takže nevím, kolik má kilo, ale vozím si ho na takovém rudlíku a zatím mě to ještě s tím jako neomrzelo, že jsem to nenechal doma, takže spíš mi roste, ale samozřejmě, když člověk vezme jenom kytaru a jde takhle si zahrát, tak to má taky jako své kouzlo, no.
0: No a setkal ses někdy s nějakými obtížemi takhle při cestování, ať už v dopravním prostředku, nebo potom přímo na místě? To znemožnilo něco?
1: Jo, tak určitě je to takové právě i v těch městech, kde lidé nejsou zvyklí na ten basking, tak je to někdy takové, jako jsou různé příběhy i skrz jako vyhlášky měst a skrz toho, že mnohdy sami ti úředníci neví, jako jak se k tomu postavit, jestli musím mít nějaké povolení nebo nemusím. A takže s tímto jsou někdy takové různé situace. No.
0: A tady při tom pouličním hraní teda, jaký repertoár hraješ?
1: Jo, řekl bych, že hraju takový mix autorské tvorby a coverů ve stylu folk rock. Takže něco, nevím, i hodně mě lidi třeba srovnávají i s Klusem a rád hraju své písničky, ale zároveň i rád jakoby tomu publiku zahraju třeba nějakou, která se jim fakt líbí a znají, že mi dělá takovou radost, když se podívám na ty lidi a teď něco tak zkusím jako a teď vidím, že ten člověk tu písničku zná a že jsem se jako trefil.
0: Jo.
1: To mi taky dělá radost.
0: To jsou ty momenty, kdy člověk cítí trošku zadosti učinění, že jako právě jak říkáš, ten terapeutický účinek, že to má, že prostě tomu člověku se trefíš do noty a uděláš mu třeba pěknou chvíli i třeba celý pěkný den a tobě se to vrací takhle tím přes ten pocit. Ale víš, že mě napadlo to srovnání s Klusem teda v jeho raných dobách nějakým tím projevem.
1: Jo, no, asi více lidí mi to i říkalo, no, takže asi trošku nějaké srovnání tam bude.
0: Přemýšlíš třeba i takhle, jako v nějaké linii, že pokračuješ, že na někoho navazuješ, ať už vědomě nebo nevědomě, jako přemýšlíš trošku teoreticky o tom, co děláš?
1: Jo, jasně, jako jaké mám třeba vzory, nebo?
0: No, a jestli jako cítíš, že jste jako parta lidí, která má nějakou funkci tady jako ve svém životě na té dráze, prostě, že pokračuješ, rozvíjíš a třeba zas někdo na tebe naváže.
1: Jo. No, tak jako určitě pro mě je takové asi to moto, aby ta moje hudba pohladila lidi po duši a takhle jako k tomu tvoření a projevu asi mě hodně inspiruje třeba Johnny Cash, těch zahraničních interpretů a asi se často i spíš než úplně tolik na tu hudbu, samozřejmě taky, aby se mi líbila, tak se dívám i třeba na ten životní příběh těch lidí a že se mi právě líbí i ti umělci, kteří třeba zažili něco těžkého a jsou takový jako třeba vzory s tím, jak ten život nějak zvládali. Tak v tomto asi bych chtěl, no, aby, jak to říct, no, aby ta naše hudba byla zajímavá a nějak předala lidem třeba i něco hlubšího vlastně. No. Mm-hmm.
0: Co jsou taková témata, která tě nejvíc zajímají, která chceš lidem sdělovat? Jako z těch písniček tak nějak čiší, že tě zajímá láska, nebo zajímá, že o ní přemýšlíš, že ano. Různým způsobem k ní přistupuješ, podáváš.
1: Jo. No, tak určitě asi láska je jedno z témat a já teda, když jsem začínal hudbu, tak jsem se přes ní hlavně dostal skrz worship a jako víru. Mm-hmm. Ale vlastně jsem si ty své písničky spíš právě zahrál někde v hospodě nebo na ulici. A jako jedna z těch věcí je, že chci tak nějak dávat takový nenásilný odkaz na naději nebo na Boha. To tam taky nějak mám. Ale zároveň tak nějak jsem se snažil na tom CDčku být opravdový a mít tam tak nějaký všechny ty písničky, třeba písničky o lásce, o něčem, co teď prožívám, protože že asi v mém věku zase člověk nemá nějak milion nějakých úplně hlubokých myšlenek, ale prožívá taky různý pocity. A takže asi ta víra a naděje, tak to je jedna z takových věcí, co třeba chci předávat i skrz tu hudbu.
0: Musí člověk trošku trpět, aby o tom mohl psát, nebo si to dokážeš představit?
1: Ej.
0: Nebo zpracováváš třeba i něco, co jsi slyšel nebo viděl a znáš
1: jo.
0: svých blízkých. Jsi prostě spíš jako sběratel a jako taky kronikář.
1: Jasně. Taku. No já bych řekl, že oboje, že určitě spousta písniček je tam tak nějak ze mě a z toho, co jsem prožil. A asi si s tím taky tak nějak jako hraju, že to trošku jako třeba i pozměňuju. Nebo když je to třeba moc osobní, tak už třeba zas taky se snažím trochu nějak si to filtrovat, jako co ještě pustím ven a co ne. Mm. Ale taky je to vlastně pro mě taková jakoby terapie v uvozovkách to psaní. A pak mě taky inspirují i třeba právě zajímavé věci, zajímavé příběhy nebo přirovnání, které slyším. A to tam taky občas dávám.
0: Řekl bych, že trošku mimo asi všechny tyto kategorie, o kterých teďka mluvíme, je skladba Zacheus v Buči, no. kterou si teďka pustíme, kterou naše posluchači znají už z hitparády, kde se teďka v posledním kole umístila vlastně v první desítce. Tak je to trošku z jiného ranku, asi ano, že jo, takový písničky asi člověk nepíše úplně běžně.
1: Jo, je taková trochu jiná na tom albu, to je pravda.

a ty bzučí, jako by mu nebesa nerozuměla. Ptal se, kde je ten, kdo přišel zachránit ty, kteří

0: Stále ještě si povídám s Martinem Čmelíkem ve studiu. Dneska tady v Brně navrátil se do svého rodiště, cestuje z Lipna na Valašsko. Já to opakuju pořád, protože mě to fascinuje. Přestože je naše republika poměrně malá, tak se dají urazit občas trošku větší vzdálenosti. A obzvlášť teda s tím ranečkem, který si vozíš sebou, jakožto basker na plný úvazek. No a přemýšlíš třeba o tom, co do budoucna jako muzikant na volné noze, jako v zimě, víš, třeba v zimě se těžko baskuje, jako jsou takový, ale jak to je, protože ty se začal, říkáš, v březnu, takže na jaře a první zima tě teprve čeká.
1: Jo, no tak jako já už delší dobu tak nějak si jako chodím baskovat pro radost, nebo taková vlastně to pro mě byla i brigáda, když jsem třeba studoval na Gimplu v Vozovkách a už jsem zažil pár takto i Vánoc a takovýchto věcí. A paradoxně třeba prosinec je taková jako jedna z nejlepších dob na baskování, i když teda počasím, ne?
0: Ale jsou trhy, že?
1: Ale, no a je taková ta vánoční nálada a opravdu lidé tak nějak jsou na to víc ještě naladění než zbytek roku. A teda jako takové nejhorší období je asi ten leden a únor. No,
0: ano,
1: no
0: to. Ano, to jsou takové suché měsíce.
1: jo, to většinou jsem zalezlý někde doma a právě dělám na tom albu a na takových jako projektech, co udělám v teple. Ale pořád vlastně jde odletět i někam, že jo, to zahraničí a tam hrát někde v teplých krajinách.
0: Ty jsi to zmiňoval, že vlastně jsi byl snad už ve Španělsku.
1: Ano.
0: Byl jsi tam už?
1: Jo.
0: Tak nevím teda, jak možná nás v těch severních oblastech úplně ne, ale předpokládám na jihu třeba, to už je docela fakt jako nízko, že by se i v zimě dalo příjemně tam hrát.
1: Jo, jako dostával jsem typy třeba na Portugalsko a myslím na Kanárské ostrovy, teď mi jeden známý, že tam je vždycky jako celkem pěkně po celý rok. A právě v tomto ten basking dává hodně možností i skrze to cestování. No,
0: no já myslím, že jsme dost nalákali posluchače na tvoje album a snad i třeba na to, aby se přišli podívat někdy, když budeš hrát. Pokud by se chtěli přijít podívat, tak mají to nechat náhodě, anebo se můžou podívat na nějakou stránku, kde třeba avizuješ, kde zrovna budeš?
1: Jo, určitě nás můžou najít na Instagramu a na Facebooku, vlastně normálně pod mým jménem Martin Čmelík, anebo Busk It, jako naše kapela a hráváme teda i docela často nějaké koncerty, takže nás nepotkají jenom na ulici, ale i někde vevnitř a tak určitě nás můžou takto najít.
0: Takže Martin Čmelík, ať už sám nebo s kapelou Busk It, organizovaně i neorganizovaně na ulici, Facebook, Instagram, případně YouTube, tam vlastně máte všechny písničky, ano. Si myslím, kdyby si chtěli doposlechnout.
1: I Spotify.
0: Takže můžete když tak Martinovi napsat o CDčko, ať ho máte ve fyzické podobě. No a mě nezbývá než ti poděkovat, takže moc díky za to, že ses tady zastavila. Přeju, ať se velmi daří a ať o tobě ještě slyšíme.
1: Jo, děkuji za pozvání.
0: Hostem dnešního, jak se vám líbí, byl Martin Čmelík, mladý písničkář z Valašska. Představili jsme si jeho debutové, solové, ale zároveň kapelní album Martin Čmelík a Basket. Jmenuje se Krasosmutky. Pustíme si z něho na závěr ještě jednu skladbu, která si myslím úplně vystihuje to, co Martin svojí hudbou chce dělat. Pohladí duši je název skladby, kterou si na závěr pustíme. Loučí se i Janis Moras. Za zvuk děkujeme Romanu Kabelkovi, přeji vám ještě příjemný poslech a pěkný zbytek večera.

hodil bych do žita bedničku dynamitu, vyzval tě na souboj s lepeckou holí.

vzpomínám si na to celkem jasně. Snad to bylo přání, snad úryvek básně, chtěl bych to žít znova naspaměť, že mě jednou nesli na náš

jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.

úžasu směr dlaní k nebi má. Už poznám lásku po hlasu, když rozezní svůj chrám.

tak jako v každém kameni socha na dláto čeká. Tak je i v každém prameni předlouhá řeka skrytá. Řeka, co zkrášlí, zúrodní zemi pod modrou oblohou. Co lidské rty o tom zaspívat dovedou. Řeka, co zkrášlí, zúrodní zemi pod modrou oblohou. Co lidské rty potom o tom zaspívat dovedou. Je světílko v temnotě, když jdeme na kutě, na tváři okouzlující smích. Úsměv je štěstí napsané v očích, je teploučko v duši, na horách sníh. Je teploučko v duši, na horách sníh. Tak jako v každém člověku srdce na lásku čeká, tak jako v každém dalším dnu jsou dobrodružství skrytá. A jako v tváři úsměv krásu vždycky odkryje, je jaro v každém semínku a ve květech je naděje. A jako v tváři úsměv krásu vždycky odkryje, jaro v každém semínku a ve květech je naděje. Je světýlko v temnotě, když jdeme na kutě, na tváři okouzlující smích. Úsměv je štěstí, napsané v očích, je teploučko v duši, na horách sníh. Je teploučko v duši, na horách sníh. Tak jako v každém semínku je skrytý jarní pel, tak jako v každém půl litru je cukr, smích a chmel. A jako v člověčí dlani je teplo pro jiné schované, ať jenom tam zůstane, zařiďte všichni andělé. A jako v člověčí dlani je teplo pro jiné schované, ať jenom tam zůstane, zařiďte.

neposkládám slova nikdy tak, abych ti mohl říct, co v srdci mám. Jsme ve spojení.

vteřiny prvního nadechnutí, to vím. Od první vteřiny prvního nadechnutí, to vím. Od první vteřiny prvního nadechnutí, to vím. Od první vteřiny prvního nadechnutí, to vím. Svět se možná jednou překlopí, cesta bude delší, než se zdá. Co život bere, to taky dá, když člověk k srdci

první vteřiny, prvního nadechnutí, to vím. Od první vteřiny, prvního nadechnutí, to vím. Od první vteřiny, prvního nadechnutí, to vím. Od první vteřiny, prvního nadechnutí, to vím. Stokrát více jistě naplní. Všechno, co mám, je od tebe.

0: Mám jedno oko otevřený, chci vnímat všechny čtyři stěny, vykřičet city do všech stran.
1: Kam strelka cestu velí na...

0: Spíš v knihách, co jsou rozečtený,
1: je každý příběh otvorený.
0: A čas, co plyne, hranic nezná, hopí a zvedá se na já. Chci být,
1: ty chceš
0: chci být pozvaný.

Je 5 hodin ráno a na Proglasu je pro vás připraven koncert varhaní hudby. Uslyšíte skladby Richarda Stehlíka. Sóla hraje Richard Stehlík na varhany.

0: Hudební publicista a jeden z našich nejoceňovanějších odborníků na vztah hudby a společenského dění Pavel Klusák napsal knihu s názvem Suchý a Šlitr, semafor 1959 až 1969. Znovu s ní prožijeme zázrak jménem semafor, vrátíme se do 60. let a, jak autor říká, vykoupeme se v jeho zlaté éře. Tak jsem četla jednu upoutávku na zmíněnou knihu. Tu vydalo v roce 2024 nakladatelství Host a nám v knihovničce ji představí sám autor Pavel Klusák. Vítejte ve vysílání Rádia Proglas.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Dnešní knihovničkou vás provází Iva Horká a o zvuk se stará Roman Kabelka. Pane Klusáku, já jsem o vás četla, že jste kromě hudebního publicisty také pracoval jako redaktor nebo šéfredaktor. Vaše texty se objevují nebo objevovaly na serveru aktuálně.cz či v deníku N. V Českém rozhlase na stanici Vltava uvádíte experimentální hudbu. Platí toto představení stále, nebo něco ubylo, nebo něco přibylo? Představte se nám prosím na úvod.
1: Já jsem v posledních letech hudebním publicistou především v tom rozhlase. Ať už jde o pravidelný týdeník, který se jmenuje Sedmé nebe a vždycky jde v 7 hodin ve čtvrtek, to je ta experimentální nebo šířeji řečeno současná hudba. A asi to souvisí s tím, že tu novou hudbu sleduju velice rád a pokládal bych i za nezdravý izolovat se od ní nebo jakoby hodit přes palubu. Ale když píšete něco, jako je kniha o Suchém a Šlitrovi a 2 roky se snažíte do toho tématu proniknout, tak se vám špatně píší průběžně ta malá témata jiná. Jo. A zároveň, když se mluví, což může znít jako silné slovo, o krizi kulturní publicistiky, tak ono opravdu velmi ubylo míst, kam psát. Já jsem třeba podvědomně pořád čekal, kdy vyjde recenze na tuhle novou knížku v Lidových novinách. A pak jsem si vzpomněl, že už neexistují. Jo. A v Hospodářských novinách taky nemůže nic vyjít, protože ty už nemají kulturní rubriku a tak bychom mohli pokračovat. Takže to rádio je pro mě dobrý kontakt se současností.
0: Nicméně já se ještě vrátím k těm knihám. Vy jste v roce 2021 vydal kritickou biografii o životě a době Karla Gotta s názvem Gott, československý příběh?
1: Ano.
0: A také jste držitelem ocenění Magnesia Litera dokonce 2x. Pojďte nám říct, za která díla jste tyto ceny dostal.
1: To je všechno za toho Gotta.
0: U vás mám takový pocit, že se propojuje tedy to rádio, jak jste říkal, ale také ty knihy, protože vlastně vy jste, někde jsem četla, že jste se zabýval v jednom z radiorozhovorů semaforu. Tak pojďme se tedy věnovat té knize. Jaká byla vlastně ta vaše cesta k tomu, abyste tu knihu napsal, o které se dnes bavíme, tedy Semafor v letech 59 a 69?
1: Tak jako mnozí v téhle zemi, potkal jsem se s písničkami Semaforu v dětství v 70. letech. Zpětně mám trochu podezření, že členové mojí rodiny, maminka a strýc, že se jim koncem 70. let už začalo stýskat po těch svobodnějších 60. A tak vlastně jako se pořídili ty nahrávky toho semaforu. I ty, které byly špatně k sehnání a tak dál. A od té doby jsem to měl rád. Dokonce jsme vlastně se kamarádsky našli s kým jsme pochopili, že ty naše rodiny ten semafor mají rády a že si to můžeme zpívat na výletě a že nás fascinují ty bláznivý rýmy a to všechno, co je zatím jako i serióznější. A potom jsem na FAMU jako student scenaristiky dělal jednou zkoušku z nějakých dějin Českého divadla. Tam byl jako zkoušející Josef Herman a řekl, tak o čem chcete mluvit? A já jsem suverénně řekl, no tak třeba u semaforu. A on mě u té zkoušky vlastně donutil nahlédnout, že o tom vůbec neumím mluvit systematicky. To je zajímavý, poslyšte, to si pamatuju do dneška, přitom se to stalo někdy zhruba před 28 lety. Jo. A zřejmě to ve mně jako utkvělo a zaseklo se to. No a až to pak nějak jakoby dospělo k tomu, že jsem viděl, že kniha o semaforu, která by mapovala podrobně celé to období Suchého a Šlitra, neexistuje. Takže si ji nemůžu přečíst, takže ale existuje prostor s ní přijít.
0: A to jste mě nahrál na další otázku, protože když jsem si tu knihu pročítala, tak ke grafice a k tomu zpracování se ještě dostaneme, ale napadlo mě, tady jsou teda nejen texty, ale i fotky, pak jsou tady i notové záznamy, písničky i dokonce takové, jak bych to řekla, pracovní záznamy. Chápu to dobře, že ano, tady nějaké poznámky.
1: Rukopisy z pozůstalosti Jiřího Šlitra. No, ano.
0: Takže to jsem si říkala, že se vás musím zeptat, jak moc bylo těžké zhánět ty podklady do té knihy a vlastně co pro vás bylo třeba nejtěžší?
1: V té knížce je nějaká stránka poděkování nebo dvě stránky. Já doufám, že jsme na nikoho nezapomněli. To vždycky člověka obchází hrůza, že něco takového provede. Ale jsem velmi vděčný Jiřímu Suchému, který vlastně s námi sdílel fotoarchiv. To jsou fotky krásné, ale přece jenom už jakoby užité. A ty méně známé jsme měli k dispozici laskavostí rodiny Jiřího Šlitra, respektive jeho dcery Dominiky, která tu pozůstalost spravuje. Ptáte se, co pro mě bylo nesnadné? No vždycky je poměrně těžké oprostit se od určitých zažitých vyprávění, třeba od velmi pěkných vzpomínek Jiřího Suchého v knižce Vzpomínání, které ovšem nasvěcují jenom některé události, něco hodnotí nějak a vy vlastně potřebujete jakoby sklepat tenhle pohled a vyprávět o tom na vlastní pěst, neornamentovat to vyprávění, které tady už bylo. A vždycky, když jsem našel něco náhodou, třeba dobové reklamy, překvapivé, některé překvapivě pitomé, které zacházejí s popularitou semaforu, no tak jsem samozřejmě jásal. Jo. Stejně jako když mi třeba vyvstal tehdejší obraz Nadi Urbánkové, ne jako té rozverné zpěvačky ze 70. let, ale jako někoho přemýšlivého, komu Suchý a Šlitr svěřovali velmi závažný texty v druhé polovině 60. let. Jo. Takže tyhle ty menší i závažnější objevy, to, co zdá se mi, je v té knížce napsané poprvé, to mě vždycky těšilo, když jsem s tím mohl přijít.
0: Mm-hmm. Dá se říct, že nějaký takový tvrdý oříšek v podstatě na to jste nenarazil?
1: Ale bylo jich milion, trápil jsem se s tím 2 roky, ale asi tam, jako, víte co, ta gotovská kniha má takový ten příběh nebo slogan, který můžete snadno říci. Karel Gott nebyl tak úplně tím, jaký byl jeho převládající veřejný obraz. Jo? Ta kniha má nějaké silné téma. Tady ten semafor je podstatný v řadě rovin, ale abyste tu knihu vyjádřili jedním dramatickým sloganem, jako že tam je jedno dramatické odhalení nebo něco na ten způsob, to se vlastně neděje. Jo. Mm-hmm. Tahle ta kniha, tak jako celý semafor je v něčem harmoničtější, i když rafinovaný, tak tahle ta kniha přinejmenším na první pohled je méně dramatická. Takže se zdá prostá těchto jakoby dramatických momentů. No, já jenom doufám, že když se do ní člověk začte, tak toho materiálu tam je až až, byť to jsou menší příběhy. A proto taky mě těší vždycky, když se ukáže, že to publikum je nejen starší generace, která si oživuje vzpomínky, ale lidé, kteří teď buď to studují vysokou školu, nebo ji nedávno vystudovali a zajímají se o moderní dějiny Československa, o moderní dějiny naší kultury a popkultury a vlastně čtou začátky semaforu tak trochu jako punk svojí doby.
0: To jste mi odpověděl vlastně na otázku, pro koho je ta kniha určena, takže to jsme se už dozvěděli. Já si osobně si myslím, že je skutečně takový velký nebo široký záběr, že pochybuju, jestli bychom vůbec narazili na někoho, kdo u nás v republice nezná třeba pojem semafor, že jo. Takže to děkuju za toto. A ještě se podíváme na tu grafiku nebo vůbec na tu úpravu té knihy. To jste si rozvrhl sám nebo pracoval s vámi na tom někdo? Nebo třeba když se podíváme na obálku, kde je suchý šlitr, pěkná grafika. Ještě já musím ocenit osobně, že jste zvolili i trošičku větší písmo, takže je to i pro čtenáře dříve narozené. Tak jak to bylo s tou úpravou?
1: Já jsem teď ve velkém pokušení říci, že jsem to dělal sám, protože ta grafická úprava mě nesmírně těší a vyhovuje a jsou na ní prostě dobrý ohlasy. Ta dvojice grafiček, která na tom pracovala, Alena Graciasová a Ivana Dudková, jsou, myslím, pilíře grafického designu v nakladatelství Host. Ještě k tomu Alena Graciasová je moje přítelkyně. Takže my jsme stáli před nelehkým úkolem udělat tu knihu a nepohádat se. Je to poměrně rozsáhlý projekt.
0: Jste pořád spolu?
1: A i kniha, i vztah nějakým způsobem fungují dál, no tak, takže jsme se tím provedli. Jo, já taky mám pocit, že tam prostě byl nalezen klíč, jak s tím pracovat. Včetně toho, že určitá kabaretní povaha semaforu nás vedla k hledání nějakých malých vtipů nebo nějakých malých takových kulišáren, které bychom tam vložili. Mm-hmm. Takže vy tam na různých divných místech, u hřbetu, stránky a podobně, občas najdete něco, co by v té knize vlastně vůbec nemělo být, ale je to taková rozhívenost, jaká vlastně jakoby k tomu semaforu podle mě patří.
0: My už se pomalu blížíme k závěru. Zeptám se vás, vy jste mapoval vlastně období, které končí rokem 1969, tedy rokem, kdy vy sám jste se narodil. Já když jsem si tu knihu prohlížela, tak na mě až jako tak dýchla takový smutek, jakože už je to všechno v podstatě pryč a že už je. Jakoby takhle nikdy face to face neuvidíme ty lidi. Nebylo vám líto taky jako něco, že to období je u konce nebo že skončilo? Jaký jste jako z toho měl pocit potom, když jste si to tak jakoby prohlížel tu knihu už hotovou?
1: No samozřejmě ten konec 60. let byl trpký, ať už smrtí Jiřího Šlitra nebo příjezdem tanků armád Varšavské smlouvy, ale jako to nezměníme. Já jako ten, který je v kontaktu s hudbou, která vzniká prostě v těchto rocích, měsících, týdnech, vím, že vlastně pořád vznikají věci, které jsou úžasné, které by mě ani vás nenapadly, které ukazují, jak se fantazie a nějaká umělecká odpovědnost nových autorů a autorek pojí s tím, co žijeme teď, včera, dnes, s nákrokem prostě do budoucnosti. Takže já se o jaksi pestrost a dobrodružství současné hudební nebo kulturní epochy fakt neobávám. Kdybych měl k dispozici stroj času, to víte, že by mě těšilo zaletět si do té reduty na ty první rock'n'rolly a tancovačky a text epíly a vidět, jaký to bylo, když se hrál Jonáš a Tingle Tangle a Člověk z půdy a Ďábel z Vinohrad a Bůh ví, co ještě. Ale vlastně ten stroj času pro mě bylo napsat tu knihu.
0: Na závěr otázka, je to konečná nebo plánujete ještě třeba něco na pokračování?
1: Myslíte, co se týče tématu semafor? Mm-hmm. V tuhle chvíli je přede mnou fronta trochu jiných prací. Zbyla mi semaforská témata a vím, že mě těší trávit s nimi čas. Je možné, že momenty, které se do téhle knihy nedostaly, třeba velkolepý příběh otce Jiřího Suchého, loutkáře Jaroslava Suchého, nebo trochu víc o soukromém životě Jiřího Šlitra a tak dále a tak dále. Je možné, že z těch témat, která tady nejsou, ještě někdy něco bude, ale jak říkám, je přede mnou fronta věcí, na které se velmi těším a které už dělám a zatím jsem jinde.
0: Já bych řekla, že by se hodil možná teď takový kratičký úryveček z popěvku jedné písně. Úmysly mé jsou čisté, jen bych vás prosil, zmizte. Tak já vás prosím, ať s tím semaforem nemizíte. Dnešním hostem knihovničky byl Pavel Klusák, hudební publicista a také autor knihy Suchý a Šlitr, semafor 1959 až 1969, a právě o této knize jsme si spolu dnes povídali. Děkuji vám moc krát, že jste přijal pozvání a budu se těšit třeba zase někdy naslyšenou.
1: Taky děkuji. Zdravím posluchače Proglasu.
0: Od mikrofonu se loučí Iva Horká.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Drazí bratři a sestry, dobrý den. Matoušovo evangelium nám vypráví o králi, který připravuje svatební hostinu pro svého syna. Je to mocný muž, ale především velkorysý otec. Chce, abychom se podíleli na jeho radosti. Dobrotu srdce odhaluje zejména v tom, že nikoho nenutí, ale zve na svatbu všechny, i když se tímto způsobem vystavuje možnosti odmítnutí. To je to, co Bůh připravuje pro nás. Hostinu, abychom byli ve společenství s ním i mezi sebou navzájem. A my jsme pak božími hosty. Svatební hostina však vyžaduje z naší strany čas a účast. Vyžaduje jisté ano. Jít na boží pozvání. On zve, ale nechává nám svobodu. Svatý Augustin používá krásný výraz. Bůh, který tě stvořil bez tebe, tě nemůže zachránit bez tebe. A rozhodně ne proto, že by na to neměl kapacitu, je všemohoucí, ale proto, že jako láska maximálně respektuje naši svobodu. Navrhuje, nevnucuje. Vraťme se tedy k podobenství. Král poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale pozvaní nechtěli přijít. Zde je drama příběhu. Ne Bohu. Proč však lidé odmítají jeho pozvání? Bylo to snad nepříjemné pozvání? Ne, a přesto, říká evangelium, nedbali. A odešli jedni na své pole, druzí za svými záležitostmi. A ten král, Bůh, co dělá? Nevzdává se, dál zve, ba rozšiřuje pozvání, dokud mezi chudými nenajde ty, kteří ho přijmou. Mezi těmi, kteří vědí, že jim mnoho jiného nezbývá, přicházejí mnozí, až zaplní sál. Bratři a sestry, jak často nedbáme na boží pozvání, protože se věnujeme svým vlastním záležitostem. Často bojujeme o vlastní volný čas, ale dnes nás Ježíš zve, abychom našli čas, který nás osvobozuje. Čas, který věnujeme Bohu, který rozjasňuje a uzdravuje naše srdce, který v nás posiluje pokoj, důvěru a radost, který nás zachraňuje před zlem, osamělostí a ztrátou smyslu. Je dobré být s Bohem. Kde? Při mši, při naslouchání slovu, v modlitbě a také v charitě, pomoci slabým, chudým, dělat společnost opuštěným, naslouchat těm, kdo prosí o pozornost, utěšovat trpící, být s Bohem, který je přítomen v těch, kdo to potřebují. Mnozí si však myslí, že tyto věci jsou ztrátou času a tak se uzavírají do svého soukromého světa. A to je smutné. To pak plodí smutek. Kolik smutných srdcí, protože jsou uzavřená. Ptejme se tedy sami sebe, jak odpovídám na boží pozvání, jaký prostor mu dávám ve svém dni. Maria, která svým ano udělala prostor Bohu, kéž nám pomůže, abychom nebyli hluší k jeho pozváním.

Je po 6. hodině raní, prožíváme neděli 11. říjen 2026. Katolický kalendář připomíná svatého papeže Jana 23., který právě před 64 lety zahájil druhý vatikánský koncil. Zároveň je památka francouzského biskupa a mučedníka ze 3. století svatého Germána. Vás na Proglasu zdraví a krásné ráno vám přeje Daniel Blaške. Před 155 lety v Turecku zahájil německý archeolog Heinrich Schliemann výkopy, při kterých nalezl legendární město Troja. Před 85 lety nacisté úředně rozpustili tělocvičnou organizaci Sokol. Narozeniny dnes slaví kněz, biolog a ilustrátor přírody pater Matuš Kocián, má 57. narozeniny. Je to farář u svatého Matěje v Pražských Dejvicích a rektor duchovní správy Akademické obce České zemědělské univerzity v Praze. 78 let se dožívá ghanský kardinál Petr Turkson, Peter Turkson, někdejší předseda Papežské rady Spravedlnost a mír a emeritní prefekt Vatikánského úřadu pro podporu integrálního lidského rozvoje. 94. narozeniny má izraelsko-americký historik, univerzitní učitel a spisovatel Saul Friedlander. Pražský rodák, znalec židovských dějin a holokaustu. A svátek má Andrej, slovanské jméno, znamená statný, mužný, odvážný. Přeji krásné ráno a už za půl hodinky se sejdeme nad Písmem svatým, nad breviářem a také u poslechu duchovního slova.

Je 6 hodin a 10 minut, podívejme se na počasí, které očekáváme dnešního dne. Čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost, ráno se ještě budou ojediněle udržovat mlhy. V Čechách se postupně místy, na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přeháňky. Na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové. Později odpoledne a večer budou přeháňky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 10 až 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě ojediněle až 18 a v 1000 metrech na horách bude kolem 6 stupňů. Ráno bude místy slabý, postupně mírný západní vítr a večer bude opět slábnout. Setrvalý stav tlakové tendence, odpoledne a večer mírný vzestup a rozptylové podmínky budou dobré, během dne většinou velmi dobré.

Je 6 hodin 22 minut, neděle 11. října. Co tento den přinese? Arcibiskup Stanislav Přibyl bude celebrovat bohoslužbu v kostele Panny Marie Bolestné v Mariánských Radčicích na Mostecku. Po mši svaté zazní varhaní koncert v podání manželů Pernetových. Ekumenické bohoslužbě v kostele Na nebevzetí Panny Marie v Plzni bude předsedat biskup Tomáš Holub. Po více než 100 letech se v kostele svatého Jakuba Většího ve Světci u Bíliny znovu rozběhne původní barokní hodinový stroj. Na slavnostní požehnání opravených hodin naváže koncert. Na Velehradě začínají šestidenní exercicie pro zasvěcené osoby františkánské rodiny. Tématem Strom Františkova života bude provázet pater Dominik Valer. Farníci z Rokytnice v Orlických horách a okolních farností se odpoledne sejdou ke společnému posezení. Jeho součástí bude

bude promítání fotografií z cest místního duchovního Piotra Antkieviče. Netradiční divadelní představení o svatém Františkovi z Assisi uvede v rámci dnů otevřených ateliérů Milevský klášter. Autorská inscenace Jana Horáka s názvem František Blázen představí život světce prostřednictvím vyprávění, zpěvu a tance. Kompletním provedením 10 Beethovenových sonát pro housle a klavír zahájí novou sezónu Český spolek pro komorní hudbu. Během 3 koncertů ve Dvořákově síni pražského Rudolfina je představí koncertní mistr České filharmonie Jan Fischer společně s klavíristou Martinem Kasíkem. První vystoupení začne dnes v 17.30. A hudobně duchovní pásmo svatá Terezie Růže z Lisie bude hostit kostel svatého Jana Křtitele ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Je 31 minut po 6. hodině, neděle 11. říjen. Připomínáme si svatého papeže Jana 23., který právě před 64 lety zahájil druhý vatikánský koncil a zároveň je památka francouzského biskupa a mučedníka ze 3. století svatého Germána. K svátku přejeme Andrejum. Vám krásné ráno s Proglasem přeje Daniel Blaške a zve vás ke četbě evangelia a modlitbě ranních chval. A chcete-li se blíže seznámit s dnešními liturgickými texty, naleznete je i s komentářem na webu Víra.cz.

ze 22. kapitoly Matoušova evangelia. Ježíš mluvil k velekněžím a starším lidu v podobenstvích. Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít. Poslal znovu jiné služebníky se vzkazem: řekněte pozvaným, hostinu jsem přichystal, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na svatbu. Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní pochytali jeho služebníky, stýrali je a zabili. Krále to rozhněvalo. Poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich města vypálil. Potom řekl svým služebníkům: svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete. Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli, zlé i dobré. Takže svatební síň byla plná hostí. Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člověka, který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu: příteli, jak jsi sem přišel bez svatebních šatů? On se nezmohl na slovo. Tu řekl král sloužícím: svažte mu ruce i nohy a vyhoďte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených.

0: 28. neděle v mezidobí, tou začíná čtvrtý týden žaltáře, který nalezneme ve starším vydání na straně 1136, v novějším 1263. Antifonu k Zachariášovu kantiku a závěrečnou modlitbu vezmeme z neděle na straně 720 ve starším vydání, 720 v novějším 813. Ještě jednou obě záložky, jak pro starší vydání, strany 1136 a 720 v novějším 1263 a 813. Modlí se s vámi Daniel
1: a Jiří.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Když překrásné slunečko vychází a temná noc pryč od nás odchází, vzdejme za to Bohu chvály, že jsme zdraví z lože znovu vstali.
1: Nebeská i pozemská stvoření, slunce, měsíc s jasnými hvězdami, všechno každý den veselé, chválí svého Pána, Stvořitele.
0: Pamatuj i ty ráno každý den, že jsi k obrazu Božímu stvořen. Máš Stvořitele chváliti a za všechno jemu děkovati.
1: Buď ti za to chvála, Pane Bože, že jsme všichni vstali ráno z lože. Prosíme tě, milý Pane, ať se nám dnes nic zlého nestane.
0: Zaopatřuj nás, Pane, tento den pokrmem, nápojem i oděvem. Rač krmiti tělo chlebem a duši svým svatým Božím slovem.
1: Oslavujte Hospodina, neboť jeho milosrdenství trvá na věky. Aleluja.
0: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Nechť řekne dům Izraelův, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Nechť řekne dům Áronův, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Nechť řeknou ti, kdo se bojí Hospodina, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: V soužení jsem volal Hospodina, Hospodin mě vyslyšel a vysvobodil.
1: Hospodin je se mnou, nebojím se, co by mi mohl udělat člověk.
0: Hospodin je se mnou, on je můj pomocník a já vítězně zhlížím na své nepřátele.
1: Lépe je utíkat se k Hospodinu, než důvěřovat v člověka.
0: Lépe je utíkat se k Hospodinu, než důvěřovat v mocné.
1: Všichni pohané mě obklíčili, avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
0: Odevšad mě obklíčili, avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
1: Obklíčili mě jako včely, sežehli jak oheň trní, avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
0: Vrazili do mě, abych padl, avšak Hospodin mi pomohl.
1: Hospodin je má síla a statečnost, stal se mou spásou.
0: Jásot ze spásy zní ve stanech spravedlivých.
1: Hospodinova pravice mocně zasáhla, Hospodinova pravice mě pozvedla, Hospodinova pravice mocně zasáhla.
0: Nezemřu, ale budu žít a vypravovat o Hospodinových činech.
1: Hospodin mě sice těžce strestal, nevydal mě však smrti.
0: Otevřte mě brány spravedlnosti, vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu.
1: Toto je brána Hospodinova, jí procházejí spravedliví.
0: Děkuji ti, že jsi mě vyslyšel a stal se mou spásou.
1: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.
0: Hospodinovým řízením se tak stalo. Je to podivuhodné v našich očích.
1: Toto je den, který učinil Hospodin. Jásejme a radujme se z něho.
0: Hospodine, dej spásu. Hospodine, popřej zdaru.
1: Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu, žehnáme vám z Hospodinova domu.
0: Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo. Seřaďte průvod s hojnými ratolestmi až k rohům oltáře.
1: Ty jsi můj Bůh, děkuji ti, budu tě slavit, můj Bože.
0: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Oslavujte Hospodina, neboť jeho milosrdenství trvá na věky. Aleluja. Aleluja. Všechna díla Páně, velepte Pána. Aleluja.
0: Požehnaný jsi, Pane Bože našich otců, chválihodný a svrchovaně velebený na věky.
1: Požehnané je tvé slavné svaté jméno a svrchovaně chválihodné a velebené na věky.
0: Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě a svrchovaně chválihodný a slavný na věky.
1: Požehnaný jsi ty na svém královském trůně a svrchovaně chválihodný a velebený na věky.
0: Požehnaný jsi ty, který zhlížíš na hlubiny a trůníš na cherubech, a svrchovaně chválihodný a velebený na věky.
1: Požehnaný jsi ty na klenbě nebes a velebený a plný slávy na věky.
0: Všechna díla Páně velepte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Aleluja, všechna díla Páně, velepte Pána. Aleluja.
1: Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina. Aleluja.
0: Chvalte Hospodina v jeho svatyni, chvalte ho na jeho vznešené obloze.
1: Chvalte ho pro jeho mocná díla, chvalte ho pro jeho svrchovanou velebnost.
0: Chvalte ho hlaholem trouby, chvalte ho harfou a citerou.
1: Chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunnými nástroji a flétnou.
0: Chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály hlučnými, všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina. Aleluja.
0: Krátké čtení je z druhého listu Timotejovi, z druhé kapitoly. Mysli na Ježíše Krista, Davidova potomka, který byl vzkříšen z mrtvých. To je moje evangelium. Tohle je jisté, když jsme s ním umřeli, budeme s ním také žít. Když vytrváme, budeme s ním i královat. Když ho zapřeme, zapře také on nás. Ale i když my jsme nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe.

0: Velebíme tě, Bože, a vzýváme tvé jméno.
1: Velebíme tě, Bože, a vzýváme tvé jméno.
0: Vypravujeme o tvých divech
1: a vzýváme tvé jméno.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Velebíme tě, Bože, a vzýváme tvé jméno. Řekněte pozvaným, hostinu jsem přichystal, všechno je připraveno, pojďte na svatbu.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele, z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna, ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy, odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Řekněte pozvaným, hostinu jsem přichystal, všechno je připraveno, pojďte na svatbu. Otevřme radostně své srdce Bohu mocnému a dobrotivému a vzdávejme mu chválu, vždyť on nás miluje a ví, co potřebujeme.
1: Bože, chválíme tě a důvěřujeme v tebe. Dobrořečíme ti, všemohoucí Bože, králi všeho světa, za to, že jsi nás hříšníky povolal,
0: abychom poznávali tvou pravdu a sloužili tvé velebnosti.
1: Bože, ty jsi nám otevřel bránu milosrdenství.
0: Učiň, ať nikdy nezbloudíme z cesty života.
1: Oslavujeme vzkříšení tvého milovaného Syna.
0: Dopřej nám, ať tento den prožijeme v duchovní radosti.
1: Dej svým věrným pravého ducha modlitby,
0: abychom tě chválili a abychom ti vždycky a ve všem děkovali.
1: Bože, chválíme tě a důvěřujeme v tebe.
0: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost, aby nás vždycky předcházela a provázela a stále nás vedla ke konání dobra. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

O 28. neděli v mezidobí čteme začátek knihy proroka Agea, první a začátek druhé kapitoly, podtitul Výzva k znovu vystavění chrámu a příslib jeho budoucí slávy. Druhého roku vlády krále Dareja, prvního dne 6. měsíce, promluvil Hospodin ústy proroka Agea k judskému místodržiteli Zorobábelovi, synu Šealtielovu, a k veleknězi Jozuovi, synu Jozadakovu. Tak praví Hospodin zástupů. Tento lid říká, ještě nepřišel čas, aby byl stavěn Hospodinův dům. Promluvil tedy Hospodin ústy proroka Agea takto. Vy máte pro sebe čas, abyste bydleli v domech s vykládaným stropem, Hospodinův dům však má být pustý. Nyní praví Hospodin zástupů toto. Zamyslete se nad svým jednáním. Sili jste mnoho, sklidili však málo. Jedli jste, nejste však nasyceni. Pili jste, ale nestačí to k opojení. Oblékli jste se, není vám však teplo. Kdo se dal najmout za mzdu, vložil ji do děravého měšce. Tak praví Hospodin zástupů, zamyslete se nad svým jednáním. Vystupte nahoru, přineste dříví a znovu vystavte chrám. V něm budu mít zalíbení, v něm chci být oslavován, praví Hospodin. Očekávali jste mnoho a hle, urodilo se málo. A co jste přinesli domů, vyfoukal jsem pryč. Proč to? Ptá se Hospodin zástupů. Kvůli mému domu, že je pustý, a vy každý spěcháte jen do vlastního domu. Proto se nad vámi zavřelo nebe, že nedává rosu, proto země zadržuje svoji úrodu. Přivolal jsem sucho na zemi a na hory, na obilí, na víno, na olej a na všechno, co plodí půda, na lidi, na dobytek i na každou práci rukou. Zorobábel, syn Šealtielův, a velekněz Jozue, syn Josadakův, i všichni ostatní z lidu uposlechli hlasu Hospodina, svého Boha, a slov proroka Agea, kterého k ním poslal Hospodin, jejich Bůh. Lid se Hospodina bál. Řekl tedy lidu Ageus, Hospodinův posel v Hospodinově zastoupení, já jsem s vámi, praví Hospodin. Hospodin vzbudil ducha judského místodržitele Zorobábela, syna Šealtielova, a ducha velekněze Jozua, syna Josadakova, i ducha všeho ostatního lidu. Přišli a dali se do práce na domě Hospodina zástupů svého Boha 24. dne 6. měsíce 2. roku vlády krále Dareja. 21. dne 7. měsíce promluvil Hospodin ústy proroka Agea. Mluv k judskému místodržiteli Zorobábelovi, synu Šealtielovu, a k veleknězi Jozuovi, synu Josadakovu, i k ostatním z lidu. Kdo zbývá ještě mezi vámi, jenž viděl tento dům v jeho prvotní slávě? A jak ho vidíte nyní? Nezdá se vám jako nic ve vašich očích? Vzmuž se nyní, Zorobábeli, pravý Hospodin. Vzmuž se, veleknězi Jozue, synu Josadakův. Vzmužte se všichni lidé země, pravý Hospodin, a pracujte, neboť já jsem s vámi, pravý Hospodin zástupů. Slovo, které jsem s vámi sjednal při vašem východu z Egypta, a můj duch zůstanou mezi vámi, nebojte se. Neboť tak praví Hospodin zástupů, ještě jednou za malou chvíli otřesu nebem i zemí, mořem i souší. Otřesu všemi národy, přijdou sem skvosty všech národů, slávou naplním tento dům, praví Hospodin zástupů. Mně patří stříbro, mně patří zlato, praví Hospodin zástupů.
budoucí sláva tohoto domu bude větší, než byla sláva prvního, pravý Hospodin zástupů. Na tomto místě dám pokoj, pravý Hospodin zástupů.

0: Každý z nás někdy potřeboval druhou šanci, nebo někoho, kdo nad ním nezlomil hůl. Staňte se dobrovolníkem Mezinárodního vězeňského společenství. Darujte svůj čas dětem a jejich pečujícím, lidem ve výkonu trestu nebo těm, kteří po propuštění začínají od nuly. Zapojte se na www.mvs.cz. mvs.cz.
1: Krásné ráno, o 7. hodině raní vám na Proglasu přeje Daniel Blaške. Máme neděli s datem 11. říjen 2026. Je to připomínka svatého papeže Jana 23. a který zahájil před 64 lety druhý Vatikánský koncil a také zároveň památka francouzského biskupa mučedníka ze 3. století svatého Germána. Před 135 lety byla ustanovena samostatná Česká bohoslovecká fakulta. V atmosféře nad Tichým oceánem před 55 lety zhořela první orbitální stanice Salyut 1. 57. narozeniny dnes slaví kněz, biolog a ilustrátor přírody pater Matouš Kocián, farář u svatého Matěje v Pražských Dejvicích a rektor duchovní správy akademické obce České zemědělské univerzity v Praze. 78 let se dožívá ghanský kardinál Peter Terksen, někdejší předseda Papežské rady Spravedlnost a mír a emeritní prefekt Vatikánského úřadu pro podporu integrálního lidského rozvoje. 94. narozeniny má izraelsko-americký historik, univerzitní učitel a spisovatel Saul Friedlander, pražský rodák, znalec židovských dějin a Shoah. A k svátku přejeme Andrejům, slovanské jméno znamená statný, mužný či odvážný. Nahlédněme ještě počasí. Dnes očekáváme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost a ráno se ještě budou ojediněle udržovat mlhy. V Čechách se postupně místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přeháňky. Na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové. Později odpoledne a večer budou přeháňky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 10 až 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě bude až 18 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 6. Vád bude ráno místy slabý, postupně mírný západní vítr a večer bude opět slábnout. Na hřebenech Krkonoš můžou být přechodně až 2 cm sněhu, tlak bude na setrvalém stavu až odpoledne a večer bude mírně stoupat a rozptylové podmínky budou dobré, během dne většinou velmi dobré. A dobrý poslech Proglasu vás snad bude čekat po celý tento den. My začínáme v této hodině ještě písněmi, které pak čtvrt hodiny před 8. hodinou přebere studna slova ze Rádia 7 s komentářem Jiřího Hurty k prvnímu listu Korinským a poté od 8. hodiny můžete očekávat duchovní hudbu dnes z díla Johana Sebastiana Bacha, Johana Stamice a Josefa Rinbergera.

0: Uvařit si kaši, podělit se o ní s ostatními a částku, kterou bychom běžně zaplatili za oběd, věnovat na pomoc dětem. K tomu vybízí hnutí Mary's Meals v kampani Hrnečku vař. Tu vyhlašuje ke včerejšímu Světovému dni kaše.
1: Jednoduchým gestem si chceme připomenout, jak důležitou roli hraje kaše v našem příběhu. Mary's Meals nyní sítí každý školní den více než 3 miliony dětí a v mnoha programových zemích je tato kukuřično-sojová kaše obohacená o základní vitamíny a minerály jediným jídlem, které tyto děti za celý den dostanou. Díky přidaným vitamínům získávají děti i další klíčové živiny potřebné pro zdravý vývoj.
0: Doplnila zakladatelka české pobočky Mary's Meals a členka její správní rady Lucina Česalová. Zájemci mohou pomoci ve třech krocích: vařit, sdílet a darovat.
1: Můžete si uvařit naši kaši Likuny Pala, kterou si můžete zakoupit na našem e-shopu, nebo svoji oblíbenou kaši. Můžete si ji uvařit doma, ve škole, v práci nebo přáteli. Ozdobte si ji svými oblíbenými ingrediencemi, vyfoťte a sdílejte na svých

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
0: A tím dnem je také 11. říjen, neděle. Dnes máme památku svatého papeže Jana 23., který právě před 64 lety zahájil druhý vatikánský koncil, a zároveň je památka francouzského biskupa a mučedníka ze 3. století svatého Germána. Ve stejný den před 135 lety bylo poblíž centra Stockholmu založeno muzeum pod otevřeným nebem Skansen, vzor dalších evropských skanzenů. 130 let uplynulo od narození amerického jazykovědce ruského židovského původu Romana Osipoviče Jakobsona, zakládající osobnosti pražského lingvistického kroužku, profesora Masarykovy univerzity v Brně. Zemřel v roce 1982. V atmosféře nad Tichým oceánem před 55 lety zhořela první orbitální stanice Salyut. Dnes slaví 57. narozeniny kněz, biolog a ilustrátor přírody pater Matuš Kocián, farář u svatého Matěje v Pražských Dejvicích a rektor duchovní správy Akademické obce České zemědělské univerzity v Praze. 78 let se dožívá ghanský kardinál Peter Turkson, někdejší předseda Papežské rady Spravedlnost a mír a emeritní prefekt Vatikánského úřadu pro podporu integrálního lidského rozvoje. 94. narozeniny má izraelsko-americký historik, univerzitní učitel a spisovatel Saul Freelander, pražský rodák, znalec židovských dějin a holokaustu. A k svátku přejeme Andrejům. Podívejme se ještě na počasí dnešního dne. Čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost. Ráno se ještě můžou udržovat mlhy. V Čechách se bude postupně na Moravě a ve Slezsku jen ojedinělé vyskytovat přehánky. Na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové, tedy až do 2 cm sněhu může napadnout. A později odpoledne a večer budou přeháníky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 10 až 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě bude ojedinělá až 18 a v 1000 metrech na horách bude kolem 6 stupňů. Vítr bude ráno místy slabý, postupně mírný západní a večer bude opět slábnout. Tlak bude setrvalý, odpoledne a večer bude mírně stoupat a rozptylové podmínky budou dobré, během dne většinou velmi dobré. A jaký dobrý výběr můžeme na naší stanici Proglasové nabídnout? V 9 hodin to bude mše svatá, kterou o 2. neděli v měsíci přenášíme z kostela svatého Augustína v Brně. Celebrovat ji bude pater Petr Vrbatský. Prostor ve vysílání vyhrazený sváteční hudební siestě dnes naplní 8. symfonie C-moll skladatele Antona Brucknera. Její příjemný poslech vám popřejeme krátce po 12. hodině. No a pro děti máme pohádku, od 14 hodin si je poslechneme hned dvě. První bude o tom, jak si nakonec Matěj s Tereskou přece zatancoval. Tohle je trochu strašidelný a trochu legrační příběh. Objeví se v ní statečný mládenec Matěj, hloupý strašidelný Kosti Hnát a tuze hezká Tereska. Naštěstí si Matěj s Kosti Hnátem poradí a Tereska bude jeho. Druhá pohádka bude o světýlku, co bývalo ohnivým mužem. Nemyslete si, že strašidla mají lehký život. Jedno z nich mělo štěstí, že potkalo kováře Vobořila, který je dobrák od Kosti, a tak mohlo najít nový domov. Tak tolik pohádku, kterou také chystáme. Snad si každý vybere. Přeji krásný poslech. S vámi je Daniel Blaške, posloucháte Proglas.

0: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
1: Vítejte u poslechu pořadu Studna slova. Kazatel Jiří Hurta pokračuje ve výkladu 11. kapitoly 1. listu Korinským a podrobněji se věnuje verši 2 až 16, kde apoštol Pavel mluví o vztahu muže a ženy, o závislosti a božím řádu. Posloucháte archivní nahrávky připravené redakcí Transworld Rádia, Rádia 7. Od mikrofonu vám inspirativní a ničím nerušený poslech přeje Jitka Vilažíková.

otázce odkrývání hlavy u muže a zakrývání hlavy u ženy při modlitbě a při zvěstování, jaký řeší apoštol Pavel v prvém listu do Korintu v 11. kapitole verše 2.16, jsme si posledně řekli toto. Setkává-li se muž s někým, kdo je větší a důstojnější a nesmekne-li před ním, dává tím vlastně najevo, že před ním prosazuje svou čest a hrdost, že tím odpírá pokořit se, a to ovšem před Bohem znamená hřích. Naproti tomu prostovlasá žena, která nechává hlavu odkrytou, se svými vlasy ve skutečnosti chlubí, protože vlasy jsou ozdobou ženy. A chlubit se před Boží tváří Božím darem a chovat se tak, jako bych si to, co jsem dostal, dal sám, to je ovšem ohavnost. Nesmekne-li tedy muž při modlitbě nebo přikázání, jako by se odděloval od své hlavy Krista i od jeho lidu. Naproti tomu víme, že pokrytím hlavy se žena veřejně přiznávala a připojovala ke svému muži a k jeho lidu. Co tedy asi znamenalo, když si hlavu nezahalil? Je možno se dokonce zeptat se vší vážností, kde pak asi skončí své vole ženy, která pohrdne znamením svého společenství se svým mužem i sborem a nebude na ně dbát. Co pak se nevydává cestou oddělení, která vede k nevěře a hanbě? K té otázce zakrývání hlavy u žen při modlitbě a proroctví ovšem ještě připomínám znovu. Něco jiného je v prostotě srdce na slovo uposlechnout, aniž mu rozumím. A něco jiného je pokusit se po tom slovu porozumět. Poslušnost je na místě i tehdy, když nerozumíme. Jestliže někdo pohrdne znamením ustálených dobových zvyklostí, které platí v církvi Kristově, už tím vnáší do svého chování sám prvky zpronevěry. Pavel píše o takové ženě, je to jedno a totéž, jako by si dala hlavu oholit. K tomu je třeba si uvědomit, že ve Starém zákoně byla oholená hlava ženy znamení hanby. Je známo, že už i v Egyptě nosili lehké ženštiny na vyholených hlavách paruky. A prorok Izaiáš ohlašuje ve 3. kapitole v 17. verši. Panovník zachvátí témět dcer sionských prašivinou. Hospodin obnaží jejich spánky, protože se vyzývavě chlubili svými vlasy a účesy. Není divu, že v Izraeli byl takový odpor proti holohlavosti žen, že i na prostovlasost se židé dívali jako na nahotu, která u řádné ženy má místo pouze pod manželskou střechou. Dokonce lze říci, že zahalení hlavy u ženy bylo vlastně jakoby prodloužení této manželské střechy i na veřejnost. Pavel potom píše dál v 7. až 12. verši, muž si nemá zahalovat hlavu, protože je obrazem a odleskem slávy Boží. Kdežto žena je odleskem slávy mužovi. Vždyť muž není z ženy, nýbrž žena z muže. Muž přece nebyl stvořen pro ženu, ale žena pro muže. Proto má žena mít na hlavě znamení moci kvůli andělům. V Kristu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy. Vždyť jako je žena z muže, tak i muž skrze ženu. Všecko pak je z Boha. Rozdíl mezi zakrýváním ženy, ženiny hlavy a odkrýváním hlavy muže tu Pavel zdůvodňuje poukazem na Boží stvořitelský řád. Pokud bychom brali v úvahu pouze první kapitolu Geneze, mohli bychom mít ovšem výhrady. Tam sice čteme, že Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, ale tím obrazem je stejně muž jako žena. Je tam řečeno, muže a ženu je stvořil. Nestvořil tedy člověka jako muže, ale jako muže i ženu.
Ovšem nezapomeňme, že tento řád byl hříchem zničen. A ve druhé zprávě o stvoření, která směřuje ke zjevení hříchu, čteme ovšem o stvoření ženy ze žebra, které vzal Bůh z muže. A čteme tam taky, že žena byla stvořena pro muže jako pomoc jemu rovná. Vysvětlení tady nelze odbýt poukazem na podřízenost ženy muži. V Genezi totiž taky čteme, že žena se nezahalovala pouze jako vdaná, nýbrže se zahalovala i před manželstvím. Dokonce tak, aby ji ženich před svatbou ani neviděl. Vzpomeňte na Rebeku a Izáka. Když jí Abrahamův služebník přivážel od Lábana, neměla tvář zahalenou, nýbrž odkrytou. Ale když z dálky uviděla muže, zeptala se, kdo to je, a uslyšela, že to je Izák, zahalila se. Je jisté, že mnohému dnes už nerozumíme. Možná, že tu rozhodovali představy o démonských silách, které jsou v nějaké souvislosti s panenstvím ženy. Ty představy byly tehdy běžné. Pavel neříká, že by zahalení ženy bylo znamením její podřízenosti muži. Spíš jde o její závislost na muži. Jako je muž celým životem přímo závislý na Bohu, i žena je závislá na muži. Tehdy to platilo v celé oblasti hospodářské, sociální i právní. Dnešní žena si tehdejší stav neumí už asi ani představit. Je pravda, že dobrá hospodyně, která měla dobrého muže, jistě v domácnosti rozhodovala jako ostatně vždycky. Ale jestliže muž ženu vyhnal, jestliže jí dokonce nedal ani lístek rozloučení, kterým by se prokázala, pak to bylo jako téměř jako rozsudek smrti. Ta žena neměla žádné právní ani sociální zastání a neměla ani prostředky na obživu. Dnes je všecko po této stránce samozřejmě jiné. Ale nezměnila se vzájemná závislost muže a ženy především v životě víry, kde stále platí, že všechno je z Boha. Proto muž i žena musí dbát na to, co platí u Boha jako prvořadé, a to je přikázání lásky. Velice neprůhledný může ovšem připadat 10. verš, který zní doslova: proto má mít žena na hlavě moc kvůli andělům. Kdo chce jít trochu do hloubky a vyzná se v původních biblických jazycích, by se mohl zeptat, a nejde tady vlastně o chybný překlad aramejského slova šaltonaja? Jehož původní základ znamenal zakrýt nebo zahalit a teprve později znamenal panovat nebo mít moc? A nebo se tady snad mluví o přikrytí ženiny hlavy jako o znamení manželovy moci nad manželkou? Jenomže slovo moc nikdy nemá v řečtině význam pasivní, neexistuje výjimka. Nikdy nemůže znamenat moc někoho jiného, vždycky může jít jenom o znamení moci vlastní, nikoli o moc, které se musíme podřizovat. Měla tedy žena zakryté vlasy, aby jí toto znamení chránilo před vilnými padlými anděly? Jak se to často vykládá, jak to chápali dokonce někteří z církevních otců? A nebo si snad zakryla vlasy, aby nesváděla dobré anděly, jak to někteří myslí? Jenomže taková představa je až trapná a urážlivá pro nebeské boží služebníky. Kdybychom vzali v úvahu všechny možnosti překladu, text by mohl taky znít přesně takto. Žena má mít, pokud se hlavy týká, znamení moci kvůli andělům. Pak by možná byl smysl jasnější. Pokrývka ženiny hlavy má být znamením její moci, které jí opravňuje k modlitbě i prorocké řeči. Andělé přece střeží církev, aby se v ní všecko dělo podle božího řádu. Andělé střeží i nebeský svět, aby do něho nikdo nepronikl neoprávněně a aby proniknutí do něho nebylo zneužito.
a víme, že opravdová modlitba proniká do nebes. Proti ženě, která by znamení pravomoci k modlitbě a prorocké řeči neměla a která by tak dokazovala, že na boží řád nedbá, by mohli andělé tvrdě zasáhnout. Vždyť všecky naše modlitby i zpěvy se skutečně dějí před očima i ušima andělů, jak svědčí 138. žalm.

Otče všech i všeho, před očima nesčíslných nebeských zástupů, k tobě pozdvihujeme srdce ve jménu Pána Ježíše Krista. Vzdáváme ti chválu a prosíme, nauč nás rozumět tvým cestám a žít podle tvého řádu. Amen.

Apoštol Pavel nás dnes vedl k pohledu, ve kterém muž ani žena nejsou sami pro sebe. Oba potřebují Boha jeden druhého. A nad všemi společenskými pravidly a vztahy zůstává to nejdůležitější – přikázání lásky. Slyšeli jste archivní nahrávku biblického výkladu kazatele Jiřího Hurty v pořadu Studna slova s přáním, aby všechny naše vztahy byly vedeny moudrostí a láskou. Se z redakce Rádia 7 loučí a naslyšenou příště se těší Jitka Vyležíková.

Krásný čas v přítomnosti Proglasu vám přeje Daniel Blaške. Je po 8. hodině, máme 28. neděli v mezidobí s datem 11. říjen. Před námi je hodina duchovní hudby. Na prvním místě v ní uslyšíme 6 Schieblerových chorálů Johanna Sebastiana Bacha. Uslyšíme je ve varhaním podání Lionela Roga na Silbermanovy varhany v Arlesheimu. Pak uslyšíme také litanie loretánské Johanna Stamice a na závěr mši S-dur Cantus Mise Josefa Reinbergera. A na to si ještě počkáme. Nyní už hudba Johanna Sebastiana Bacha. Přeji příjemný poslech.

Na Proglasu jsme vyslechli 6 Schiblerových chorálů od Johanna Sebastiana Bacha v podání Lionela Roga. Nyní vyslechneme litanie loretánské Johanna Stamice. Zpívat bude Hasfelder Vocal Ensemble se Monikou Frimmer, Sylvie Schlüter, Harry van Bern a Tomem Solem za doprovodu Barok Orchestra Bremen pod vedením Wolfganga Helblicha.

Vyslechli jsme litanie loretánské Johana Stamice v podání souboru Alsfelder Vokal Ensemble za doprovodu Barok Orchestru Bremen pod vedením Wolfganga Helblicha. Nyní nás čeká mše S dur opus 109 Cantus Mise Josefa Reinbergera v podání nizozemského rozhlasového sboru pod taktovkou Benjamina Gutzna.

Proglasu nám dozněla mše Es-dur opus 109 Cantus Missae Josefa Reinbegra v podání nizozemského rozhlasového sboru pod vedením Benjamina Gutzna. Nyní nám se připojíme ke mši svaté do kostela svatého Augustína v Brně, kterou bude sloužit pater Petr Vrbatský. V kancionálu si můžeme najít písně 515 jako dítky k otci svému, 515, k přijímání 713 na kolena padejme, 713 a na závěr 902 chvalme hospodáře všeho míra, 902.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova i společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Vítám vás, sestry a bratři, ke slavení eucharistické svatební hostiny. Vítám také posluchače Rádia Proglas. Boží slovo nám dnes položí naléhavou otázku. Co musím udělat proto, abych se z pozvaného proměnil na vyvoleného? Co tomu brání? Litujme svých hříchů. Vyznávám se všemohoucímu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy, skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděli a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě Boha. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost, aby nás vždycky předcházela i provázela a stále nás vedla ke konání dobra. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Čtení z knihy proroka Izajáše. Hospodin zástupů vystrojí všem národům na této hoře tučné hody. Hody s výborným vínem. Budou to šťavnatá jídla a vybraná vína. Na této hoře sejme závoj, který halil všechny lidi, přikrývku, která kryla všechny národy. Zničí smrt navždy, Pán, Hospodin, setře slzy z každé tváře. Odejme hanbu svého lidu na celé zemi, neboť Hospodin to pravil. V ten den se řekne, hle náš Bůh, doufali jsme v něho, že nás vysvobodí. On je Hospodin, v něho jsme doufali. Jásejme a radujme se z jeho spásy, neboť Hospodinova ruka spočine na této hoře. Slyšeli jsme slovo Boží.
2: Bohu díky.

0: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům. Bratři, dovedu žít v odříkání a dovedu žít v hojnosti. Seznámil jsem se důvěrně se vším, se sytostí i hladověním, s nadbytkem i nedostatkem. Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. Ale jste hodní, že jste mi pomohli v mém tíživém postavení. A protože můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoliv budete potřebovat. Bohu, našemu Otci, buď sláva na věčné věky. Amen. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Bohu díky.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš mluvil k velekněžím a starším lidu v podobenstvích. Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít. Poslal znovu jiné služebníky se vzkazem. Řekněte pozvaným, hostinu jsem přichystal. Moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno. Pojďte na svatbu. Ale oni nedbali a odešli. Jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní pochytali jeho služebníky, stýrali je a zabili. Krále to rozhněvalo. Poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům, svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodní. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete. Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli, zlé i dobré. Takže svatební síň byla plná hostí. Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člověka, který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu, příteli, jak jsi sem přišel bez svatebních šatů? On se nezmohl na slovo. Tu řekl král sloužícím, svažte mu ruce i nohy a vyhoďte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak děvčata a kluci, vy jste všichni povoláni, abyste šli na katechezi.

Asi, sestry a bratři, celkem snadno chápeme tu základní alegorii dnešního Ježíšova podobenství. Králem je Bůh, svatební hostinou vystrojenou pro syna je mesiášské království. Ve starém zákoně obraz hostiny ani nemohl znamenat cokoliv jiného. Hosty pak jsou míněni ti, kteří měli být prvními adresáty pozvání k účasti na nové smlouvě, tedy příslušníci vyvoleného národa, božího lidu Izraele. Ti ale, alespoň v podobenství, v drtivé většině pozvání odmítají. Až sem jsme jistě naslouchali celkem bez vzrušení, protože historickou rekapitulaci dějin spásy známe už dávno. V tom smyslu nezazněla v evangeliu žádná až tak nová a překvapivá informace. Trošku jinak už ale budou věci stát, pokud budeme dnešní podobenství nahlížet nikoli historicky, nýbrž v jeho aktuální naléhavosti. Onen proces zvaní na svatbu totiž pokračuje i dnes. Dalšími adresáty jsme my, dnešní posluchači Božího slova. A naše účast na svatební synově hostině je dosud otevřenou, avšak nikoli jistou možností. O přijetí pozvání teprve rozhodujeme, my všichni, každý sám za sebe. V čem je to podobenství směrem k nám bezesporu povzbudivé, je fakt, že ona druhá vlna příchozích nehraje, mohli bychom říct, nějakou druhou ligu. Dostává se jim plné pozornosti, jsou uvedeni ke slavnostní tabuli. Ačkoliv podobenství nezastírá, že se jedná víceméně o lidi z ulice. Evangelium to výslovně říká, dobří i zlí. A tady je, myslím, bratři a sestry, to aktuální a podstatné pro nás. Spočívá v upozornění, že sama účast na hostině ještě zdaleka neřeší vše. A to má minimálně dva rozměry. Nejdřív se v podobenství vysvětluje, že společenství účastníků hostiny, a řekněme to v tuto chvíli už naplno, tedy společenství církve, není žádným elitním klubem dokonalých. Kolikrát jsme v pokušení hledět přes prsty na někoho vedle nás a aspoň v duchu se pozastovat, kde se tady zrovna tenhle ten vzal. Podobenství nám dává jednoduchou a pádnou odpověď, no přišel z ulice. Bůh zve každého a nikdo není kádrován předem, nikdo nemusí zůstat před dveřmi. V tom je obrovská naděje pro dnešního člověka, že totiž šanci dostane každý. Ale taky nikdo nemá právo se vymlouvat, že on by chtěl, ale nebylo mu to umožněno. A už vůbec se nikdo nebude moci schovávat za laciné poukazování na domnělé či skutečné slabosti těch kolem. Podobenství jasně vysvětluje proč. Ale přichází druhá část dnešního podobenství. Mezi účastníky hostiny vstupuje král a přijímá jednotlivé hosty. A teď teprve nastává rozhodující okamžik. Kdo bude smět zůstat? Myslím, že žádný z nás nemohl poslouchat dnešní evangelium úplně klidně. Na jednu stranu jsme jistě povzbuzení. Všichni dostáváme šanci. Nikdo se nás při vstupu na hostinu neptá, co bylo. Pozvání prostě platí. Ovšem ta klíčová otázka pak zní, co uděláš, člověče, teď, když jsi pozván. Oblečeš svatební šaty? Proměníš vírou svůj život? Dáš mu novou kvalitu? Vidíme, že ne každý králem pozvaný v podobenství využil svou šanci. Ne každý pochopil, kdo a kam ho zve. Někteří se možná pošetile domnívali, že samo pozvání na hostinu znamená,

0: Sestry a bratři, s velikou vděčností pozvedejme své duše k našemu Pánu a Spasiteli, neboť on zahrnuje nás, svůj lid, veškerým duchovním požehnáním a oddaně ho prosme.
1: Učiň církev štědrou hostitelkou, která rozdává lidem bohatství ze stolu tvého slova i Eucharistie.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Umožni lidem světa, aby úsilím o dobro a o pokoj získali účast na tvé věčné hostině.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Pomoz najít ochotné pomocníky všem, kdo jsou v tíživé situaci.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Posilni umírající svým svátostným pokrmem na cestě do věčnosti.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Prosíme na úmysl této mše svaté, která je obětována za zemřelou Hedviku a Josefa Klaškovi a živou rodinu. Bože všemohoucí králi, dal si nám tělo svého syna za pokrm, abychom zůstávali v něm a on v nás. Udržuj v nás neustále ve stavu této milosti, o to tě prosíme, skrze Krista našeho Pána.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Přijmi, Bože, modlitby a dary svého lidu a dej nám ducha pravé zbožnosti, abychom byli celým svým životem spojeni s Kristovou obětí a došli do nebeské slávy skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Vzhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče všemohoucí věčný Bože. Abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on se narodil, aby nám dal nový život, vzal na sebe bolest a smrt, aby nás osvobodil od hříchu. Vstal z mrtvých, aby nám otevřel bránu nesmrtelnosti. Usedl po tvé pravici, aby nám připravil místo v tvém království. A proto tě chválíme a s anděli a se všemi svatými zpíváme píseň o tvé slávě a voláme.

Opravdě jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého syna, našeho pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého všemu dáváš život a všechno posvěcuješ. A ustavičně si shromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

0: Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme,
1: na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.
0: Proto na památku spasitelné smrti tvého syna i jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Shledni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí, jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější pannou a bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým Augustinem a se všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému světu mír a spás. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevní ji ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Lva, našeho biskupa Pavla, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna česta sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věku.
2: Amen.
0: Tak děvčata, kluci, kdo se chcete připojit k modlitbě Božích dětí, tak pojďte dopředu k oltáři. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit. Otče náš,

0: vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do otroctví hříchu. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.
1: Neboť tvé je království i moc, sláva na věky.
0: Pane Ježíši Kriste, ty řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hřích, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a králuješ na věky věku. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.

0: Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k hostině beránkově.
1: Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo, má duše budou zdravá.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ, také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla, toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil. Amen.

Modleme se. Všemohoucí Bože, ty nás živíš svatým tělem a drahou krví svého syna. Vyslyš naše pokorné prosby a dej, ať nás přijímání tohoto pokrmu stále pevněji spojuje s tebou, abychom měli účast na tvém božském životě. Skrze Krista našeho Pána. Posaďte se. Dnes je 28. neděle v liturgickém mezidobí. Ve čtvrtek je památka svaté Terezie od Ježíše, tedy Terezie Veliké, a v sobotu svatého Ignáce z Antiochie. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu, tento týden navíc v 17.30 v pondělí, mše svatá se společenstvím karmelitánských terciářů, a v pátek ve 14 hodin odpoledne mše svatá v domově pro seniory na Táboře. V měsíci říjnu se zvláště modlíme růženec. Zde v kostele je společná modlitba každý týden od úterý do čtvrtka, přibližně půl hodiny, trošku dřív, před začátkem večerní mše. Další pravidelné farní setkání seniorů se uskuteční tento čtvrtek 15. října v 15.30 na faře. Program je zveřejněn na vývěsce. Také už chodím mezi seniory. Příští neděli 18. října se v našem kostele koná koncert Vachova sboru moravských učitelek. Začátek je rovněž v 15.30 a program je na vývěskách. Příští neděli je ale hlavně den modliteb za misie a sbírka nedělní bude určena na podporu misií. Za vaše dary předem děkujeme. Vyprosme si požehnání. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

0: Na Proglasu právě skončila mše svatá, kterou jsme přenášeli z kostela svatého Augustína v Brně a kterou sloužil pater Petr Vrbatský. Také v následujícím týdnu jste zváni k modlitbám a k mším svatým. V pondělí 5. října to bude v 18 hodin mše svatá z poutního místa a hájek u Prahy v 6 hodin večer. V úterý 6. října bude výjimečně v 19 hodin mše svatá z katedrály svatých. Omlouvám se, dívám se do minulého týdne, přestože jsem si myslel, že jsem si našel správně. A teď už se poinformujeme tak, jak skutečně mše v následujícím týdnu budou. Tedy v pondělí bude bohoslužba slova v 18 hodin z oficíny s jáhnem Janem Špilarem. Úterní mše svatá ve 13 hodin, chci říci 13. října v 18 hodin, bude z kaple Ducha svatého v Proglasu. Ve čtvrtek bude mše svatá z kostela Panny Marie Sněžné v Praze v 6 hodin. Páteční v 6 hodin bude z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. Sobotní ranní mše svatá v 7 hodin bude od svatého Augustína v Brně a nedělní příští neděli 18. října v 9 hodin bude z kostela všech svatých v Litoměřicích. Přispějte na vznik duchovních pořadů a přenosů bohoslužeb prostřednictvím dárcovské SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Rádio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz. Ještě dodám, že dnešní nedělní biblická čtení s krátkým komentářem naleznete na webu www.víra.cz. A nyní už vás pozvu k poslechu varhanní hudby. Uslyšíme dílo Josefa Ferdinanda Norberta Segra a jeho skladby pro varhany Preludium C-moll, Fugu D-moll, Preludium E-moll, Fugu E-moll, Fugu A-moll, Preludium A-dur, Preludium D-dur a Fugu F-moll. Tyto všechny nám bude hrát Aleš Bárta.

Na proglasu nám dozněly skladby Josefa Ferdinanda Norberta Zegra, které nám hrál na varhany Aleš Bárta. Ještě přidáme tokátu a šest fug Gottlieba Miffy a hrát nám bude Martin Poruba.

Vyslechli jsme tokátu a šest fug Gottlieba Miffy v podání Martina Poruby. A přidáme ještě jednu skladbu Johanna Sebastiana Bacha, a to Jesu meine Freunde, a zahraje meine Freude, zahraje nám neznámý řeholník z francouzského kláštera od Combes.

0: Vyslechli jsme skladbu Johanna Sebastiana Bacha Jezu meine Freude v podání neznámého řeholníka z francouzského kláštera od Combe. Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Masaryk, iritující a fascinující, včera, dnes i zítra. To je název sedmidílného cyklu, kterým nás bude provázet profesor Ctirad Václav Pospíšil. Nad životem a dílem prvního československého prezidenta se zamýšlí z pohledu teologa. Pořady jsou příspěvkem Radia Proglas ke stému výročí vzniku samostatného státu Československé republiky v roce 1918. Už v minulém pořadu jsme otevřeli obsáhlejší téma, a to je Masarykův životní příběh. Zastavili jsme se u jeho univerzitního působení, dotkli jsme se postoje k českým otázkám. Od roku 1890 půjdeme v šestém pořadu zase dál.
2: Ono těch zřetelů, když chceme sledovat životní příběh, když chceme sledovat taky něco z toho jeho myšlení, ještě jsou ty politické aktivity, tak je toho hodně. Chtěl bych upřesnit, že v roce 1891 byl pan profesor Masaryk v píseckém volebním obvodě poprvé zvolen za poslance do vídeňského parlamentu. To nebyla žádná selanka, to Rakousko nebylo takovým rájem, jak si někteří představují. Někteří němečtí poslanci navrhovali, aby se Čechy přejmenovali na zemi svatého Václava, Wenzelsland, a dokonce veřejně tam jeden řekl, že co mluví česky, je třeba poněmčit nebo vybít. Takže s tímhletím se tam Masaryk taky setkával. Pochopitelně tenhle ten šovinismus německý, rasismus, a zase ne všichni Němci byli takoví, vyvolával riziko, že Češi se budou chovat podobně. A Masaryk říkal, přece nemůžeme poklesnout na tu úroveň, že ty Němce budeme nenávidět. Říkal taky, prosím vás, když budete je nenávidět, tak ve skutečnosti na nich budete daleko závislejší, než se na první pohled zdá. Tak nízký kulturně přece nejsme. Že? Čili jeho vlastenectví, to je věc, kterou by bylo třeba neustále připomínat. Vlastenectví, ano, ale nad tím je lidskost, lidství, humanita. No, ono to tak trošku připomíná, ano, jsem Čech, ale katolík, křesťan, že jo. A pak říkal, vlastenec nemá v nenávisti jiné národy. Vlastenec se ptá, čím může jeho národ přispět do společné pokladnice lidstva. A pokud my toto vlastenectví nebudeme dnešním mladým lidem předkládat, tak ten prostor, jak si opouštíme a necháváme tam volno pro extrémisty. Čili je to v našem zájmu to ušlechtilé masarykovské humanitární vlastenectví. Někomu se to může zdát, že to je v rozporu s globalizací, s tou pokleslou ano. Prostě člověk, který kulturně nikam nepatří, je snadno manipulovatelný a vlastně i jeho kulturní úroveň nevyhnutelně klesá. Ten, kdo někam patří, váží si sám sebe, tak na základě takzvaného zlatého pravidla, že jo, já můžu milovat druhého tolik, kolik miluju sám sebe. A druhého si můžu vážit, když si vážím sám sebe. Čili tohle je velké poselství Masarykovo. A to jeho vlastenectví bych řekl, duchovně, kulturně, lidsky překročilo ten hloupý německý šovinismus. A tady si dovolím takovou poznámku. Jednou jsem měl přednášku na nějaký střední škole, jeden ten student mi vstal a říká tak smutně, proč jsme takový malí? Mě to zarazilo a pak jsem mu odpověděl, víš, být nepočetný neznamená být malý. A český národ není malý svými dějinami. Tady jsou obrovské věci. My si jich akorát neumíme vážit. A pak jsem připomněl toho Masaryka a řekl jsem, víš, ty velké národy, jako Němci, Rusové, ty snadno upadají do té arogance, do té imperiální mocenské politiky utlačovat druhý. My jsme tak malí také proto, že jsme nikdy nikoho neutlačovali. A v tom je naše velikost. To je náš přínos do pokladnice lidstva. Čili Masaryk to říkal, malej národ má jedinou šanci. Velikost ducha a slušnost. Tohle bychom měli studentům vštěpovat. A zase se ukazuje, víte, jako tolikrát. Demokracii nehlídá jenom novináři. Oni mají na starosti taky profesoři. My musíme brát vážně i tyhle úkoly. A je potřeba něčeho jako nové národní obrození. To neznamená nenávidět druhé. To neznamená odcházet z Unie. Právě naopak. Vážit si ale musíme sami sebe, svých velkých dějin. A ty dějiny jsou obrovské. To by bylo na dlouhý povídání. My jsme první země na světě, kde existovala náboženská svoboda. V 16. století byli tady katolíci, byli tady utrakvisti, byli tady evangelíci a nějakým způsobem to fungovalo. Tak, Masaryk byl v tom parlamentu a tady se projevila jedna jeho vlastnost, kterou bych si dovolil kritizovat. On byl vědec, on byl platonik, měl ideje, ideály, teď byl v té politice a on neustále opakoval, že kompromis se nedělá, kompromis je špatný. Jenomže v reálné politice kompromis je nutný. No a tak zhruba po dvou letech odchází z vídeňského parlamentu, složil mandát, že se bude věnovat práci doma. Byl praktik, ale byl taky profesor. Byl to člověk velikých ideálů a tomu umění kompromisu se musel teprve učit. Jo, tahle nekompromisnost, tvrdohlavost, svařepost, intelekt, jasné ideje, to není do parlamentní politiky, to je do odboje. Jako vůdce odboje a v odboji tam nebyla žádná demokracie. To on byl šéf a jelo to podle něho, naštěstí, že jo. A když se vrátil, on byl sice první demokratický prezident, ale on to byl spíš takový osvícený demokratický diktátor, že jo. Ale jo, máme ho rádi. A byl to člověk spravedlivý a byl to člověk zbožný svým způsobem.
1: Z vídeňského parlamentu se dostáváme k Masarykově působení doma. Jak se mu daří v Praze?
2: 90. léta jsou šílená v českém prostředí. Naprosto šílená. Nástup radikalismu, ateismu, rozklad české politiky, národnostní spory a objevuje se tu síla, již vzhůru psanci této země. Ale ono to má dvě stránky. O tu sociální spravedlnost se někdo brát musel. A pozor, dělníci neměli volební právo. Oni ho dostávají až v roce 1897. A Masaryk byl jediný z těch, kdo razili národnostní program, kdo to pochopil a snažil se s těmi dělníky, on sám se považoval taky za dělníka, se učil na kováře a prožil tu situaci toho utiskovaného člověka, čili měl velkou solidaritu. Prosím vás, když začalo vycházet Právo lidu, noviny sociální demokracie, Masaryk tam pomáhal těm redaktorům a on jim teda taky říkal těm sociálním demokratům, hoši, vykašlete se na Marxe, citujte Ježíše a Evangelium a všichni slušní lidi vás budou volit. Že? Čili on byl sociálně myslící člověk, odmítající marxismus a totalitu. Že? On byl demokratický socialista. To je přesně to, co chceme. A přitom vlastenec. Přesně to, co mě imponuje. A myslím si, že mnoha dnešním mladým lidem by imponovalo, kdyby se jim to správně předložilo, že?
1: Takže Masaryk přispíval do dělnického práva lidu. a co jeho redaktorská práce v časopise Ateneum, který pan profesor výrazně profiloval?
2: Ateneum skončilo, protože bylo příliš vědecké a začalo vycházet takové, řekněme, spíš popularizační periodikum Naše doba 1893. No a pan profesor se taky rozešel s nakladatelem Ottou a orientoval se na mladého Jana Leichtera. Ten Jan Leichter taky udělal v editorském působení veliký kus osvětové práce. Jenom tak pro vaši informaci začal vycházet časopis Nové proudy, vydával ho nějaký Stanislav Sokol. Radikalismus, sexismus, náboženství je stará vetéž. No Masaryk s tímhletím vším bojoval a ta mladá generace, takhle, oni se rozdělili, ta mladá generace, na takzvanou mravnou a nemravnou partu, že jo. Mravná byla spíš s Masarykem a nemravná byla proti Masarykovi, že jo. Čili bylo to tady velice rozjitřené. 1893 a 1894 proces s omladinou, že jo, obvinění z toho, že tady chtěli udělat jaksi podvratnou činnost a převrat a tak dál. Vůbec rok 1897 byl šíleně krizový. Tam vypadalo, že se Rakousko rozpadne, ono se udrželo jenom zázrakem. Tady byly bouře, Češi s Němcema se mlátili po hlavách, mrtví, že jo. A Masaryk v tomhletom prostředí se snaží. A teď řeknu něco, co je děsivě paradoxní. On se snaží ty radikální síly pacifikovat a otvírat je tomu vznešenějšímu humanitnímu ideálu, vlastenectví, deradikalizovat to, zmravňovat. On tím vlastně spolu zachraňoval tehdejší Rakousko. Je to tak? Podívejte se, a teď zase přečtu typickou myšlenku. Masaryk říká, mně česká otázka jest otázkou po osudech člověčenstva, je mně otázkou svědomí. Věřím skolárem, že historie národu není nahodělá, nýbrž, že se v ní projevuje určitý plán prozřetelnosti. A že tedy je úkolem historiků a filozofů, úkolem každého národa ten plán světový postihovat. Místo své v něm poznávat a určit a podle toho poznání, co možná s nejlepším a nejjasnějším vědomím postupovat při vší práci i politické. Nemyslím ovšem, že se podaří rozumu sebepronikavějšímu odhalit plány prozřetelnosti, ale věřím, že na dnešním stadiu vzdělanosti je povinností každého myslícího řídit se předpisem Kolárovým. Kolár byl pastor evangelický, velice zbožný člověk, že? Vědec. Úžasná postava. Razil tedy pan profesor ideál humanitní, nenásilí, Husa jako etický ideál, ale odmítal Husa věroučně. Chelčického, nevím, jestli už jsem o tom mluvil, Chelčický hlásal nenásilí, ale Masaryk se pořád na něj odvolává, ale přitom jeho mentalita byla blížší bratru Žižkovi teda. Když bylo potřeba, tak šel do války a vůbec se nerozpakoval, že? Legie, potom jako prezident na východní Slovensko, na jižní Slovensko posílá legie a tak dál. Byl rozhodný člověk, ten si nenechal foukat do polívky. Pan prezident byl úžasný.
1: Na vlnách Proglasu posloucháte šestý pořad cyklu Masaryk iritující a fascinující včera, dnes i zítra. Profesor Ctirad Václav Pospíšil sleduje život a dílo našeho prvního prezidenta z pohledu teologa.
2: Víte, 1895, dva pomníky, debatovalo se o tom. Svatý Václav a Hus. A Masaryk říká tenkrát, no, že toho Václava uctíváme jenom v Nějškově, ale že našeho srdce nevíc Husovi. Mýlil se. Mýlil se, víte, a já teď přečtu pár veršíků, které napsal velký český básník Toman, když se pan profesor vracel z exilu v prosinci 1918. Vítězi, který vyjíždíš do pražských bran, žehnej ti svatý Václav a mistr Jan. Je nádherný. A když se podíváte na ty české dějiny, tak kolem toho pomníku se odehrálo spousta věcí. A ten český národ vědomky, nevědomky se k němu uchyluje a jakoby v tom hrdým svatým Václavovi na koni viděl ztělesnění toho vzdoru silám zla a rozkladu. Já to tak zažil. Bylo to třeba v roce 89. Tak, Masaryk píše, naše nynější krize, že pád strany staročeské, počátky směrů nových, 1895, analyzuje tu českou politiku, ale hlavně on se snažil vidět tu kontinuitu od obrození až po současnost a čerpat z těch velikánů českého obrození. A tady bych si dovolil říct, že pravým dovršením českého obrození je Masaryk. A když potom přišli v 50. letech komunisti s tím, že oni jsou jako vlastenci a to byla lež jako věž. Celá ta sociální demokracie byla internacionalistická a národ byl prostě třetí řada záležitost. A to nebudu mluvit o tom, jak se Marx vyjadřoval o Češích. Ten nás teda opravdu jako Němec neměl rád. No opravdu ne. To jako říkal, že český národ skomírá a že brzo se tam bude mluvit jenom německy a že je to neživotaschopný a nenáviděl Čechy, nenáviděl Rusy. To je jenom tak na okraj. V roce 1896 Masaryk vydává velikou monografii o Karlu Havlíčkovi. On ho miloval, Havlíčka. On se v něm viděl. Ovšem, když to člověk čte, někdy má pocit, že Masaryk sám sebe promítá do Havlíčka. Ale je to roztomilé čtení a tam je tolik věcí, jak bych to řekl, úsměvných a zároveň jaksi člověk se najednou nad tím zamyslí a řekne si, jak daleko ten Havlíček viděl, že jo. Varoval už tenkrát před ruským imperialismem, že jo. Havlíček byl demokrat a nechtěl revoluci, čili on byl proti barikádám. Havlíček byl sociální, lidový a o komunismu řekl, že to je výplod chorého mozku, že jo? Že to je nesmysl. Úžasný. A Havlíček říkal, nepotřebujeme revoluci na barikádách, ale revoluci hlav a srdcí. A to je úžasný. To je úžasný. A v tomhle Masaryk jel, že jo. A já jsem si díky... Já jsem Havlíčka moc neznal. On nám ho nikdo ani ve škole nějak nepřiblížil. A díky té knížce Masarykově jsem si Havlíčka zamiloval. To byl taky pěkně odbojný katolík. Umřel mimochodem zaopatřený Havlíček. Že? Takhle, nezaměňujme bezvědectví a antiklerikalismus. Antiklerikalismus, kritika toho, co v církvi není v pořádku, to je často na místě. I když Havlíček a Masaryk byli občas trochu až příliš břitcí, že? Ne každý, kdo nám nadává, je náš nepřítel a ne každý, kdo nás vychvaluje do nebe, je náš kamarád. To bychom si měli dobře zapamatovat. Pak Masaryk vystupuje s tou svojí vizí českých dějin, že? Už jsme o tom mluvili. Všecko dobré od Husitů přes Chelčického až k národnímu obrození. No, nefunguje to takhle. A i jeho kamarádi mu říkali, přátelé, odborníci mu říkali, že to je nesmysl. Na druhou stranu ale, jak to správně postřehl ten katolický autor ze 30. let, konfesně s tím nemůžeme souhlasit, z vědeckého hlediska s tím nemůžeme souhlasit, nicméně je to vize duchovní. Je to vize, která říká, že česká otázka je otázka náboženská a z tohohle hlediska duchovně by nám Masaryk měl být blízko. A teď řeknu strašnou věc. Ti akademičtí vědci, jako pan profesor Pekář, Gol, ty hledali fakta, ale jejich ideje nehýbaly lidmi. No. Masaryk vytvořil tuhletu vizi a ta vize dokázala lidmi hýbat a vedla ke vzniku Československa. Čili já se zase nemůžu ubránit jedné věci, že Masaryk nebyl tolik vědec, ale byl spíš moderní prorok. A to, co udělal s českými dějinami, tak ten, kdo zná Bibli, tak ví, že ti svatopisci dělali takzvané relektury, takzvaná novočtení, a už jsme o tom mluvili. Reinterpretovali to tak, aby to bylo použitelné pro jejich dobu a aby to lidem dávalo sílu. Masaryk se choval stejně. Masaryk nebyl akademický vědec. On byl sociolog, politolog, politik, prorok. Čili jemu nešlo o fakta, jemu šlo o přítomnost a budoucnost. A uměl ji vytvářet.
1: Jsme stále ještě v 90. letech předminulého století. Jaká byla pro Masaryka?
2: V této době se konečně taky Masaryk, tedy po 15 letech dočkal profesury. 20. června 1896 císař František Josef I. osobně podepsal dekret, jímž byl od 1. ledna 1897 Masaryk konečně jmenován řádným profesorem, takže mu přibyly peníze. A rozhodně to není záležitost zanedbatelná. Rok 1897 a 8 Masaryk vydává soubor studií jako knížku Ta knížka nese titul Moderní člověk a náboženství. On se snaží bojovat proti ateismu. Zase knížka, jako je ta sebevražda, tak tohle by si měl každý teolog přečíst. V podstatě ta základní idea je, že pokud člověk nemá skončit v mravním bahně nebo sebevraždou, potřebuje Boha, potřebuje víru. Zároveň je to knížka necírkevní a anticírkevní. Stojí za přečtení. A někteří lidé, někdy v té době a i později, tvrdili, že to je nejmasarykovštější ze všech masarykovských knih. Že tady je Masaryk nejvíc sám sebou, náboženský myslitel. Ale on to napsal rychle, protože tím bojoval proti nástupu ateismu ve společnosti a v mládeži. A to dílo zůstalo nedokončené, že? To je jenom tak. Kontakty na Slovensku, že spory s tím slovenským kulturním vůdcem a politickým Svetozarem Hurbanem Vajanským. Ono je to těžký. Slováci mají jinou mentalitu. Masaryk byl demokrat, náboženský člověk, ale ne katolík. Pochopitelně tam byla veliká pnutí. No a Masarykovi žáci z Prahy, kteří se vraceli na Slovensko, no tak ti to tam také neměli jednoduché. Já jenom bych rád upozornil na největší, asi podle mého názoru vrcholné Masarykovo dílo, a to je Otázka sociální. To je kniha, pro kterou ho komunisti dodnes nenávidí. Nenávidí, protože Masaryk dokonale rozebral marxismus. Na šroubky. Nezbylo z něho nic. Jo. Zase sebevražda, moderní člověk a náboženství, Otázku sociální by měl číst každý. Víte, já teď jenom řeknu takovou drobnůstku. V kompendiu sociální nauky církve se říká, ano, existuje sociální hřích, ale vždycky na začátku je individuální selhání, individuální hřích. Masaryk píše, Marx všude vidí jenom hříšné struktury, ale zapomíná na to, že na začátku je vždycky individuální špatnost. Schoda 99%. Je to kniha takhle, on to tvořil rychle, protože potřeboval reagovat. Čili ta makrostruktura, jakoby ty kapitoly mi nedávají úplně logiku, jak jsou seřazený, ale ten obsah myšlenkový těch jednotlivých kapitol, on to vydával nejdřív jako sešítky, pak z toho udělal tu knihu, protože on potřeboval rychle, že jo, reagovat na ty věci. Já si myslím, že byl pěkně vášnivý člověk, Masaryk. Jo. Tak je to byl workaholic, že jo, grafoman. Že jo. To k sobě patří, to jsou takový ty choroby. Ale byl to člověk boží. Byl to člověk boží a jasně odmítal materialismus a říká, že to bezbožectví, prostě ta společnost nemůže bez Boha fungovat. Že krásně tam říká, vidím kolem sebe ten řád. A jak to, že oni postulují, že ta evoluce má řád a nevidí toho stvořitele, že? Fascinující kniha, fascinující. A víte, mě jeden otec biskup, když jsem mu sdělil, že chci psát o Masarykovi, tak mi říká, a to chceš psát jako teolog? Já jsem říkal, to je teologický zlatý důl. Tak se na mě tak díval. My ho neznáme. My o něm víme jenom ne z druhý, ale ze čtvrtý ruky. Ale když vezmeme ty spisy a když se tím začneme kloudně zabývat, Italové říkají se zrnkem soli, s moudrostí, tak tam odhalujeme poklady. Poklady, poklady, poklady.
1: Příště v závěrečném pořadu probereme zejména léta 1899 až 2014. Sedmidílný cyklus Masaryk iritující a fascinující včera, dnes i zítra pro Radio Proglas uvádí profesor Ctirad Václav Pospíšil. Připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.

0: Pracovní příležitosti na Proglasu.
1: Hledáme nového člena týmu na pozici fundraiser pro Radio Proglas na pětinový až poloviční úvazek. Nabízíme práci v Brně i na home office. Máte-li zájem, pište na personálie@proglas.cz.

to někdy na jaře 95. jsem já napsal první text a první hudebník, na kterýho jsem si vzpomněl, byl Vašek, můj spolužák, který ho zhudebnil.

Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

Je tu 11. hodina, vás všechny na Proglasu zdraví Daniel Blaške a v tuto chvíli už všechny zveme k Proglasu

Ano, tak zdravím vás u našeho biblického kvízu a jsem trošku smutný, protože jsem tady dnes sám. Na poslední chvíli stalo se, že naše moderátorka Tamara nám onemocněla, je na antibiotikách, no a už jsem nikoho nesehnal na to, aby ji zastoupil. Tak já vás dneska budu provázet sám a Tamaře tady vyprošujeme co nejrychlejší uzdravení a dobré snášení nemoci, ale já už se tedy zaměřím na vás a na to, co nás dnes čeká. Jako vždy na začátek začneme přehledem toho, co jste napsali na naše čtyři otázky, které se nacházejí na tom webu junior.proglas.cz v oddělení Proglaso. Tam můžete psát, můžete posílat samozřejmě i písemně svoje odpovědi a tam jsme položili čtyři otázky. Ta první byla, najdi v Biblii nějaké místo, kde mluví Pán Ježíš o vínu. Vy jste skutečně napsali, máme tady na prvním místě 1, 2, 3, 4, 5 členů, 6 členů pak ještě rodiny Lovečkovi, tak tady našla třeba Elizabetka, že mluví o Pánu Ježíš o podobenství ve víně, jako v podobenství o vinaři, o vinné révě a tak dál. Bernadeta si všímá o dělnicích na vinici, dále tu je podobenství jak v novém, tak ve staré, o víně v nových či starých měších a tak dále. Je jich tam mnoho takových míst. Víno bylo běžnou součástí vinice, vinařství, to všechno hodně rezonovalo mezi lidmi. Pak to byla otázka, zda známe nějaký zázrak, který Pán Ježíš udělal s vínem. Lovečkovi i další, jako je třeba Bernard Knoflíček, Zuzanka Machová nebo sourozenci Barečiakovi, tak i s Evou Skládanou, tak ti všichni samozřejmě zmínili zázrak na svatbě v Káně Galilejské. Podotýkám, že my máme někdy takovou tendenci říkat v Káni Galilejské, ale když si uvědomíme, že je to vlastně Kána, tak ji asi budeme správně skloňovat Kána v Káně, s Kánou a tak dále. Potom byla třetí otázka. Co se písmu píše o vínu a Janu Křtiteli? Tak myslím, že to dobře zhrnuje to, že Jan Křtitel nikdy nepil víno. Ano. Čtvrtá otázka. Najdi ve Starém zákoně nějakou zmínku o vínu. Tak těch zmínek opravdu bylo mnoho. Například Noé po potopě světa vysadil vinici, nebo Hospodin zástupu vystrojí všem národům na této hoře tučné hody, hody s výborným vínem, budou to šťavnatá jídla a vybraná vína. To je moc pěkné proroctví z Izajáše. Samozřejmě ho máme chápat duchovně, ta hojnost spočívá v něčem jiném než v jídle a pití, ale je to také zmínka o víně. Dále třeba Bernard Knoflíček si všiml 6. kapitoly Numerí, tedy 4. knihy Mojžíšovi, ať se žena vystříhá vína a opojného nápoje a neokusí nic z toho, co vychází z vinné révy. To je trošku vytržené z nějakého kontextu, tak teďka nebudu se snažit se dovzpomínat, jaký kontext to byl, co při jaké příležitosti toto bylo psáno. Zuzanka Machová našla třeba dva úryvky. I začal Noé obdělávat půdu a vysadil vinici. A Žalm 104, dáváš víno pro radost lidskému srdci. No a jejich spousta další, ještě tady můžu zmínit přísloví, víno je drzoun a pivo křikloun, kdo za ním vrávorá, nezmoudří. To je moc krásný citát. No a pak další a další. Tak děkuji za to, co jste všechno našli. Ještě od vás máme mnoho vzkazů, že jednak nám rádi voláte, že nám přejete
krásnou neděli a pěkný následující týden. Za to moc děkujeme a doufáme, že to opravdu všem bude, pro všechny bude platit. No a teď si uvedeme SMS otázku na celý další pořad, kde můžete psát na naše číslo 775 132 132 a tam odpovídat na tuto otázku. Komu nemáš domlouvat podle 23. kapitoly knihy Přísloví? Tedy komu nemáš domlouvat podle 23. kapitoly knihy Přísloví? A já už pouštím první písničku, po níž už otevřu linky do živého vysílání.

0: Tak ještě jsem, jak jsem tady sám, tak jsem zapomněl na jednu věc, to znamená zalosovat mezi těmi, kteří nám volali, bylo vás jedna, teda psali a odpovídali na ty naše otázky. Tak já jsem mezi tím zalosoval teďka dodatečně a ještě sděluji, že Zuzanka Machová se může těšit na nějakou výhru. No a teď už mám před sebou témata pro dnešní telefonickou soutěž. Řeknu, že jsou to jednak nedělní liturgie, jednak Pán Ježíš a podobenství, potom kdo je kdo, anebo pojmy a Bible, pojmy z Bible začínající na písmeno P. A teď už vítám ve vysílání, kdo se nám dovolal.
1: Dobrý den, tady je Filomena.
0: Tak Filomeno, já tě zdravím. Slyšela jsi ty okruhy, které jsem tady měl, tak co by jsi vybrala jako první otázku?
1: Nedělní liturgie.
0: Dobře, a za kolik bodů?
1: Za dva.
0: Tak za dva. Tak co udělali pozvaní hosté s královými služebníky, kteří je přišli pozvat na svatbu? Za A. Radostně je pohostili. Za B. Hráli spolu Člověče nezlob se. A nebo za C. Stýrali je a zabili.
1: Za C.
0: Ano, je to tak. Za C. Stýrali je a zabili. Že jo, to by nebylo žádný drama, kdyby tam nebyl tady tenhle háček. No a teďka další otázka. Z jakého okruhu? Z Pán Ježíš a podobenství? Nebo kdo je kdo? A nebo pojmy z Bible začínající na písmeno P?
1: Pán Ježíš podobenství.
0: Dobře. A kolik bodů si troufneš?
1: Za pět.
0: Za pět. Výborně.
1: Jo.
0: Tak já se ptám. Podobenství o dvou stavitelích mluví Ježíš za A o stavbě Šalamounova chrámu nebo za B o mužích, kteří stavěli domy na skále a na písku a nebo za C o stavbě babylonské věže.
1: Za B.
0: Ano, za B, výborně, je to tak. No tak to je úžasná výhra. 6 bodů pro tebe a celkově nárok na výhru. Budeš chtít poslat, nebo se za námi stavíš, nebo uložíme?
1: Já se vám stavím.
0: No tak to budeme moc rádi a doufám, že tady pro tebe něco připravíme pěkného. Jaký ty máš dneska den? Pověz.
1: Dobrý,
0: tak já vím, doufám, že se to dál také vydaří, že budeš mít toho i nadále. Měj se krásně a zase se někdy uslyšíme. Ahoj. Tak, máme za sebou krásné otevření soutěže s první úspěšnou volající. No a vy jste samozřejmě zváni, ať už jste pravidelnými našimi soutěžícími, nebo třeba se teprve odhodláváte, že byste mohli na číslo 739 850 345. Zvedám opět telefon, kdo se dovolal tentokrát?
2: Maruška, Maruška.
0: Maruško, zdravím tě. No a pověz, jaký okruh, máš-li tedy přehled, si vybereš jako první?
2: Lekuntivý.
0: Dobře, tak nedělní liturgii. A za kolik bodů?
2: Za dva.
0: Za dva. Tak když pozvaní hosté odmítli přijít na svatbu, co udělal král? Za A. Nechal pozvat na svatbu všechny, koho služebníci najdou? Nebo snědl veškeré jídlo sám a stloustl? Nebo za C. Jel je přemlouvat osobně, aby přijeli?
2: Přijeli.
0: To poslední, že jel je přemlouvat osobně, no? Aby přijeli? No, nebylo to tak. Ono by to nebylo úplně moc praktické, když to byl vlastně král. No a teď měl objíždět úplně všechny ty hosty, tak to by se asi ta svatba buď dřív uskutečnila, než by je všechny objel, anebo prostě by, nevím, si to mezi tím rozmysleli, že by na něj čekali. Tak to není správně, bez ve skutečnosti nechal pozvat na svatbu všechny, kdo jeho služebníci, někoho služebníci najdou. Takže to je vlastně takové podobenství o tom, že když vlastně vyvolený národ třeba nechtěl vyslechnout, přijmout Mesiáše, tak jsme dostali pozvání také my, kteří jsme z těch pohanských národů, a teď se ukáže jenom, kdo bude ten dobrý a kdo ten špatný, kdo na té svatbě zůstane a kdo ne. Dobře, podívejme se na ještě druhou otázku. Tak co, odkud? Pojmy z Bible na písmeno P, nebo kdo je kdo, nebo Pán Ježíš a podobenství?
1: Pán Ježíš, podobenství.
0: Mm-hmm. A na kolik bodů si troufneš?
1: Za dva.
0: Tak za dva. Tak teďka půjde o číslo, jo? Kolik ovcí opustí pastýř v podobenství o ztracené ovci, když jde hledat tu jednu ztracenou? Tak za A. Jednu ovci a 10 kůzlat, nebo jich opustí 40, a nebo jich opustí 99.
1: Tak. 90?
0: Ano, 99. Těch 99 opustí, aby tu jednu šel najít. Tak jo. Tak to máš takové dva bodíky do dlouhodobé soutěže. No a pověz také ty, jaký ty máš dneska den? Jde to? Nebo...
1: Já se mám dobře a pojedem do Zoroň.
0: No tak to je skvělý výlet a program na nedělní odpoledne. Tak to moc přeju, ať se ti to líbí a ať jsou ty zvířátka taky rádi, že jsi je navštívila, a zase někdy se můžeme slyšet. Ahoj.
1: Jo.
0: Jo, jo.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Tak výborně. Máme už za sebou dva telefonáty, tak počkáme ještě na další, kdo bude s námi chtít soutěžit. Dnes jsem tady sám, tak mě určitě nenechejte dlouho čekat, protože jinak by hrozilo, že budu muset mluvit na prázdno. A to bývá vždycky taková nejsvízelnější situace pro moderátora, když nemá toho parťáka, se kterým by prohodil slova a musí tak nějak vařit z vody. Jo? To je nejhorší. Tak pokud teda nejste nějací škodolíbí, že byste si řekli, a tak co on teda vymyslí, když tam nikoho nemá? Chuděna Tamara je nemocná, tak ta dneska nemůže říct třeba, no byla jsem na dovolené a tam to bylo moc prýma. Představte si, ona jezdí do takových exotických krajů, jako je třeba Egypt. Jo? Ale nejen, že tam jako jede to, kde jaký turista, jo? Ale ona, ta Tamara, ona umí taky řeč místní. Takže ona, Tamara je taková jako blonďatá ženská, jo. A ona, když tam promluví najednou, tak všichni úplně spluhaný, to snad to vůbec nečekali, nějaká tady Evropanka a mluví naši řeči. Tak to jsou třeba takové historky, které by mohla říkat Tamara, když by tady dneska se mnou byla. Ale že není, tak to bude hodně o vás a o našem soutěžení. Já připomenu, že je to dneska k dispozici 4 okruhy otázek. Nedělní liturgie, za potom Pán Ježíš a podobenství, potom kdo je kdo, a nebo pojmy z Bible začínající na písmeno P. Takže jenom doplním, že z té kategorie nedělní liturgie už jsou vybrané otázky za 2 body, takže můžete vybírat mezi 1 bodem, 3, 4 a 5. No ale to samozřejmě všechno za podmínky, že zavoláte. Zatím mě necháváte hodně se tady vyvářet, jak se říká. Ale potřeboval bych nějaké ty soutěžící, abychom měli možnost nějaké ty také výhry udělit. No a také se něco dozvědět o Bibli. Ono je na co se ptát, takže já už zvedám telefon a halo, halo, kdo je tam?
3: Halo, halo, tady Tamara.
0: Tamara volá, to se mě jistě zželelo, protože slyšela, jak se tady trápím sám.
3: Tak... Já svým krákorovým hláskem tě chci povzbudit a vyzvat děti, ať tě v tom nenechají a volají ti. Já bych si s tobou hned zasoutěžila, ale nechám to s radostí jim. Takže ti držím pěstě a moc děkuju, že to dneska zvládáš bez mě.
0: Já jsem si tě dovolil hnedka vzít do úst a pravdu mě mrzí, nemůžu tě moc teďka tady vytěžovat, protože tvůj hlas bychom měli spíše šetřit, ale jsi moc hodná, že jsi zavolala, to každopádně, tak...

0: třeba zopakovat SMS otázku, tak si potom pustíme písničku a já budu čekat, jestli třeba někdo zavolá během ní. A teď si připomeňme tu SMS otázku, která je tady připravená. Komu nemáš domlouvat podle 23. kapitoly knihy Přísloví? Komu nemáš domlouvat podle 23. kapitoly knihy Přísloví? Psát můžete na SMS bránu 775 132 132, no a případně do živého na adresu e-mailovou živě@proglas.cz. Máme tu další telefonát, já už ho zvedám. Halo, halo, kdo se k nám dnes dovolal?
1: Ahoj, Dané, nesoutěžně, Zdenda Sokolov.
0: Ha, Zdenda Sokolov, také se zželelo Zdendovi, který viděl, že tady bojuju dneska sám a že ani nikdo nevolá, takže já vítám takovýto telefonát. Zdendo, já si tě zapíšu, jak se dneska vede?
1: Jo, dobře. Dobře. Tak při neděli se vede zdravým lidem dobře, co?
0: Zdravým lidem dobře. No a já ti tady dám prostor, aby jsi vyzkoušel taky, jak se soutěží. Ty už to znáš, tak z jakého okruhu bys rád?
1: Já zkusím, kdo je kdo.
0: Kdo je kdo? Za kolik bodů si troufneš?
1: Za tři, taková zlatá střední cesta.
0: Dobrá, zlatá střední cesta. Tak otázka zní takto. První král Izraele později pronásledoval Davida. Kdo to byl? Za A.
1: Saul.
0: Saul, za B. Saul, za C. Saul, ano, byl to Saul. Tak, výborně. Samozřejmě, že 15 plus to má bez nápovědy, no, ale tak to bylo jednoduché, že? Dobře, pojďme na další okruh. Z jakého bychom vzali?
1: No tak načneme i ty pojmy na T za tři body.
0: Dobře, tak na
1: ať
0: tři.
1: Máme něco už ze všech okruhů.
0: Tak jo. Jak se jmenoval přímořský národ, který byl často v bojích s Izraelci?
1: Pelištejci.
0: No byli to Pelištejci, zasloužíš si znělku. Povídal mi jeden můj kamarád, který je tedy evangelík, že měl jednoho pastora, faráře, neznám teď jeho jméno, ale říkal, že když kázal, že tam se většinou káže taky trošičku díl, a měl takový zvyk, že když lidé už pomaličku trošku unavení tím dlouhým kázáním začali nějak jako ztrácet pozornost, tak měl ve zvyku náhle zvolat z ničeho nic, bez jakého kontextu. A Pelištejci! A tím se všichni probrali a on pokračoval dál. Tak to si jen tak vybavuju, když vidím Pelištejce.
1: No, no já mám historiku jednoho známého herce, no, ale nevím, jestli můžu na jich říct.
0: Můžeme zkusit. Jaká?
1: To jsem slyšel někde v televizi, byl, tuším na vojně byl, a přišel tam ten velitel, a řekl, soudy vy posluchači? Oni úplně, co se děje? A on, když věděl, tak řekl, soudy vy posluchači? A vysvětlil jim, že to pivní, to tvědí, mělo znamenat styk po zole, a to klidní znamenalo zvednout pohov.
0: Dobře, dobře. No tak díky za příspěvek. Já zřejmě se rád podělím o trošku toho času, protože zatím s nám s dětí mnoho nevolalo. Tobě děkuji, že jsi zavolal a já přeju krásnou neděli a opět uvolníme linku pro někoho, kdo by třeba chtěl soutěžně s námi volat.
1: Jasně, no, nevíš co, já jsem dospělák, takže to tu nesoutěžně.
0: To bylo samozřejmě nesoutěžně. Měj se krásně, hezkou neděli.
1: Ahoj.
0: Tak slyšeli jsme Zdendu ze Sokolova. Je pravda, že pokud by s námi, řekněme, dneska děti úplně moc soutěžit nechtěli, tak otevřeme soutěž pro ty, kteří budou tu dobrou vůli mít. Já tady tímto zvu do vysílání případně i ty, kteří by si to chtěli vyzkoušet. My už se sice blížíme v tom našem vysílání proglasovém k 11:30, což je čas na píseň. No a nevím tady, jestli stihneme ještě nějaký

telefonát do té půl, možná by se určitě nějaký vešel, ale jinak prozradím, že jste si tady hodně přáli písničku Kaštany padají na zem od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. A tudíž písničku jsem dohledal a my si ji můžeme v tuto chvíli pustit.

0: že končí léto a mládí,
1: dospělého to otráví, děti je zvědavě.

0: No a během písničky se nám dovolal jeden posluchač. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
1: Tady Šimon.
0: Ano, Šimon, řekni nám celé jméno a také věk.
1: Já jsem Šimon Zargulák a je mi 12.
0: Tak výborně. Voláš k nám už po několikáté, nebo je to poprvé?
1: Poprvé za tenhle rok.
0: Poprvé za tenhle rok, ale už v minulosti si k nám někdy volal, je to tak?
1: Jo.
0: Jo, dobře. Tak v tom případě nejsi úplně nováček, já tedy tvoje jméno znám, protože zpracovávám i zpětně, jak jsme kdy soutěžili a doufám, že ti došly výhry, které třeba někdy si vyhrál. Pokud ne, tak nám když tak napíš ještě na proglaso@proglas.cz a vždycky zkusíme dohledat chybu, pokud se něco zamlčelo. No ale teďka si pojďme tady zasoutěžit. Tak máme tu čtyři kategorie. Nedělní liturgie, Pán Ježíš a podobenství, kdo je kdo, anebo pojmy z Bible začínající na písmeno P. Tak co bys si zvolil na první?
1: To druhý.
0: Takže Pán Ježíš a podobenství. A za kolik bodů si to vezmeš?
1: A jaké jsou možnosti?
0: Je to od 1 do 5, takže nejjednodušší jsou za 1 bod, nejtěžší za 5.
1: Tak bych jim dal asi 2.
0: Dobře, tak za 2. Proč Ježíš mluví o vdově, která dala do chrámové pokladnice drobný peníz jako o Bohu milé? Tak buď za A, protože se jmenovala Bohu milá, za B, protože běžela do chrámu přes celý Jeruzalém, nebo za C, protože v jeho době už nikdo do chrámu peníze nepřinášel, a nebo za D, protože dala nejvíce z mála, které měla.
1: D.
0: Tedy protože běžela do chrámu přes celý Jeruzalém?
1: To poslední.
0: To poslední, tak. Protože dala co nejvíce z mála, které měla. Je to tak?
1: Ano.
0: Ano. Výborně, to je správná odpověď. Tak na výhru budeš potřebovat ještě jednu. Já možná bych jenom upravil, že toto vlastně ani nebylo podobenství, protože to se Pán Ježíš skutečně postavil v chrámě, posadil v chrámě a sledoval, jak lidi házejí drobné mince. To drobnou hodila ona, ale možná ti ostatní taky. Ale ona hlavně ze svého nedostatku, kdežto ostatní ze svého přebytku. To ani nebylo podobenství, to bylo skutečná událost. Ale máme tu další okruhy, tak je tu nedělní liturgie, nebo kdo je kdo, anebo pojmy z Bible na písmeno P. Tak co si vybereš?
1: To první.
0: Dobře, tedy nedělní liturgii. A za kolik bodů tentokrát? 2 už máme vybrané.
1: Tak asi 1.
0: Tak za 1. Dobře. No tak o čem je dnes první čtení, žalm a evangelium? Co je společné pro tyhle 3? Buď je za A o hostině, nebo za B o vinici, anebo za C o výsledcích izraelských voleb.
1: B.
0: No, je to spíše o té hostině. Jo, je to o hostině. Ale celkem jsi byl blízko, protože i o vinici se hovořilo. Tak, dobře. Tak nevadí, máš 2 body do dlouhodobé soutěže a já ti každopádně moc děkuji, že jsi zavolal. Co ty máš dnes ještě v plánu? Pověz.
1: No, vím.
0: Nevíš. Tak jak to přijde, tak hlavně to dobře prožij, ať už to bude cokoliv. To ti přeju a doufám, že se zase někdy uslyšíme. Měj se hezky, ahoj.
1: Naslyšenou.
0: Tak výborně, měli jsme tu dalšího soutěžícího. Já doufám, že touto dobou se už z kostela vracejí i ti, kteří se tam nějakou dobu zdrželi a naladili si už Proglaso a můžou tedy se zapojit také do soutěže, protože taková soutěž bez soutěžících, to je jako smutné, to je asi jako hospoda na mítince bez hostů. možná tak s jedním smutným Ludvíkem, který tam celou dobu sedí a pan hospodský si s ním povídá jednostranně. Tak si teďka připadám, nebýt těch cepelínů tedy, že, které nám lítají nad hlavou. Ale někdy si říkám, ej ty, kdyby ses tu zastavil, no nic, to zacházím někam úplně jinam. Chci tím říct, že pokud vy budete chtít se s námi zasoutěžit, a to třeba i ti starší, teď už říkám naplno, starší 18 let, nesoutěžně, máte možnost si to vyzkoušet, pokud zavoláte na telefonní číslo 739 850 345. Máme tu pro vás čtyři kategorie, jednak nedělní liturgie, tedy to, co jsme dnes slyšeli na mši, nebo na mši uslyšíme, pokud půjdeme až večer, pak Pán Ježíš a podobenství, případně kdo je kdo v Bibli, anebo pojmy z Bible, které začínají na písmeno P. A není jich málo, můžeme se určitě podivit tomu, kolik takových krásných jmen a názvů a věcí se v Bibli objevuje. Tak neváhejte a zavolejte. Pokud nechcete volat, tak aspoň pište, třeba i té písemné soutěži, nebo té soutěži SMS, mám nějaký materiál, ze kterého vybírat. No a tam listujeme také pojmem na, z Bible na písmeno P, a to je kniha Přísloví. No a když zabrousíte do 23. kapitoly a pořádně si ji pročtete, tak se dozvíte, komu nemáte domlouvat. No a když to tam najdete, tak to napište mně. Jsem na telefonní číslo 775 132 132. Případně můžete napsat e-mail, ne, že by to někdy někdo dělal, zatím jsem si nevšiml, ale tak zmiňujeme to už tak nějak z tradice. Můžete napsat e-mail na živě@proglas.cz. Tedy komu nemáme domlouvat podle 23. kapitoly knihy Přísloví. Máme tu další telefonát, tak já ho beru s radostí. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
2: Halo, halo, tady Helča ze Zábřeha.
0: Helčo, jste moje vysvoboditelka, tak já nabízím čtyři okruhy, z jakého si vyberete?
2: Tak zkusím to, kdo je kdo.
0: Kdo je kdo a tak za kolik bodů?
2: Tak zlatou střední cestu.
0: Zvolíme zlatou střední cestu, dneska je na ní narváno. Přítel Ježíše. Bratr Marie a Marty.
2: Tak to by mohl být Lazar.
0: A to byl Lazar, samozřejmě. Ani jsem se neodvažoval dávat nápovědy, že? Dobře, zkusíme ještě nějaký jiný okruh.
2: Tak zkusíme ty pojmy.
0: Dobře, tak na písmeno P také za tři body?
2: Taky.
0: Dobře, tak s kým pak spolupracovala Priscila. Nebo taky jiným slovem Priska. Krom toho, že měla manžele Aquilu, ten je na A, ale někoho, no, kdo je na P. No,
2: právě jsem si říkala, že tam je A.
0: Ne.
2: A myslím, že jim tam pak pomáhal Pavel.
0: Ano, já si myslím, že to bylo spíš opačně, že vlastně ten Pavel tam evangelizoval a Priska a Aquila mu pomáhali. Takže ano, je to na znělku.
2: Já jsem pomáhal s tím šítím stanu.
0: No oni, myslím, byli spolupracovníci v tom šití stanu, jestli jsem to dobře pochopil z písma. Takže nevím, jestli se třeba u toho potkali, teď on je možná evangelizoval, jo, a jak spolupracovali další dobu třeba, protože on se nejdřív, že nějak jako vyráběl to živobytí. No a ve zbylém čase chodil vždycky na ta náměstí nebo po těch lidech a kázal, že? A lidé se přidávali. Ale zřejmě spolupracovníci v tom ští stanu byli právě Priska a Aquila, nebo Priscila a Aquila. Tak já dávám znělku.
2: Tak
0: Tak já moc děkuji za to, že jsem tady, že tady nejsem sám jako kůl v plotě teďka v tuto chvíli. No a budu se těšit zase na nějakého dalšího volajícího a přeji krásnou neděli.
2: Taky tak. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Ať je hodně volající.
0: Ano, aspoň nějací. No je to tak, je dneska nějaká nouze o ty volající. Jestli je nějaká hrozně významná událost, na které všichni teďka jsou a jenom já ne, tak mi teda ale úplně unikla. Jestli je někde nějaká úplně nejslavnější mše, na které jsou všichni teďka přítomní a slaví, a protože se protáhla, protože tam řada biskupů a každý z nich třeba má kázání, které je úplně hrozně nosné a potom ještě třeba se někomu gratuluje, tak se třeba taková věc protáhla přes celé dopoledne. No a protože je tam většina národa teďka přítomných, tak nemůžou samozřejmě vytáhnout ten mobil a volat sem do Proglasa na číslo 739 850 345, aby se tady zúčastnili těch biblických otázek na téma nedělní liturgie, tedy toho, co bylo v Písmu svatém a o čem ten pan biskup nebo arcibiskup nebo kardinál nebo nuncius nebo někdo strašně významný jako kázal, jo, tak nebo na téma pojmu z Bible začínající na písmeno P, nebo na téma Pána Ježíše a podobenství, nebo na téma kdo je kdo. Kdo je teďka na telefonu, když jsem zvedl?
2: Hanka Šiková, Hanka, taky jsem dospěla a taky bych to chtěla vyzkoušet.
0: Tak Hanko, já jsem moc vděčný, že to někdo chce dneska ještě se mnou zkusit. Tak jaký okruh
2: akorát
0: to bude?
2: Jaký okruh máte?
0: Máme nedělní liturgii, pojmy na písmeno P, Pán Ježíš a podobenství, anebo kdo je kdo?
2: Zkusíme, kdo je kdo?
0: Dobře, kdo je kdo a za kolik bodů?
2: Jeden.
0: Za jeden bod. Dobře, no a to bude ale hrozně jednoduché. Tak Boží syn, který se narodil v Betlémě. Bez nápovědy.
2: Pane Ježíš.
0: No Pán Ježíš, samozřejmě. Takové jednoduché jsou to otázky, když je to za jeden bod. To možná musíme zkusit něco těžšího, aby to bylo trošku
2: výzva. Já jsem trošku postižená, takže... Mm-hmm. Proto si takhle vybíráme.
0: Jo, takhle. No, není to poznat, ale dobře. Pojďme na nějaký další okruh. Klidně za ty menší body. Není čeho se bát. Je možné si to vyzkoušet a třeba se dozvědět něco, co člověk neví.
2: Na písmenko P.
0: Tak na písmenko P. Jak se jmenoval římský prokurátor, který odsoudil Pána Ježíše? Jak se jmenoval... A tam by ta P možná mohla být i dvě, protože v tom jeho jménu to začíná obojí na P. Napovím, dostal se nám do kréda. Je to buď za A Pilát, nebo za B Publius, nebo za C Paolo.
2: C?
0: Paolo to nebyl, byl to Pilát a to druhé P bylo Ponský Pilát, jo? Ale tak jako, že vás tady máme poprvé, tak já tu znělku dám, protože když někdo volá poprvé a jednu z těch otázek dá správně, tak je to na znělku, tak já tu znělku dávám teď. Tak blahopřeju k výhře, ovšem je to jenom taková nesoutěžní.
2: Symbolická výhra
0: a hlavně velké ocenění, že člověk překoná svůj ostych a vyzkouší si to, když slyší třeba, jak se to někdy daří těm dětem nebo těm ostatním.
2: Prostě děti nevolají, tak prostě jsem to zkusila.
0: No a to je akt milosrdenství vůči mně, jinak já se tady vyvářím, že?
2: Kdyby volali děti, tak bych tak bych jim to samozřejmě nechala.
0: Jistě, jistě. Tak jo, moc děkuji za zavolání, přeju krásnou neděli.
2: Děkuji vám, nashledanou.
0: Nashledanou. No a těch minutek ještě pár zbývá, takže pokud slavná mše svatá třeba skončila, tak je prostor pro vás, kteří volají. Halo, halo, kdo se k nám dovolal teď? Ještě třeba stáhnout jenom rádio, abych se neslyšel dvakrát.
3: Jsem Eliška.
0: Tak, slyšel jsem Eliška a dál?
3: Budeme... Blaške.
0: Eliška Blaške, o, tak to je krásné. Jenom bude potřeba opravdu stáhnout to rádio, jestli to, nebo jak to je, že slyším i rádio. Pokud není ono z toho mobilu, ze kterého voláš, to by možná mohlo být. Ale dobře, teď už to s ním snad slyším dobře. Takže, jaké máme okruhy? Máme nedělní liturgie, pojmy z Bible začínající na písmeno P, Pán Ježíš a podobenství a kdo je kdo. Tak a ještě se tě nejdřív zeptám, kolik je ti let?
3: 5, 6. 6
0: let, tak výborně. Tak Eliško, tady si vybereš okruh. Nedělní liturgie.
3: Jako jednoduchou otázku.
0: No tak dobře. Jednoduchou otázku. Tak já se zeptám. Velkou svatební hostinu vystrojil v evangeliu svému synovi kdo? Za A. Král. Za B. Velitel vojska, anebo za C prezident. Tak kdo to byl?
3: Král.
0: Ano, správně, byl to král. No a ty k nám voláš poprvé, že? Tak už je to na znělku, už ti můžeme dát fanfáru, ale máš možnost ještě druhou otázku. Tak kde bychom si ji vzali?
3: Nejednoduchou.
0: Ještě další jednoduchou. Dobře, dobře. Tak kdo je kdo, jo? Tak ten tesář a snoubenec Panny Marie. Tak kdo to je? Za A. Josef, za B. Zachariáš, za C. Pavel.
3: Josef.
0: No výborně, obě otázky správně zodpovězené. Snělka pro tebe. Tak a já si troufnu říct, že tuším, kdo jsi. Ty jsi moje dceruška, je to tak?
3: Jo.
0: Je to tak. Tak v tom případě tě ani nebudu žádat o to, abys nám posílal na sebe své kontaktní údaje, protože já je znám, takže můžeme ti nějakou tu výhru poslat, nebo třeba i uložit. Chceš poslat nějakou drobnost? Nebo pošlu? Dobře, tak pošleme. No, přinesu osobně. No tak děkuji, Eliško, že jsi mě taky přispěla k té soutěži, že jsi odhodlala a zavolala si. Příště to ještě musíme nějak ještě vyřešit s tím rádiem, aby to neznělo zároveň, ale já si myslím, že to zvládneš. Tak díky a měj se krásně. Ahoj.
3: Ahoj.
0: Tak dneska měla premiéru moje dceruška, které se zřejmě také mě zželelo, že se tady takhle vyvářím sám. No a myslím, že můžeme zvít poslední telefonát dnešní soutěže. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
4: No, tady je Pavla Zemanová z Bohatých Málkovic.
0: Ano, Pavlo, zdravím vás.
4: Děkuji.
0: No a chcete si vybrat jednu z těch okruhů? Víte,
4: no,
0: jaké
4: tak
0: jsou?
4: No třeba tu nedělní liturgii.
0: Uh-huh. A za kolik?
4: No myslím taky za 3 body.
0: No dobře, tak se prošlápneme opět jednou tou střední zlatou cestou. Co udělal král s člověkem, který přišel bez svátečního roucha?
4: No, svázal ho a nechal ho hodit do...
0: No.
4: To tam bylo.
0: No.
4: Tam, kde...
0: On tam bude pláč a skřípění zubů.
4: Jo, pláč a skřípění zubů.
0: Ale co to je za místo? No.
4: No, to je peklo.
0: Možná peklo, i když tam to nebylo řečeno, protože to ještě jako, je to jako podobenství, tak tam zaznělo, že to bylo do temnoty. Tak, do temnoty.
4: No, no, do temnoty.
0: Dobře, výborně. Tak zkusíme ještě další otázku. A z jakého okruhu?
4: No, třeba to podobenství.
0: No, já si myslím, to by bylo pěkné. Tak za 3 body taky zkusíme.
4: Asi taky, no, to je taky asi lepší.
0: Dobře, tak za 3 body se ptám takto. V podobenství o 10 panách nejsou na svatbu vpuštěni ti, kteří se kterými se stalo co? Nebo co se jim stalo, že nebyli vpuštěni?
4: No, oni neměli ty lampy. Nesvítili jim lampy.
0: Ano, ano. Takže odešli do města, aby si koupili olej.
4: Jo, koupili ten olej a...
0: A proto přišli
4: pozdě. Přišli, tak byly dveře zavřeny a...
0: Tak, tak. Výborně, tak já dávám znělku. Blahopřeji a moc děkuji za zavolání.
4: Já taky děkuji, to rád, že jsem vás trochu zachránila.
0: Děkuji, dneska.
4: A nebo že jsem se taky něco dozvěděla, že kdybych to neuhodla, tak...
0: Ale výborně, vy jste věděla samozřejmě, jenom někdy je to těžké úplně doslova, zvlášť pokud je to bez nápovědy. Ale obstála jste výborně a já vám za to blahopřeji a přeji krásnou neděli. Někdy naslyšenou.
4: Vám taky, s pánem Bohem.
0: S pánem Bohem. No a myslím, že v tuto chvíli už bude prostor pro poslední písničku, kterou jste si také přáli, a je to píseň Pavla Helana Svatba.

No a v tuto chvíli už mám vylosované také z písemné ze soutěže SMS, kde jsme se ptali na otázku, komu nemáš domlouvat podle 23. kapitoly knihy Přísloví. Nedomlouvej hlupákovi, neboť pohrdne tvou prozíravou řečí, tak se praví v 9. verši této kapitoly a já blahopřeji Evče Skládané, která nám napsala. No a z dnešního trošku smutnějšího proglasa je to pomaličku všechno. Bylo tady dneska málo lidí, kteří volali. Já každopádně děkuju každému z nich a loučím se s vámi. Mějte se hezky.

Drazí bratři a sestry, dobrý den. Matoušovo evangelium nám vypráví o králi, který připravuje svatební hostinu pro svého syna. Je to mocný muž, ale především velkorysý otec. Chce, abychom se podíleli na jeho radosti. Dobrotu srdce odhaluje zejména v tom, že nikoho nenutí, ale zve na svatbu všechny, i když se tímto způsobem vystavuje možnosti odmítnutí. To je to, co Bůh připravuje pro nás. Hostinu, abychom byli ve společenství s ním i mezi sebou navzájem. A my jsme pak božími hosty. Svatební hostina však vyžaduje z naší strany čas a účast, vyžaduje jisté ano. Jít na boží pozvání. On zve, ale nechává nám svobodu. Svatý Augustin používá krásný výraz. Bůh, který tě stvořil bez tebe, tě nemůže zachránit bez tebe. A rozhodně ne proto, že by na to neměl kapacitu, je všemohoucí, ale proto, že jako láska maximálně respektuje naši svobodu. Navrhuje, nevnucuje. Vraťme se tedy k podobenství. Král poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale pozvaní nechtěli přijít. Zde je drama příběhu. Ne Bohu. Proč však lidé odmítají jeho pozvání? Bylo to snad nepříjemné pozvání? Ne, a přesto, říká evangelium, nedbali. A odešli jedni na své pole, druzí za svými záležitostmi. A ten král, Bůh, co dělá? Nevzdává se, dál zve, ba rozšiřuje pozvání, dokud mezi chudými nenajde ty, kteří ho přijmou. Mezi těmi, kteří vědí, že jim mnoho jiného nezbývá, přicházejí mnozí, až zaplní sál. Bratři a sestry, jak často nedbáme na boží pozvání, protože se věnujeme svým vlastním záležitostem. Často bojujeme o vlastní volný čas, ale dnes nás Ježíš zve, abychom našli čas, který nás osvobozuje. Čas, který věnujeme Bohu, který rozjasňuje a uzdravuje naše srdce, který v nás posiluje pokoj, důvěru a radost, který nás zachraňuje před zlem, osamělostí a ztrátou smyslu. Je dobré být s Bohem. Kde? Při mši, při naslouchání slovu, v modlitbě a také v charitě, pomoci slabým, chudým, dělat společnost opuštěným, naslouchat těm, kdo prosí o pozornost, utěšovat trpící, být s Bohem, který je přítomen v těch, kdo to potřebují. Mnozí si však myslí, že tyto věci jsou ztrátou času a tak se uzavírají do svého soukromého světa. A to je smutné. To pak plodí smutek. Kolik smutných srdcí, protože jsou uzavřená. Ptejme se tedy sami sebe, jak odpovídám na boží pozvání, jaký prostor mu dávám ve svém dni. Maria, která svým ano udělala prostor Bohu, kéž nám pomůže, abychom nebyli hluší k jeho pozváním.

0: Dobré poledne, milí posluchači Proglasu. V modlitbě dnes myslíme na všechny, kterým dneškem nastala další pracovní šichta při sestavování povolebních koalic a také na postoupivší do druhého kola voleb Senátu. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Připojíme modlitbu před jídlem.
2: Bože, náš nebeský Otče, ty nám všem s láskou přicházíš na pomoc. Požehnej nás a také jídlo, které nám dáváš, a dej, ať lidé všech národů mohou užívat tvých darů. Prosíme o to skrze Krista, našeho pána.
0: Amen. Svatý Václave,
1: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Pán s vámi,
1: i s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

hudební siestu dnes naplní hudba Antona Brucknera. Od úmrtí tohoto rakouského skladatele, varhaníka a velkého obdivovatele Richarda Wagnera dnes uplynulo 130 let. Anton Bruckner je autorem několika mší a duchovních sborů, převážně motet. Nejrozsáhlejší je však jeho dílo symfonické. Napsal téměř 9 symfonií, které vynikají svou monumentální výstavbou a neobyčejnou délkou hudebních myšlenek. Ve všech je patrná autorova inspirace ve Wagnerových operách. Anton Bruckner se narodil na předměstí Lince, byl prvorozeným synem místního učitele a varhaníka. Ten malého Antona vedl k hudbě již od útlého dětství. Velmi brzo tedy ovládal hru na housle, později studoval i varhany a zpíval v klášteře svatého Floriána. Ve svých 31 letech se Anton Bruckner stal varhaníkem v Linci a o několik let později složil svou první symfonii. Od roku 1868 působil ve Vídni jako varhaník a profesor konzervatoře a univerzity. Proglas dnes uvede více jak 80-minutovou Brucknerovu 8. symfonii. Toto orchestrální dílo skladatel zkomponoval pro císaře Františka Josefa I. My si ho dnes poslechneme z nahrávky Izraelské filharmonie pod taktovkou Zubina Mechty.

Proglasu právě dozněla symfonie číslo 8 C-moll Antona Brucknera. Slyšeli jsme ji v provedení Izraelské filharmonie pod vedením Zubina Mechta. Přijměte také pozvání na večerní koncert vážné a duchovní hudby. Připravujeme ho od 16:15 večer. Zazní především díla českého skladatele Jiřího Matyse. V úvodu to bude jeho Lesní studánka, poté se zaposloucháme do řady smyčcových kvartetů od prvního až po sedmý, včetně smyčcového kvartetina a smyčcového kvartetu ve snadnějším slohu. Kvarteta poté doplní ještě Matysova svita pro housle a solo. Pořad uzavřeme hudebním dílem Quattro Pezzi Sacri Giuseppe Verdiho. No a mohl bych možná pozvat i na koncert vážné a duchovní hudby, který bude za týden, tedy v neděli

18. října, v ten týž čas, tedy 21.15. To se zaposloucháme do tónu Missi Purificationis Beate Virginis Marie a dále do Magnifikátu C-dur Jana Dismase Zelenky. Následovat bude hudební dílo Six Nocturne francouzských mistrů přelomu 18. a 19. století Rodolfa Kreutzera a harfeníka Roberta Boxa. V ní se v dokonalém souzvuku potkají tóny harfy a houslí. A v závěru pořadu uslyšíme smyčcový kvartet číslo 10 S-dur opus 74, známý také jako harfový od Ludwiga van Beethovena.

Krásné sváteční odpoledne po jedné hodině a 30. minutě vám přeje na Proglasu Daniel Blaške. Prožíváme neděli 11. říjen 2026 a následující půl hodina bude věnovaná kalendáři. V katolické církvi je památka svatého papeže Jana 23. Ten právě před 64 lety zahájil druhý vatikánský koncil. Tehdy na koncilní otce, aby zůstali věrní katolické tradici a přitom ji znovu předložili způsobem přiměřeným době. Tehdy apeloval. Prohlásil: Kristova nevěsta chce nyní raději podat lék milosrdenství, než sahat po těžkých zbraních. Podle katolického kalendáře se připomíná i památka francouzského biskupa svatého Germána, mučedníka ze 3. století, oběti pronásledování křesťanů římským císařem Valeriánem. Více, co se k tomuto datu váže, si prozradíme v další půlhodince během písní. Tou první bude od Marii Podhradské Zasadím strom.

Od 11. října 2020 je na věčnosti obnovitel jihočeského poutního místa Dobrá voda a novohradského konventu servitů převor pater Bonfilius Maria Wagner, přítel a podporovatel Proglasu. Za druhé světové války bojoval jako 17-letý na východní frontě. Fakt, že jako jeden z mála z batalionu přežil a že se mu po válce vyhnulo odvělečení do ruského zajateckého tábora, vnímal jako boží úmysl. Cítil povolání ke kněžství, jako sudetskému Němci mu však bylo odpíráno. Po matčině smrti roku 1948 tajně emigroval do Rakouska a vstoupil do noviciátu innsbruckského kláštera servitů, kde později přijal kněžské svěcení. Stal se vyhledávaným kazatelem a zpovědníkem, proslul jako obětavý charismatický farář z Tyrol. Když ho po pádu železné opony řád poslal do Nových Hradů v rodném kraji, bylo mu už 65 let. Kvůli farníkům se začal intenzivně učit česky a řeč zvládl skvěle. Dokázal uvažovat moderně a koncepčně a pro své záměry natknout další. Vedle obnovy zdevastovaného novohradského kláštera a poustního místa Dobrá voda je zásluhou otce Bonfilia Wagnera i zřízení dalšího tamního vysílače. Poslední servita v Čechách říkal: konec světa bude, až zemře poslední řeholník, až nikdo nebude chtít obdělávat zemi a nebude nikoho, kdo by se za svět modlil.

57. narozeniny dnes slaví kněz, biolog a ilustrátor přírody pater Matouš Kocián, farář u svatého Matěje v Pražských Dejvicích a rektor duchovní správy akademické obce České zemědělské univerzity v Praze, objevitel více než 50 nových živočišných druhů. Kniha rozhovorů s ním vyšla v karmelitánském nakladatelství pod titulem Žehnám veškeré boží havěti. 78. narozeniny slaví ghanský kardinál Peter Turkson, někdejší předseda Papežské rady Spravedlnost a mír a emeritní prefekt Vatikánského úřadu pro podporu integrálního lidského rozvoje. 80. slaví japonský gymnasta a rozhodčí z Mezinárodní gymnastické síně slávy a první desítky nejúspěšnějších olympioniků Sawato Kato. Olympijské zlato získal se celkem 8krát. A 94 let se dožívá izraelsko-americký historik, univerzitní učitel a spisovatel Saul Friedlander, znalec židovských dějin a také Shoa. Narodil se v Praze v německy mluvící české židovské rodině, která v roce 1938 před Hitlerem uprchla do zahraničí. Jeho rodiče nacisté dopadli v okupované Francii a pravděpodobně zavraždili v Osvětimi. Saul Friedlander dostal za své dílo řadu prestižních ocenění, například cenu sourozenců Šolových a mírovou cenu německých knihkupců. Svátek má dnes Andrej, slovanské jméno znamená statný, mužný, odvážný. Dnešek kalendáři pro vás připravuje Kateřina Vitouchová.

právě bylo 14 hodin. Krásné odpoledne, s Proglasem vám přeje Daniel Blaške. Dnes vás čekají hned dvě pohádky. V té první bude muset statečný mládenec přemáhat strašidlo a ve druhé uslyšíme o tom, že ani strašidelná světýlka nemají lehký život.

0: Milan Kinčl, jak si nakonec Matěj s Tereskou přece jen zatancoval. U sedláka Šenkapouna v Dubenkách se čeledíni střídali jak aprílové počasí. Žádný nevydržel ve službě déle než měsíc. Někteří ani to ne. Nejpozději po úplňku každý ze dvora utekl. Ať byl sebevětší, ať byl sebesilnější. Sice to nikdo nikdy neřekl nahlas, ale věděli to všichni. U Šenkapouna straší. Nakonec už k němu do služby nechtěl vůbec nikdo. A to bylo pro sedláka zlé. Na všechno byl sám, jen s dcerkou Tereskou. Žena mu už dávno umřela. Jednou se stalo, že do vsi přišel cizí mládenec. Tuze pohledný chasník, ale spíš takový za groš kudla, zrovinka nic pírko. Že šel od nové vsi, byla Šenkapounova chalupa první, ke které dorazil. Zastavil se mezi vraty a zdvořile smekl čepici.
1: Dej, pánbu dobrý troho, hospodáři. Říkej mi Matěj, neměl byste pro mě práci?
0: Sedlák kouká na Matěje a drbe se za uchem.
2: Lam železo zrovna nejsi, ale čeledína potřebuju. Co umíš?
1: Umím všechno, co je potřebí. Koně zapřáhnout, dobytek poklidit, pole poorat, kosu naklepat, louku pokosit. No, a že nejsem silák, z toho si nic nedělejte. Svaly nejsou všechno, však já si vždycky nějak poradím.
0: Slovo dalo slovo a plácli si. Dva šestáky týdně, k jídlu to, co Tereska uvaří, a na spaní komůrka vedle vrat. Matěj dělal jako na svém. Ještě se ani nerozednilo a on už byl v plné práci. Sluníčko už dávno zapadlo a on měl ještě pořád co dělat. Když už ve službě začínal čtvrtý týden, povídá mu při obědě hospodář.
2: Jsem s tebou spokojený, chlapisko zrovna nejsi, ale zvládneš toho za dva velký. Jestli tady zůstaneš, šesták týdně ti přidám.
1: To beru, hospodáři, jenom mi řekněte, není ten šesták náhodou kvůli tomu vašemu strašidlu?
2: Co to meleš? Straší tady to, jo? Ale co o tom víš?
1: Něco jsem zaslech mezi chasou vykládali, co si o úplňku, že vám po něm každej čeledín uteče. Jenomže já mám pro strach uděláno a kromě toho se mi u vás líbí.
0: Užuluje se chasník a pro sebe dodává.
1: Ze všeho nejvíc vaše Tereska.
0: Bodejť by se mu nelíbila. Hezká jak obrázek, milá jak jarní sluníčko a veselá jak skřivánek. Úplněk vyšel na sobotu a v hospodě u Štrobachů chystali muziku.
3: Hrát budou jihlávecký muzikanti. Škoda, že si nepřijdeš zatancovat.
0: Politoval Matěje hospodský, když se tam před večerem cestou spole zastavil na hlt piva.
1: Proč bych nepřišel? Přijdu. Než vyjde první hvězda, budu mít poklízíno a večír je můj.
3: Kdybys tak věděl.
0: Utrousil hospodský jen tak na půl huby, ale co přesně by měl Matěj vědět, to už neřekl.
1: To bych rád věděl. Co ten hospodský myslel, že by to bylo něco o tom strašení? Ale co mě kdo může udělat?
0: Doma vypřáhl koně, zavedl je do maštale, napojil, nakrmil, pořádně vyhřebelcoval a když skončil, zašel do sednice.
1: Práci mám, hospodáři, hotovou a po večeři půjdu k muzice.
0: Sedlák ho chvíli přemlouval, aby nikam nechodil.
2: Nadělal ses dneska dost, radši si pořádně odpočiň a k muzice si zajdeš jindy.
0: Jenomže Matěj vedl svou a tak nakonec Šenkapoun jen mávl rukou.
2: Tak si běž, co na plat, už je to tak souzený.
0: Jenomže co je souzený, to už neřekl.

0: To je mi nějakých tajností, nejdřív hospodské a teď i hospodář.
1: Zavrtěl hlavou Matěj a šel se po celodenní lopotě umýt. Po večeři si oblékl čistou košili a vyrazil. Jenomže když došel k vratům, byla zavřena.
0: Proč pak to?
1: Napadlo ho a sáhl po závoře, že je otevře. V tu chvilku se ale za vraty ozvalo hlasem zrovna hrobovým.
2: Jak vytáhneš ze vrat paty, přelámu ti kosti hráty.
0: Tak proto ta závora.
1: Došlo Matějovi a vykoukl špehírkou. Před vraty stojí chlap. Co chlap? Málem obr tam stojí. V ruce spíš kej než sukovici. Oči mu blízkají jako dva uhlíky a tváří se náramně zarputile.
0: S přelámanejma hrátama bych u muziky moc platnej nebyl.
1: Usoudil Matěj a vrátil se do sedničky. Sedl si na stoličku a přemýšlí.
0: A tak tohle je to strašidlo. Jakže to ten kostihrát říkal? Jak vytáhneš ze vrat paty?
1: Tak se ušklíbl a šup oknem ven. Sotva doskočil, strašidlo ho popadlo za ruku a hrozným hlasem hromburácí.
2: Co jsem říkal?
0: Říkal jsi, že jak vytáhnu ze vrat paty, jenomže já vylezl oknem.
1: Tváří se Matěj kurážně, ale dušička je v něm maličká.
2: Máš pravdu, dneska si mě přechytračil, ale počkej za měsíc.
1: Vykulil kostihnát překvapením oči a pustil ho. Vztekle si odplivl a byl pryč. Když přišel Matěj do hospody, všichni stichli a muzikanti přestali hrát.
0: Hospodskej, co je to za pořádek? Jeden si přijde zatancovat a tady je to málem jako o funuse. Muzikanti, hrajte!
1: Zasmál se chasník a rozhlíží se po sále. Ale ať kouká, jak kouká, Tereska nikde. Zatrnulo mu.
0: Že ona nepřišla kvůli tomu strašidlákovi.
1: V tu chvíli ho to u muziky přestalo bavit. Chvilku postál a šel domů. V neděli ráno poklidil v maštali, koním založil do žlabu a když skončil, zašel za hospodářem.
0: Jestli proti tomu nic nemáte, pan táto, vezmu po kostele plavit koně.
1: Sedlák na něj zůstal civět jako na zjevení.
3: Říkal splavit koně? A kde jsi byl včera večer?
0: U muziky. Ale nestálo to tam za nic.
1: Zakřenil se Matěj a šel. Vrátil se zrovna k obědu. V sednici na něj Tereska koukala vyjeveně, skoro jako Chasa včera u muziky, a porci na talíř mu nandala zrovna boží hodovou. Po jídle sedlák povídá.
3: Když u nás zůstaneš, přidám ti ještě jeden šesták.
0: Když přidáte, tak přidáte. Bránit se nebudu.
1: Vesele se zasmál Matěj a víc neřekl. Druhý den šla po dubenkách jedna zvěst. To tu ještě nebylo. Je po úplňku a ten čeledín Šenkapounovi neutekl. Všichni nad tím žasli. A tetička Coufalová se pro jistotu došla zeptat, jestli je to pravda.
3: Pravda pravdoucí.
1: Přitakal sedlák a tetička jenom vrtěla hlavou. Uběhl týden, uběhl druhý, třetí, čtvrtý pomalu dobíhal. Měsíc rostl do úplňku a v hospodě zase chystali tancování. V sobotu ráno povídá Matěj sedlákovi.
0: Večer půjdu k muzice, pan táto, tak nezavírejte vrata.
3: Jak myslíš?
1: Pokýval hospodář hlavou a dál nic neříkal.

0: Když byl po práci, Matěj se umyl, vzal si čistou košili a šel. Sotva ale vzal uvrat za kliku, ozvalo se.
1: Jak vytáhneš ze vrat paty, přelámu ti kosti hráty.
0: A venku zas ten hromotluk jako minule.
2: Tak ty takhle.
0: Usmál se Matěj a rovnou do sedničky. Otevřel okno a strašidlák stojí pod oknem.
1: Jak vytáhneš oknem paty, přelámu ti kosti hráty.
2: To bych si moc nezatancoval,
0: pomyslel si Chasník. Okno zavřel a vzal to ven přes humna. V hospodě už na něj nekoukali tak překvapeně jako posledně a muzikanti udělali jen docela krátkou pauzu. Jenomže Tereska tam stejně nebyla. A žádné jiné děvče se Matějovi tak nelíbilo.
2: Proč já k té muzice vlastně chodím?
0: Napadlo ho, když se vracel domů. Před vraty ho chytil Kostihnát a samou zlostí až sípe.
1: Co jsem říkal?
2: Že když vytáhnu oknem paty, jenomže já šel humnama.
0: Podle pravdy povídá Matěj a kouká na strašidláka, jako kdyby se nic nedělo. Strašidlák ho pustil a jen tak přes zuby procedil.
1: Zase si nade mnou vyzrál, ale kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Těš se za měsíc.
0: Ráno za ním přišel sedlák do maštale.
3: Byl jsi včera u muziky?
2: Byl, pan táto.
0: Jen tak přes rameno povídá Matěj a dál sype koním oves do žlabu.
3: A zůstaneš u nás dál?
2: Zůstanu. Však jsem říkal, že se mi u vás líbí.
3: Jenomže já už ti přidat nemůžu.
2: Proč taky? Já vám o to neříkám.
0: A přitom už zůstalo. Když v pondělí ráno vyjel orat na Vacilkův kopec, všichni sousedi na něj koukali jak z jara a tetička Coufalová nad tím jen nevěřícně kroutila hlavou. A to byl v sobotu úplněk. Tereska mu na pole donesla čbánek čerstvě nadojeného mléka a hezky se na něj usmála.
4: Taky bych šla k muzice, ale pan táta mě nechce pustit. Že prej, aby se mi něco nestalo.
0: Matějovi bylo, jako kdyby ho po duši pohladil. Svět mu dočista zrůžověl, jenomže než se nadál, 4 neděle utekly jak voda a byl tu zase úplněk a s ním i tancovačka.
3: Jestli půjdeš zase k muzice, dej na sebe pozor.
0: Povídá mu při obědě sedlák a Tereska na něj koukla tak smutně, že ho až u srdce zabolelo. Vzpomněl si, co mu řekla, a tak se zeptal.
2: Co kdyby šla Tereska taky? Dal bych na ní pozor.
3: Budeš mít svých starostí dost. Dneska je to po třetí.
0: Poplácal ho sedlák po rameni a Tereska mu v sínice špitla do ucha.
5: Budu ti držet palce.
0: Večer to bylo stejné jako posledně. Ještě ani na kliku nesáhl a za vraty už strašidlák vyhrožuje.
1: Jak vytáhneš ze vrat paty, přelámu ti kosti hráty.
0: Matěj koukne z okna a strašidlák stojí pod oknem se stejnou říkankou. Dojde k humnům a strašidlák už tam přešlapuje.
2: Co teď?
0: Zarazil se Matěj. Ale jen na chvilku. To než si vzpomněl, že jabloň v zahradě představením má větve až na střechu. Vylezl na žebřík, přeběhl po střeše a po jabloni sjel jako veverka. Ještě po něm Kostihnát nestačil sáhnout a Chasník se mu směje do očí.
2: O jabloni nebyla řeč.
0: V tu chvíli se zablesklo, ozvala se hrozná rána a na trávě sedí bílý holoubek.
2: Tak ti děkuju, Matěj. Za to, že jsem byl kruťas a nelida a čelavce nepopřál žádnou radost, musel jsem takhle bezmála 100 let strašit.
0: Dořekl to, zamával křídly a když letěl Matějovi kolem hlavy, ozval se ještě jednou.
2: Řekl bych, že víš, co teď musíš udělat.
0: Dvakrát to říkat nemusel. Matěj zabušil na vrata a když mu hospodář přišel otevřít, povídá.
2: Vyšlo to i na potřetí. Pan táto, pusťte se mnou Terezku k muzice.
3: Pustím, hochu, ani nevíš, jak rád pustím. Sám půjdu taky.
0: Souhlasil sedlák. V hospodě dal Matějovi vytroubit sólo.
3: Aby každej viděl, že jsi jako můj vlastní.
0: Matěj vzal dokola Terezku a pak spolu tancovali až do rána. A co bylo dál? To už je jiná pohádka.

0: Milan Kinčl, jak se světýlko předělalo na ohňového mužíka. Na lukách u rybníka Chytrova kdysi strašívalo světýlko. Kdo tam tudy po tmě šel a nedal si pozor, toho zavedlo do mokřiska, až si zmáchal nohavice. Nakonec se těm končinám každý raději vyhnul. A to bylo pro světýlko zlé. Jak pořád jenom čekalo ve skřípině, až někdo půjde a on nikdo nešel, dostalo z toho sezení v mokru revma. Pro světýlko je moc zlé, když dostane revma. To je přímo jeho konec. Nejdřív mu začne plamínek poprskávat, jako když svíčce na knot stříkne kapka vody, a nakonec zhasne dočista. A s tímhle chytrovským světýlkem už to málem dopadlo stejně. Kdyby. To bylo tak. V nedaleké vsi, Brandlíně, byl kovář Vobořil. A ten si vedle své kovařiny rád občas zahandloval v koních. Jednou se takhle doslechl, že ve Skrýchově chce nějaký outrata dát pryč grošáka. A grošáci, to byla odjakživa Vobořilova láska. Na večer zavřel kovárnu dřív než jindy a ženě řekl:
1: Mámo, z večeří na mě nečekej, dneska přijdu až bůh ví kdy.
0: A vyrazil přes les do Skrýchova. K outratovi dostatku vpadl jak velká voda a hned mezi vraty spustil.
1: Dobrý večír, pan táto, tak se mi doneslo, že vám stojí v mašteli grošák na prodej.
0: Jenomže sedlák ho ani nenechal domluvit.
2: Pozdě, kmotře, pozdě. Grošák sice v mašteli stojí, ale na prodej není. Zítra ráno si ho odvede hospodský burián ze Studený. Od půl dne tady byl a už jsme si plácli.
0: Kováře vzala taková lítost, že zůstal stát, jako když do něj hrom uhodí, a zmohl se jenom na...
1: Tak tohle jsem nečekal.
2: Co není dneska, může být příště.
0: Chlácholil ho sedlák a že Vobořila dobře znal, pozval ho do sednice.
2: Když už jste sem tu cestu vážil, tak aby nebylo úplně zbůhdarma, pojďte k motře na skleničku.
0: Nejdřív si povídali o koních, pak, že se letos urodilo málo brambor, potom si kovář povzdechl, že železo podražilo a z jedné skleničky bylo půl láhve. Když se Vobořil vydal domů, už nebylo vidět.
1: Přes les jít nemůžu, ještě bych si tam někde v té tmě zlámal nohu.
0: Vzal to přes luka kolem Chytrova. Nejdřív se mu šlo dobře, ale pak nějak sešel z cesty a pod nohama mu to začalo čvachtat. Zastavil se, rozhlíží se a jak tak stojí a kouká, z rovinka pod nohama mu něco prsklo. Což o to, prsknutí to bylo slabounké, ale kovář ho přece zaslechl.
3: Že by tchoř?
0: Napadlo ho. V tu chvilku se to ale ozvalo znovu a kovář se plácl do čela.
1: A kde pak tchoř takhle přece prskne? Žhavá okuje, když mi v kovárně odletí od kovadliny na mokrou zem.
0: Rozhlédne se kolem a na moutě kutě. U nohou se mu něco blízká. Sehne se k tomu a ono to na něj prsklo. Už potom chtěl rukou plácnout, ale najednou slyší.
4: Vobořile, prosím tě, to ne.
0: Tak si přičapl, aby líp viděl, cože se to tam při zemi hlemejždí, a zeptal se.
1: A co pak ty seš zač?
0: V trávě to prsklo ještě jednou a zrovna před nosem mu povyskočil plamínek. Docela mrňavoučký, spíš jiskřička než plamínek, a hláskem jako paní mámí vláskem to píplo.
4: Já jsem Světýlko a jmenuji se Křístek.
1: Jo, tak to ty seš ten dáreček, co tady topí lidi v mokřisku.
0: Spustil Vobořil na Světýlko z hurta. To ale jenom pofňukává a popotahuje a už před očima zhasína. Kovář nebyl žádný nelida a tak povídá.
1: No, teď se těma slzičkama uhasíš.
0: Světýlko křístek popotáhlo ještě jednou a umíráčkovým hláskem řeklo.
4: Ještě nikdo se tu neutopil a už se taky neutopí. Já totiž mám revma a brzo načisto zhasnu.
0: To bylo na kováře moc. Chlap to byl jako stodola, ale se srdcem měkkým jak maminčina dlaň.
1: Ale no tak nebreč. No třeba bych ti mohl nějak pomoct.
4: Mně už není žádná pomoc. Já se potřebuju dostat někam do tepla.
1: No tak to já tě vezmu sebou.
4: Kde pak to nejde? Já bych ti mohlo doma podpálit.
1: A já neříkal domů. Do kovárny tě vezmu. Tepla je tam dost, tak když nebudeš dělat žádný vylomeniny, tak tam nic podpálit nemůžeš.
0: Světýlko si až radostí povyskočilo.
4: Do kovárny.
0: A tak se vydali na cestu. První šel Vobořil a za ním hopkoval Plamínek. Vypadalo to, jako kdyby si ho kovář vedl na provázku. Když přišli ke kovárně, sáhl kovář na trám pod přístřežkem, vytáhl klíč a odemkl vrata. Zevnitř to na ně dýchlo teplem a čmoudem a světýlku křístkový Plamínek samým blahem zrovna poporostl.
4: Tady to voní jako v ráji.
0: Kovář ho vzal na dlaň a posadil do uhlíků na výhň.
1: Tak, taky bych řekl, že tohle je pro tebe to správné místo.
0: Křístek se stál.

0: Takhle to bude lepší, usadím se ve výhni a budu ti rozfoukávat železo do žížava. Jako světýlko bych nemohl.
1: U toho taky zůstalo. Z kovárny už Křístek nikdy neodešel, protože poznal, že je lepší pomáhat při něčem užitečném, než v zimě a v mokrotě lákat pocestné, aby si zmáchali nohavice. Jenom když bylo někdy kovářovi smutno na duši, z ohňového mužíka Křístka se předělal zpátky na světýlko a předváděl, jak tenkrát u Chytrova prskal a šmálem doprskal.
2: Já nejdřív myslel, že seš tchoř.
1: Smával se při té vzpomínce kovář a dodával ještě.
2: Grošák sice nejsi, ale ten by tady v kovárně se mnou stejně nebyl.

Pohádky vyprávěla Magda Hauserová. Mládenec Matěj byl Dušan Baur. Sedlák Šen Kapoun, Vladimír Kintr, Tereska Jana Prokešová, Strašidlo Kosti Hnát, Dušan Baur, Sedlák Miloš Švábek, Kovář Vobořil, Dušan Baur a Světýlko Vladimír Kintr.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Před malou chvílí bylo 14:30. Posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme neděli 11. říjen 2026. V katolické církvi je památka svatého papeže Jana 23., který právě před 64 lety zahájil druhý vatikánský koncil. Tehdy byl svátek mateřství Panny Marie. V úvodním projevu Jan 23. apeloval na koncilní otce, aby zůstali věrní katolické tradici a přitom ji znovu předložili způsobem přiměřeným době. Prohlásil: Kristova nevěsta chce nyní raději podat lék milosrdenství, než sahat po těžkých zbraních. Podle katolického kalendáře se připomíná i památka francouzského biskupa svatého Germana, mučedníka z 3. století, oběti pronásledování křesťanů římským císařem Valeriánem. Svátek má dnes Andrej. Slovanské jméno znamená statný, mužný, odvážný. No a já už nyní otevírám pořad Blahopřání, ve kterém můžete svým blízkým věnovat hezkou písničku, ať už k narozeninám, svátku nebo jiné hezké příležitosti. Ještě než otevřu linku na čísle 739-850-345, tak tu mám jedno přání, které přišlo písemně sem do studia. Je pro paní Anu Kroupovou. Zní takto. Prosím o blahopřání a pěknou písničku pro naši švagrovou paní Anu Kroupovou z Bernatic nad Odrou, která v úterý 13. října oslaví 79. narozeniny. Do dalších let jí ze srdce přejeme vše nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, rodinnou pohodu a spokojenost, radosti z vnoučat, spoustu lásky od nejbližších, boží požehnání a ochranu Panny Marie. Švagrová Františka Matochová s manželem a Božka Kroupová s rodinami. My se připojujeme k přání a je nám velkou ctí poslat píseň, o kterou jste si napsali, a tou písní je Píseň vděčnosti.

za tvůj kříž. Píseň vděčnosti ti zpívám.

děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista a stále se za vás modlíme, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým, kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích. O té jste již dříve slyšeli ve slově pravdy, v evangeliu, které přišlo k vám tak jako i na celý svět a nese ovoce, jako je tomu i u vás od toho dne, kdy jste uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě. Oblečte se tedy jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, soucitným milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti. Ve vašich srdcích ať vládne Boží pokoj, k němu jste také byli povoláni v jednom těle, a buďte vděční. Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti. Vyučujte a napomínejte jedni druhé žalmy, chvalospěvy a duchovními písněmi. S vděčností zpívejte svým srdcem Pánu. A všechno, cokoliv děláte slovem nebo skutkem, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše Krista a děkujte skrze něj Bohu a Otci.

To byla krásná písnička pro paní Annu Kroupovou k jejím nadcházejícím narozeninám. A já už teď otevírám číslo 739 850 345 pro všechny, kteří chtějí někomu z blízkých věnovat hezkou písničku. A pouštím hned první, jmenuje se Máš moje číslo, bude hrát skupina Team.

Včera, 10. října, oslavila Tonička Kupcová z Prahy a srdcem z Kroměříže 10. narozeniny. Všechno nejlepší, Toničko, přeje za všechny tvé blízké Tamča, a když už tu dnes nemůže být, tak ti posílá písničku, kterou si moc přeješ. Posílám starý příběh od Spirituál Quintetu.

A máme tu teď výjimečně jednu pozvánku od Tamary Suchánkové, která tu nemůže být. Zve vás na chvály dětí z Gedeon Worship, kterými provází pater Kamil Obr. Konají se 15. října 2026, tedy ve čtvrtek v 17 hodin, v kostele svatého Ducha ve Starém Městě. Všichni jste tedy zváni. No a já už pouštím píseň Hej, bystrá voda v podání Čechomoru a připomínám, že na čísle 739 850 345 můžete až do 16. hodiny věnovat někomu blízkému hezkou písničku. A pozor! Pokud se bojíte zavolat přímo do vysílání, můžete napsat SMS na číslo 775-132-132 nebo e-mail živie@proglas.cz. Všechny kanály jsou pro vás otevřené. A teď už slíbený Čechomor.

0: A na telefonu máme dnes první volající, paní Marii. Dobrý den.
1: Přeji krásnou neděli. Tady Marie od Přibyslavy. Chtěla bych popřát hodně zdraví, radosti, božího požehnání, lásky a pohody všem zaměstnancům Rádia Proglas i paní Tamaře Suchánkové. Dále všem, kdo teď poslouchají toto rádio, hlavně všem nemocným, smutným, osamělým a postiženým, všem, kteří leží v nemocnicích, na odděleních následné péče a v hospicích a všem, kteří se o ně starají, dále všem klientům domovů důchodců, všem kněžím i panu faráři Pavlu Fajtovi a také paní Lidušce Blechové a synovi Pavlíkovi do Doubravice nad Svitavou, Zbyňkovi Švehlovi a jeho mamince k hranicím na Moravě, paní doktorce Dvořáčkové a její rodině do Žďáru nad Sázavou, všem klientům Fokusu z Havlíčkova Brodu, zvláště Karlu Kárníkovi, Pavlíku Drbalovi, Luborkovi Davídkovi, Petrušce Pavlínce a ostatním, také Honzovi Šuntilovi a jeho kamarádům do domova ve Věži, také Dáše Hybenové a její mamince do Drahelčic, Honzíku Krpcovi do Prahy, všem členům Mariánské legie v Praze i paní Evžence, dále Ivance do Újezdu nad Lesy a všem, kteří teď poslouchají toto rádio, přeji krásné požehnané dny. Na všechny myslím v modlitbě a děkuji za povzbudivé vysílání Rádia Proglas.
0: Moc vám děkuji za všechna přání a mám tu písničku Pojď se mnou, lásko má od Valdemara Matušky.
1: Ano, děkuji a naslyšenou.
0: Také vám děkuji, naslyšenou.

Máme tu první přání, které přišlo formou SMS. Prosím o písničku pro naši maminku Lidušku Fuchsovou k jejím úterním 94. narozeninám. Boží požehnání, klid, pohodu, zdravíčko a vše jen dobré. Přeje dcera Helča. No a já posílám písničku Ráno bylo stejný, skupina Nezmaři.

A další SMS přišla do našeho počítače sem ve studiu. Prosím o zahrání valčíku Taskalická brána. Jen tak k nedělní pohodě, posílá Marek Verbík z Lanžhota. Já se musím omluvit, tuto písničku v databázi bohužel nemáme, ale zahraju tu, kterou teď mám na pořadí, a to je Pták Rosomák od skupiny Olympic. Doufám, že také vytvoří nedělní pohodu. Je z roku 1968.

Připomínám telefonní číslo 739-850-345, na které můžete až do 16. hodiny volat. Zároveň také můžete využít formu SMS na čísle 775-132-132 nebo e-mail živě@proglas.cz. Teď už Rangers, Plavci a píseň Inženýrská.

0: A naším dalším volajícím je David. Ahoj, Davide.
1: Ahoj, ahoj. Já bych chtěl nechat zahrát všem, kteří jsou smutní a potom vám všem do Proglasa a chci moc poděkovat za krásný pořad a krásné písničky a za to, že se mi trošku podařilo i usnout před noční službou. A to je vše.
0: Dobře, mám tady písničku od Rolling Stones Ruby Tuesday. Může být?
1: Jo, super. Já taky tobě, ať je tam hezky utíká na tom, ať utíká služba, ať máš, ať si rychle doma, ať si můžeš odpočinout taky.
0: Dobře, já ti moc děkuju a těším se na slyšenou v městečku.
1: Jo, no snad je vlastně už je městečko, že? Já jsem úplně zapomněl.
0: Už dvakrát bylo.
1: No, tak teda, to mám nemluvený hodiny teda, to musím to dohrát nějak, no.
0: Tak jo, pouštím teda písničku od Rolling Stones, měj se krásně, Davide, ahoj.
1: Jo, ty taky, ahoj, ahoj a děkuju.

Do studia nám přišlo další přání. Prosím o písničku pro mého manžela a tatínka našich třech dospělých dětí. U příležitosti blížících se 23. narozenin našeho nejmladšího syna. Děkujeme mu a Pánu Bohu za to, že je vzorným a milujícím manželem a tátou. Děkujeme, Edita Reitzlegová. A já už posílám píseň Můžem jít, milá.

Dobrý den, prosím o zahrání písně pro babičku Boženu a pro Majku k jejím narozeninám. Posílám tedy baladu o polních vtákoch od Mira Žbírky. Byla nahrána v roce 2003. Je to nová verze staršího hitu.

Připomínám, že ještě celou půl hodinu můžete volat sem do studia na číslo 739 850 345, využít SMS na čísle 775132132 a nebo e-mailovou adresu živie@proglas.cz. Před 135 lety byla ustanovena samostatná Česká bohoslovecká fakulta jako součást České univerzity. 135. výročí založení si připomíná nejstarší muzeum pod širým nebem a vzor dalších skanzen poblíž centra švédské metropole Stockholmu. Já už pouštím píseň Pavla Bobka Drž se zpátky, chlapče můj.

A teď tu mám dva vzkazy, které přišly sem do studia. Reagují na písničky, které jsme před chvíli hráli. Děkuji za zahrání písně od Mekyho Žbirky. Moc jsem si to přála. Požehnaný čas přeje Mája. A druhý, děkuji za krásnou píseň sourozenců Ulrichových, zvláště teď v čase smíření, tak důležitém a potřebném pro všechny. Věřím, že všem udělala radost, Marie. Požehnaný vám všem proglasáčkům. Tak já vám moc děkuji za tyto krásné vzkazy, dělají nám velkou radost. No a doufám, že vám velkou radost udělá i písnička Jahody mražený v podání Jiřího Schellingera a skupiny Františka Ringo Čecha.

0: Dohrála nám skupina Rolling Stones a já už mám na telefonu dalšího volajícího. Dobrý den.
1: Dobrý den. Na telefonu Josef. Já jsem vybral píseň Ave Maria od Pavarottiho a přeju hezké odpoledne, ve kterém bych rád popřál některým oslavencům z řad mých přátel a také těm, kterým jsme v rodinách pomáhali, nejen pevné zdraví, ale hlavně hojnost Božího požehnání, protože když je, tak je všechno. A sice, nejdřív k svátkům. Jindřiš Sehledíkové, Václavu Vobrovi, Marii Drhové, Marii Klimešové, Luboru Gregorovi, Radce Mikulášové, Lidmile Kubešové, Ludmile Hofmanové, Ludmile Muchové, Jaromíru Talířovi, Jaromíru Vokálovi, Jaromíru Houzarovi, Václavům Turkovi, Školovi, Hankovi, Berchovi, Kaskovi, Pejsarovi, Eichlerovi, Tomandlovi, Čápovi, Tumovi a Maxovi, Františkům biskupu Radkovskému, Páteru Ptáčkovi, Šiklovi, Vaňkovi, Páteru Slavíčkovi, Hajklovi, Cábovi a Fuxovi, dále Věrám Kimlové, Horské, Jandové a Burešové, Terezám Urbánkové, Darmovzalové a Kubíkové. Dále k narozeninám Páteru Jiřímu Kalašovi, Elizabete Sařové, Stanislavu Dragounovi, Jaroslavu Zámečníkovi, Václavu Vobrovi, Tereze Urbánkové, Páteru Benešovi, Marii Beranové, Stanislavu Liškovi, Evelíně Jakešové, Ivě Bískové, Marii Mazancové, Evě Kačírkové, Dagmar Čutkové, Jaromíru Houzarovi, Luboru Gregorovi, Marii Krauzové, Pavlu Zámečníkovi, Olze Setíkovské, otci biskupovi Radkovskému, doktoru Timrovi, Blaženě Pilbourové, Danielu Júzovi, Stanislavu Ryčovskému, Soně Kroulíkové, Petru Muroňovi, Hale Dohnalové, Mileně Školové, Antonínu Urbanovi, Josefu Bobrovi, Janu Jelínkovi, Martě Mirješové, Mileně Júzové, Marii Klimešové, Evě Němcové, Jiřině Milnerové a Štěpánce Talířové. To jsou všechny, kterým přeji a děkuji pro glasu a hezkou neděli a s Pánem Bohem.
0: Také vám děkuji. Hezkou neděli s Pánem Bohem.

Bylo 16 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Skončil pořad Blahopřání a začínají písničky z archivu. Ještě předtím si připomeneme, že prožíváme neděli 11. říjen 2026. V katolické církvi je památka svatého papeže Jana 23., který právě před 64 lety zahájil druhý vatikánský koncil. Tehdy byl svátek mateřství Panny Marie. Svátek má Andrej, slovanské jméno znamená statný, mužný a odvážný. No a my už si pustíme první písničku. Jsem zakletá. Zpívat nám to bude Naďa Urbánková a píseň byla nahrána v roce 1971. Pochází z představení Básníci a sedláci. Doprovází Semaphore Girls a Ferdinand Havlík se svým orchestrem.

Pokračovat budeme písní Má se stát. Zpívá Marie Rotrová, doprovází Plameňáci. Píseň byla nahrána v roce 1977.

Charytolku v 16.55 si připomeneme rozhovor s písničkářem, textařem a skladatelem, ale i bývalým moderním pětibojařem Tomášem Klusem. V rozhovoru s Leonou Děnděši se dotýká i těžkých a citlivých témat, jakými jsou válka na Ukrajině, konflikt Gaze či environmentální krize. Tomáš Klus o nich hovoří bez obalu a vysvětluje, proč se i přes možnou ztrátu podpory svých fanoušků stále vyjadřuje k problémům, které považuje za zásadní. Prozradí, jak vnímá roli umělce v charitativní činnosti, co ho nejvíc trápí na české společnosti a zda by se měl písničkář plést do politiky. Teď už medomlsnej Dan. Zpívat budou Zelenáči, Greenhorns, a píseň byla nahrána v roce 1985. Najdete ji na albu Zlatá éra, rok 75 až 91.

skočil, na oheň nosit klacky, k večeři prej bude dělat dnes medový plack. Na hromadu začal házet různý starý svršky, že je spálí a vykouří tím ty malý bršky. My byli parta dřevorubců, stěhovali jich vrát, když k nám přišel do tábora medovocnej Dan.

dalekej vršek, když ti hučí za ušima roj divokých pršek. Jak choboty jsme pak měli dlouhou dobu nosy, divoký to nebyli holčeli, ale bosy.

0: Ve čtvrt na 8 večer na Proglasu naladíte pravidelnou hitparádu. Jejím pořadím nás tentokrát provede Petr Tesař.
1: Nemám hlas.

Josef Nuzík, rodák ze Strání a jedno z 11 dětí, začínal jako soustružník, než se v roce 1989 vydal na kněžskou dráhu. Po službě v mnoha farnostech a vedoucích církevních funkcích byl v roce 2017 jmenován pomocným biskupem olomouckým a v roce 2024 olomouckým arcibiskupem. Tak arcibiskupa Nuzíka znají mnozí z nás. Málo kdo ale možná ví, co rád dělá ve volném čase, jak vypadá jeho běžný den, či co mu v životě dělá radost. Na to vše i mnohem víc jsme se ho zeptali v pořadu Před kostelem, který si připomeneme ve 20 hodin a 15 minut.

Zpívala nám Marta Kubišová s nebývalou ochotou Walking Back to Happiness v originálu a doprovázel sbor Lubomíra Pánka a orchestr Točer, dirigoval Josef Vobruba. Píseň byla nahrána v roce 1966.

Zpíval Petr Janda, skupina Olympik Jako za mlada a rok 1985. Skladba vyšla mimo jiné na albu Okno mé lásky. A já už bych vás rád pozval na večerní vysílání Proglasu. Při dnešním koncertu vážné a duchovní hudby od 9:45 večer zazní především díla českého skladatele Jiřího Matyse. V úvodu to bude jeho Lesní studánka. Poté se zaposloucháme do řady smyčcových kvartetů od 1. až po 7. včetně smyčcového kvartetina a smyčcového kvartetu ve snadnějším slohu. Kvarteta poté doplní ještě Matysova suita pro housle solo. Pořad uzavřeme hudebním dílem Quattro Pezzi Sacri Giuseppe Verdiho.

Píseň v opeře nám zpíval Karel Gott, Hana Hegerová a Valdemar Matuška. Doprovázel taneční orchestr Československého rozhlasu. Dirigoval Karel Krautgarten a skladba byla nahrána v roce 1964. Pořad písniček z archivu zakončíme skladbou Závrať. Zpívá Michal Prokop a skupina Framus Five. Skladba byla nahrána v roce 1980 a vyšla na skladbu na albu Holubí Dante.

tichá a na pohled nevinná, z obrazu od Paula Gauguina. Díváš se na mě už léta, mít tak loď s nákladem kávy, doplul bych ke břehům Jávy, doplul bych až na kraj světa. Chtěl bych se dát na loď starého jména, dávnou a vedchou, co ve větru sténá, doplout až tam, kde voda v příboji pění, na cestě k pobřeží.

půl pátou na Proglasu začíná pořad Synkopy na kanapy. Dnes budeme poslouchat amerického kytaristu Kurta Rosenwinkla z jeho koncertní nahrávky Undercover, natočené v roce 2023. Začneme skladbou Cycle 5.

Album, které si představujeme, natočil kytarista Kurt Rosenwinkel ve slavném newyorském klubu Village Vanguard. Na témž místě ostatně vzniklo před více než 10 lety jiné kytaristovo album The Remedy. V tomto klubu hrály v minulosti jazzové špičky jako Bill Evans, John Coltrane nebo Sonny Rollins. A Rosenwinkel tvrdí, že zde při každém vystoupení cítí duchovní kontinuitu jazzu. I proto má jeho živá nahrávka zachytit nejen samotnou hudbu, ale také atmosféru a energii konkrétního místa. Z alba Undercover si jako druhou ukázku poslechneme skladbu The Past Intact. Minulost zůstává nedotčena.

Kurt Rosenwinkel natočil koncertní album Undercover se svým kvartetem, který dále tvoří pianista Aaron Parks, basista Eric Revis a bubeník Greg Hutchinson. Klub Village Vanguard všichni dobře znají a každý z nich v něm už v různých sestavách vystupoval. Na závěr si poslechneme skladbu Music. Za týden se v pořadu Synkopy na kanapy budeme věnovat české jazzové skupině Osmosis. Synkopy na kanapy pro vás připravil Milan Tesař.

0: Denně či občas zapni si Proglas.
1: A s téměř 17. hodinou na Proglasu začíná pořad Charitalk. Tentokrát bude hostem Tomáš Klus.
2: Krásný dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu Charitalku, kde s vámi je Lea Děndější a mým dnešním hostem je velmi vzácná a velmi zpívající návštěva Tomáš Klus.
3: Dobrý den, Leo Děndější.
2: Ještě, že jste to řekl správně, Tomáš.
3: Já jsem to zachoval v čerstvé paměti.
2: Jsem strašně ráda, že jste součástí našeho Charitalku.
3: Já taky.
2: Myslím si, že o zábavu bude dneska postaráno.
3: Sedíme u stolku při Charitalku. Ne? To je dobrý.
2: Tome.
3: Ano.
2: Co v poslední době nejvíc ovlivňuje vaši tvorbu?
3: Já jsem vyznáním a zároveň nějakou životní filozofii jsem písničkář, takže moji tvorbu nejvíc ovlivňuje můj život. Myslím si, že písničkáři byli první influenceři a první lidi, kteří nabízeli svůj život bezmezně ke sdílení. A to já dělám, takže... já moc nevím, co konkrétního to je, ale vždycky to, co prožívám v ten daný okamžik, protože pro mě nejdůležitější v mém životě to, co se snažím jako pěstovat a kultivovat sám v sobě a to, čeho si nejradši a nejvíc vždycky všímám na druhých lidech, je autenticita. A podle toho taky pak vypadají mý texty. Takže když jsem řešil jako mladý kluk, jestli mě miluje nebo nemiluje, anebo jestli jsem se opil dobře nebo špatně, tak jsem pak řešil zase v jiném období to, že jsem prozřel jako duchovně a našel jsem nějaký jako spirit vnitřní a pak jsem zase řešil politiku a pak environmentální změny, pak rodinu a teď si myslím, že obsahuju všechny tyhle ty témata a snažím se je kloubit nějakým způsobem dohromady. Jak mi to jde, nevím, ale lidi jsou rádi, že mají zpátky starýho Tomáše, mi říkají. Já za to moc rád nejsem, že mě bolí koleno a záda nahoře vlevo pod lopatkou.
2: Stárneme, jak se
3: no,
2: říká.
3: Já vím, ale oni furt, kdo je ten starý Tomáš, ať se nám vrátí starý Tomáš. Je tady starý Tomáš a moc příjemný mi to není. Ale oni mají radost a důležitý je, že druhý mají radost.
2: Tak když jsme u těch fanoušků, jaký máte vztah se svými fanoušky?
3: Velmi vřelý. Já jsem si vědom toho, že díky nim můžu dělat to jediné, co umím a zároveň tím, že jsem k ním upřímný a otevřený, tak oni jsou upřímně otevření ke mně a snažíme se utužovat ty vztahy upřímnou a otevřenou konverzací i mimo ty koncerty, že skončí koncert a my spolu umíme strávit dost času a já to mám rád. A tu upřímnost kolikrát teďkom nedávno jsem právě říkal, helejte, hlavně nevzhlížejte k lidem, co na vás mluví z pódia, protože většinu z nás na ty pódia dostali traumata a vy nás z nich léčíte, takže vám děkuju. A to přijali jako s velkým nadšením, protože myslím si, že každý toho máme dost na řešení. A já beru tu tvorbu i potom ty živé vystoupení jako takovou jako opravdu terapii s dílením a snažím se jako dávat najevo lidem, že mezi náma nejsou rozdíly. To, že někdo je na pódiu, někdo v hledišti, ještě neznamená, že tam funguje nějaká hierarchie, která by se měla dodržovat. A vlastně to, o co se snažím nejintenzivněji, je tu bariéru pomyslnou. A evidentně taky to mám jako v životě, se mě to tak jako, já nemám rád bariéry mezi lidma a ploty a nějaký obecní hranice, i jenom jako myšlenkový, protože z nich pak vznikají předsudky a ty můžu říct, že to je jedna z mála věcí, které nenávidím, jsou předsudky.
2: Já musím říct, že jsem měla tu možnost zažít váš koncert na jednom z nejlepších letních festiáků, kde opravdu souhlasím s tím, co říkáte, protože ta bariéra tam není vůbec žádná. No. Skočím mezi lidi, skočím, jdu na to a bosej, polonahej, pomalu na pódium skáčeme, zpíváme.
3: Oni si lidi berou, když něco potřebují, tak si to vezmou.
2: Ne, atmosféra naprosto úžasná, miluju přesně takhle, když hudební interpret je součástí i toho publika a publikum je součástí toho hudebního interpreta.
3: Je to jeden organismus. A hlavně tyhle ty okamžiky, který jako, já strašně rád improvizuju. A mám to vlastně i v životě taky, že rád uvádím lidi skrze nějakou jako spontánní svoji reakci, kterou udělám, do tohohle toho stavu. Protože když něco nečeká, promiňte, vám to utrhlo uši. Omlouváme se taky posluchačům. Chyba nebyla na vašem přijímači.
2: Myslím, že se právě teď lekli, stejně jako my tady ve studiu.
3: Omlouvám se. Ale skrze nějakou takovouhle jako spontánní reakci dostanete člověka do jeho nejvyšší přirozenosti, do té autenticity, protože ten moment, ten mozek, když to jako nečeká a děje se něco právě teď a tady, tak je ten člověk autentický a dejchá to. Najednou to jako, jak když jdu do té improvizace, tak cítím, že ty lidi jsou tam se mnou, oni jsou napjatý, jestli to náhodou nepodělám, a když jo, tak to nevadí, my jsme tady s tebou a jsou vděční za to, že jsou u něčeho neopakovatelného. A já jsem vděčný jim, že mi svou trpělivostí jako dávají příležitost tomu, protože vždycky po té improvizaci se celý ten koncert jako zvedne na takový jako společný vlně, na takovým obláčku, kdy si tak jako poletujeme nad těma běžnýma starostma, který necháváme venku. A za to může právě autenticita.
2: Takže tady a teď originalita se vším všudy.
3: Tak je.
2: Takže naprosto skvělý. Na
3: čem každý z nás je takhle originální a jedinečný. A to je to, co já těm lidem jako nejradši opakuju, protože mě osobně to změnilo život. Uvědomění si vlastní jedinečnosti, výjimečnosti svého příběhu. Nikde na světě není takovej příběh, který píšeme my, a v momentě, kdy se člověk za tohle to jako postaví sám za sebe, pak mu přestanou vadit ty příběhy těch druhých lidí, kteří jsou jako kolikrát hodně jiný, pocházejí úplně z jiného podhoubí, z jiného náboženství, z jiné kultury, z jiné barvy pleti, ale je to furt jedinečnost a já v tom právě vidím toho Boha, protože takovýhle obohacování. Člověk, když se nechá poznat druhým člověkem a je ochoten poznat druhého člověka, tak je obohacenější.
2: A co byste poradil našim posluchačům, kteří třeba stojí teď na takovém tom bodě, že chtěli by být jedineční, chtěli by být nebo mít tu svou autentičnost a bojíš se, že je okolí odsoudí? Co byste jim poradil?
3: No, ať se nebojí, protože už jsou. Už s tím nic nenaděláte. Vy už prostě jedineční jste. A jediná bariéra mezi váma a vaší jedinečností je vaše strach vašeho ega o to, co si bude myslet někdo okolo vás. Ale nutno si taky uvědomit v tuhle tu chvíli, že každý z nás existuje tolikrát, kolik párů očí na ně kouká. Protože kdokoliv na nás teďkom kouká, nebo kdokoliv nás potká na ulici a my se nějak projevíme, ten člověk už si o nás něco myslí a my máme nějakou podobu v jeho mysli. Ale vůbec na to nemáme žádný vliv a ztrácet tím energii a ztrácet tím svou pozornost vůči životu je nezodpovědný vůči životu, protože život se děje tam, kde jsme v tuhle tu chvíli a tam patří naše pozornost. Takže když se staráme o to, co si o nás myslí pán, kterýho jsme minuli a on se na nás zimě podíval, ale přitom mineme bezdomovce, který nás prosí o peníze a můžeme mu dát ty peníze a zabřednout s ním do nějakého jako zajímavého rozhovoru a většinou to dám ruku do ohně. S bezdomovci jsou opravdu jako skvělý rozhovory. Já jsem strávil svůj začátek pražské kariéry, jsem strávil na Václaváku s bezdomovcem Lišákem a zítra shodou okolností jdu spát do Sherwoodu s bezděláčkama, protože máme takovou akci s Nadějí, už dlouho spolupracujeme. A takže je to, neochuzujme se o přítomnost a o to, že ten život nám přináší tolik poznání a tolik zrcadel, že koukat se do těch, ze kterých máme strach, je jenom ztráta času.
2: Krásně řečeno. A co byste konkrétně, úplně takový nejjednodušší způsob poradil našim posluchačům, kteří opravdu teď nevědí, jestli doprava, doleva, mají nějaké svoje démony v sobě a podobně, ale chtějí udělat něco pro to, aby jim bylo dobře, aby je to okolí neodsuzovalo, aby na ně si neukazovali prstem a tak podobně, protože sama mám ve svém okolí spousty takových lidí. A to, co říkáte, má hlavu a patu, je to skvělý. Ale pojďme jim říct něco, co by je opravdu, že si řeknou, zítra vstanu a prostě zkusím udělat všechno pro to, abych to byl já se všem všude a nebral si nic osobně.
3: Já se necítím úplně jako pověřený k tomu někomu radit, co má dělat, ale jestli můžu teda něco říct, tak třeba jestli chcete zítra vstát, tak nemusíte dělat vůbec nic, jenom staňte a buďte rádi, že jste vstali. Protože jedna z mých praxí, kterou já si každý ráno jako opakuju, je, já jsem v kontaktu se smrtí a myslím si, že to je jako strašně důležitý si uvědomovat, že nikdy nevíme, kdy přijde, nikdy nevíme, jakým způsobem přijde a ať už může zasáhnout nás nebo nějakého našeho blízkého, tak nám to jako může rapidně změnit život. A už jenom to, že se jako můžeme nadechnout každý ráno, že můžeme vidět, jak vychází slunce, jak se vítr opře do zbytků listů v korunách stromů, nebo jak nás přiběhne sednutím na obličeji zbudit naše tříleté dítě. Prostě to všechno jsou takové radosti, že my nemusíme nikam chodit pro svý štěstí. Prostě nemusíte nic dělat pro to, abyste byli šťastnější. Prostě se jenom uvědomte, že ten největší život, teda to největší štěstí, který máme, je právě ten život. Mm-hmm. Protože kdybychom neměli ten život, tak nemůžeme mít ani to štěstí.
2: Krásně řečeno. Pojďme k hudbě. Na čem aktuálně pracujete teď?
3: Teď aktuálně je to taková polohudební věc, protože moje žena už před 2, 3, možná ještě víc lety vydala knížku, která se jmenuje O všech zvířatech. A já jsem v covidu napsal ke každý té písničce... Jsem blázen. Ke každý té pohádce jsem napsal písničku.
2: Ano.
3: A teďkom jsme se rozhodli, že ty pohádky načteme a uděláme takovou jako audio pohádku s písničkou. A já jsem se rozhodl, že mě baví výzvy a rád se učím nové věci, tak jsem se rozhodl, že ty pohádky, že si to uděláme celý sami a já dělám teďka jako sound design a prostě sedím a vybírám zvuky, jak křičí slon na tygra a mám databanku asi 3 miliony zvuků a už jsem z toho trošku jako, myslel jsem, že to bude jako snadnější celý a taková 7minutová pohádka mi trvá čistýho času třeba 20 hodin, ale je to radost. A takže s tím teď původně jsme to chtěli vydat na Vánoce, což asi nevíde, protože prostě to trvá celý díl, ale to nevadí. Ale to je teď taková nejaktuálnější věc, na který pracuji.
2: To je krásný, tak to se těšíme. Je to krásný, až dílo bude dokonáno.
3: Je to krásný, protože to děláme ve dvou. Já dělám jako strašně rád s mojí ženou, jako rád s ní tvořím. Je to, a obecně vlastně s ní rád trávím čas. Ono je to jako hezký, to partnerství. A ještě když je to jako přátelství, tak z toho mám jako dvojnásobnou radost. A vždycky jsem se jako z toho trošku obával, jestli když pracujete se svým partnerem, jestli si pak jako neotravujete, jste spolu 24/7 třeba a je to naopak, já jsem furt zamilovanější do ní, to je šílený.
2: Ježiš, to je krásný, no, budu rozplývat za chviličku.
3: To ne, nebo jo.
2: Takže se vám daří najít takový ten balanc mezi prací a rodinou.
3: No, tak ono, já jsem docela jako rituální člověk a mám rád jako udělat si, já tomu říkám, že si rád dělám akvárko, vždycky si tak jako nadělám ty věci a žena to má naopak. Já jako do toho akvárka vždycky rád nesu nějakou spontaneitu a nějakou legraci a moje žena jako je věčně v takovém, jako ona je vítr a já jsem země, jo, kdybych to tak měl popsat. A tak se jako doplňujeme, ale zároveň máme určitý jako rituály, který nám jako velmi fungují v rámci toho vztahu, protože je strašně důležitý, máme 3 děti, my jsme rodiče a chceme trávit čas s těma dětma, ale zároveň jsme si řekli, že je dobrý občas strávit čas jenom s jedním z těch dětí, pak je dobrý všichni dohromady, pak je dobrý taky jenom my dva, máme jednou za měsíc, máme naordinovanou jako vycházku spolu, že jsme spolu přes večer, přes noc až do rána a ráno si teprve jako vyzvedneme nebo nám jsou přivezeny děti a tam mám povolený jezení masa a pití alkoholu, protože žena je jako mejdanový typ, já už jsem se tomu ubránil, ale nemůžu jí to udělat, to s ní nedělat. A ona je pak smutná, moje zvířátko milovaný. No a zároveň je pak strašně důležité věnovat partnerovi jeho vlastní čas, protože takovej ten pocit toho, že já jsem jí to už několikrát říkal, že bych byl prostě, protože tím, jaký mám na blízku a mám jako navnímanou a vím, kolika talenty oplývá a jak strašně šikovná a jak těžký to je žít vedle Tomáše Kluse, který jako má spoustu jako práce, furt někde musí být a tak a vlastně jí strašně přeju, aby ona realizovala velkou část ze svých talentů a takže jsme si našli takový rytmus i v tom, aby i ona měla čas sama na sebe a na realizaci svých světů a svých ideí. A myslím si, že to je jako to velmi přispívá k tomu, že jsme spolu rádi, i když spolupracujeme 24/7 občas.
2: To je hezký.
3: A vyčerpávající odpověď, víte, promiňte.
2: Já jsem si zvykla, že už si tady jedete takový monolog, já se sem tam vložím.
3: Omlouvám
2: naprosto
3: se.
2: V pořádku. Tome, vy se často zapojujete do dobročinných a charitativních aktivit. Tak jakou roli podle vás hraje v dnešní době nebo v dnešní společnosti solidarita? Umějí být Česi podle vás solidární?
3: Jo, já si myslím, že i ty podivné sociální sítě v tomhletom umějí ukázat svoji sílu a to, co byl jejich původní potenciál, jako spojit lidi pro dobrou věc. A je fakt, že sám jsem byl účasten několika sbírek, kdy opravdu jako šlo o život a hrál velkou roli čas a Češi opravdu jako v momentě, kdy mají motivaci a odhodlají se pro nějakou pomoc, tak jsou až, musím říct, fenomenální. A mně by strašně se líbilo, kdyby nám to jako takhle drželo pořád, jo? Abychom byli schopni takhle držet při sobě. A teď nemyslím jenom jako Češi, ale já jsem takový jako smutný trošku z toho, že jak nás ta naše mysl a ta naše schopnost vymýšlet pořád lepší a lepší technologie, jak nás to předběhlo už tím internetem, že vlastně ten obrovský nástroj k tomu spojení toho lidstva a k tomu komunikovat přesně ty potřeby, protože když si vezmete svět, který oplývá nějakými zdroji a vlastně když to chytrý hlavy vypočítá a ví se, že na světě by vlastně neměl nikdo trpět hladem, nikdo by neměl žít na hranici prostě nějakého jako bytostního a denního utrpení, protože prostě těch zdrojů je tady dostatek pro všechny, tak místo toho, abychom ten internet právě ke sdílení těchto informací a ke sdílení nějaké jako lepší distribuce té věci využili, tak my ho využíváme jako nejlepší nástroj k rozdělení celkově jako společnosti. A to mě hrozně mrzí a doufám a využívám svý kontakty k tomu. Já si myslím, že prostě nějaká paranoia z toho, abychom se báli jako nahrávat svůj občanský průkaz na sociální sítě, je ta tam v momentě, kdy zjistíte, že prostě v momentě, kdy máte telefon, kdy máte jakýkoliv profil na sociální sítě, tak už stejně o vás, kdo chce, co chce, ví. A myslím si, že nějaký vědomí zodpovědnosti, kterou nesete za to, jak se vyjadřujete na sociálních sítích nebo na internetu, že by to tomu hodně pomohlo, protože já mám strach, aby ta agresivita podmíněná nebo podněcovaná tou anonymitou anebo tou možností založit si 13 různých profilů a z každý nějakou a naplňovat ty démonické osobnosti v sobě, aby to nepřerostlo do těch ulic prostě, a abychom se k sobě tak opravdu nezačali chovat, protože by to bylo škoda, protože jednak svět je nejhezčí místo pro život, co znám teda, nebo co jsem zatím poznal, a zároveň já prostě věřím v potenciál lidského srdce. Já věřím, že každý lidský srdce je dobrý, proto jezdíme i po věznicích, kde to jako vždycky vidím, prostě, že ty lidi jenom prostě neměli štěstí a nikdy je nikdo pořádně jako nemiloval, nebo většinu z nich samozřejmě jsou tam i chybovatele, kdy blablabla, jsem odbočil. Ale zkrátka a dobře, že lidi jsou tam, kde jsou, díky tomu, že si umějí pomáhat a že mají dobrý srdce a že tohle to všecko, čeho jsme schopní, je díky tomu, že jsme společenský tvor, který by jeden bez druhého nikdy nic nedokázal. Mm. Takže tohle to rozdělování pojďme zastavit.
2: Pojďme zastavit.
3: Pojďme zastavit.
2: Co byste vzkázal těm, kteří chtějí pomáhat druhým, ale nevědí, kde začít nebo jak?
3: Ví.
2: Už jenom ten potenciál vlastně, nebo ta myšlenka, chci pomáhat.
3: No, chci pomáhat, jako tam je právě třeba možnost využít toho internetu. Mm-hmm. A už jenom to, že chci pomáhat dětem, zadat heslo do internetu. Nebo chci pomáhat nemocným pejskům, jako to je úplně jedno. Je to jenom jako trávit čas tím, že něco chci a nevím, jak to udělat a vlastně proto nic nedělat, je škoda, protože tu energii pro to spochybňovat nějaký svůj přínos pro pomoc světu, to nikomu neprospěje, ani vám. Takže prostě to jenom udělejte. Každej ví, co je mu srdci nejbližší a dělejte to. Prostě pomáhat je zdraví na obě strany. Mm-hmm.
2: Mám to stejně, protože taky ráda pomáhám, ať už materiálně nebo finančně, prostě jakýmkoliv způsobem,
3: no.
2: Bez ohledu na to, jestli se nám to vrátí nebo
3: to
2: ne.
3: To může být jenom pozornost.
2: Ano.
3: Jako, opravdu to nemusí být o tom, že lidi mají pocit, že já nemám co dát, no nemusíte dávat jakoby nic hmotného. Ono jako opravdu stačí, teď jsem dělal kampaň na výběr poštovní známky pro dopisování z vězni. Mm-hmm. Prostě jenom si sednete ke stolu a napíšete pár dopisů a tím strašně pomůžete, nebo běžte do hospicu pomožte, čtěte tam knížku prostě lidem, kteří už neudrží knížku, nebo běžte do stacionáře pomáhat dětem, cokoliv, prostě těch pomocí a těch druhů pomocí je strašně moc a každý dobrý srdce je vítáno. Mm-hmm.
2: Jak konkrétně vy vnímáte roli umělce právě v charitativní činnosti?
3: No to s tím
2: máte
3: jako
2: to úplně jednodušší?
3: Jednodušší to máme v tom, že třeba opravdu jenom to, že někam přijedete, tak může znamenat pro někoho tu pomoc, že je prostě někdo nemocný a má vás rád a to, že jako mu věnujete hodinu svého času, tak mu udělá prostě hezký týden celý. A A to v tomhle ta pomoc naše je jako jednodušší, nebo můžeme třeba poukázat na nějakou sbírku a pomoct tomu, že se vybere jako víc peněz. A je to podle mě nedílná součást naší práce a mělo by se to dělat jako opravdu půl na půl. Ale zároveň vnímám obrovský benefit z toho, protože třeba když nás někdy pozvou jako třeba na onkologické oddělení s dětma, tak jednak na jednu stranu prostě poznáte, jako pro mě jsou to jako anděle, který sem přijdou a nesou obrovský poslání.
2: Ano.
3: Vždycky jsou to jako ono to zní blbě, ale jsou to prostě o dost starší bytosti, než jako ve skutečnosti tam mluvíte s 10letým dítětem a máte pocit, že to je 60letý mudrec prostě. Ale to je jedna věc. A druhá věc je, že mě tam fascinují ty rozhovory s těmi rodiči, který do jednoho právě popisují tu obrovskou transformaci, kterou ten jejich anděl do toho života přines. A vždycky říkám, mluvte o tom se svým okolím, protože to je tak strašně léčivý. Přesně to vědomí té pomývosti, toho štěstí a toho zdraví je paradoxně strašně oživující a vy přestanete ve svém životě dělat věci, které ubližují vám nebo druhým a soustředíte se na to být co nejvíc prospěšnej sobě a svému okolí a tomu nejširšímu okolí. A to je jako transformativní síla každého utrpení v našem životě a je fajn tomu být nablízku a moc tomu pomoct je o to lepší.
2: Mm-hmm. Co vás na české společnosti dnes nejvíc trápí a naopak, jestli je něco, co vás těší nebo dodává naději?
3: No mě trápí, ale to je asi jako, to je asi věc celé civilizace v současné chvíli, že jako přestáváme být ochotní naslouchat si, máme rovnou jako jasno v tom, kdo je blbej a kdo je dobrý. Mně se líbí Láďa Herián jednou řekl skvělou větu, nezapomeň na to, že i ty blbí jsou dobrý.
2: Skvělý.
3: No, to mi utkvělo v paměti. A to mě jako bolí, protože to právě jako nás vzdaluje tomu lidskému potenciálu, pro který tady jsme. My jsme tady proto, aby jsme tady byli spolu a jeden bez druhého jako nezvládneme šťastnou budoucnost. Zvláště pak pro naše děti. Jako v momentě, kdy nejsme schopní se spolu domluvit, nejsme schopní jako vyslechnout protistranu, se kterou byť bytostně nesouhlasíme, tak nejdeme dobrým příkladem dětem. A já věřím, že svět bude šťastný teprve až v momentě, kdy budou šťastný všechny jeho děti. A my proto můžeme udělat velmi málo. My ani nemusíme chodit pomáhat někam do charity. Jenom prostě pomožme sami sobě k tomu, abychom byli tolerantní a abychom byli schopní nějakého respektu vůči lidem, který to třeba vidějí jinak. A dělá mi radost to, že je furt dostatek lidí a dostatek iniciativ, který se snaží tohleto rozpustit a proti tomuhle tomu nešvaru bojovat.
2: Já jenom koukám, říkám, Promiňte. Protože ne, se to strašně dobře poslouchá.
3: Fakt, jo.
2: Já jsem si nasadil, já jsem si kloktal
3: totiž slanou vodou před podcastem,
2: já myslím, že je čas se
3: abych měl takový příjemný hlas. Jo,
2: takže si zase ťukneme, napijeme se.
3: Tak. Já už jsem,
2: přes ten mikrofon, už jste šel automaticky pod.
3: Promiňte.
2: My budeme pokračovat dál, protože dnešním hostem Charitolku je Tomáš Klus.
3: Je, to jsem chtěl vždycky poznat.
2: Tome,
3: ano.
2: Vždy jste byl výrazně společensky aktivní a otevřeně vyjadřoval své názory. Přemýšlel jste nebo i stále přemýšlíte o roli umělce ve veřejném prostoru?
3: Já jsem 2 roky teďkom poměrně ostře dostával bídu právě, nebo takhle. Já 15 let, co se aktivně vyjadřuju v rámci ano. nějaký tendence uvědomělého občana, protože si myslím, že jestli žijeme v demokracii, tak je potřeba o ní pečovat. A pečovat o demokracii znamená dávat pozor o tom, co se ve veřejném prostoru říká a jak. A stejně tak konzumovat, tak jako lidi furt řešejí, co jedí, jo, jestli mají dostatek příjmu tady kilojoulů a výdej a jestli jako ve fitku dobře a dost proteinu a všeho, tak je potřeba stejně pracovat s informacemi, které do sebe dáváme, ověřovat si, kdo je vypěstoval ty potraviny a čím jsou obohacený a jestli skutečně jako přinášejí nějakou hodnotu, anebo je to jenom placebo. Tak já jsem vždycky jako upozorňoval na to, že je potřeba být aktivní a vnímavý v té společnosti. A pak jsem taky samozřejmě občas zabředl do toho, že mi něco přišlo jako už přes čáru, proti něčemu jsem se vymezil, na něco jsem upozornil. A většinou jsem si vybíral věci, které k radosti mýho manažera jako mě stojí to, co je pro nás, pro umělce, jako asi nejdůležitější, a to je ta přízeň toho publika. ale já si prostě nemůžu pomoct v některých věcech. A tu největší bídu, aniž bych to čekal, jsem dostal, jako, nebo pořád ještě jako trošku jako zůstává v rámci aktivit s mou ženou a teď už s kolektivem přátel na podporu lidí v Gaze, protože mě se jako bytostně dotklo to, že tady dochází u nás jako vyloženě k dehumanizaci palestinských obyvatel a v momentě, kdy se zastanete Palestinců, tak tady máte okamžitě nálepku teroristy a podporovatele terorismu a je to za hranicí humanity pro mě. A my jako, nebo já jsem vždycky Českou republiku vnímal jako to symbolické srdce Evropy, jako toho, jak jsme malá země, tak jako my nemůžeme dělat velké věci, typu teďkom to bude takhle a poslouchejte nás, ale můžeme být tím strážcem a ukazatelem těch skutečných hlubokých hodnot humanitárních, humanitních. A na to jsme, mám pocit, v tomhletom ohledu trošku rezignovali, protože tady léta letoucí přijímáme nějaký narrativ, který vlastně nijak kriticky neskoumáme. A já neumím dělat věci napůl tak, abych jako o něčem brblal a vlastně se o tom nic nerozvěděl. A dva roky ležím v tom tématu a vlastně se mi trošku rozpadlo to moje akvárko, který mám rád, kdy máte pocit, že víte, kde je dobro, ale já jsem ho tady díky tomu, jednak díky tomu, že lidi, který jsem věřil v politice a který mi třeba volali a říkali, to je skvělý, že tady s tou Tamarou děláte ten soucit, že to budíte. A když jim pak řeknete a myslíte, že byste to mohli vy jako podpořit, tak všichni, a bez ohledu na to, že by byli z jedné strany, nebo že by to byl nějak jako, že by to bylo možné, aby byli nějak jako spojený, tak mi řekli úplně tu samou větu, to je politicky neprůchozí. A mě se úplně zbortila zbortil nějaký jako idealismus ve mně, že jsem věřil, že jsou tady lidi, kteří jdou do té politiky s tím, že je jim jedno, že ztratí nějaký kredit na základě toho, že budou obhajovat nějaký ideál, se kterým tam šli. Ale to politikaření prostě vítězí. A teď tím spíš, že do té politiky už ten biznis nevstupuje jen okrajově, jen ho tak nelemuje, ale vlastně se biznis stává králem politiky a už je to jako patrovejš nad politikou. A já se v tom přestávám jako orientovat

0: příběh izraelského a palestinského otce. Jednomu zabilo dítě Hamas a druhýmu izraelská armáda. A oni se dali dohromady prostě na základě této své bolesti. A ta knížka jako naprosto skvěle podle mě vystihuje to, kde je ten zásadní problém a který se vlastně nikdy v naší společnosti a obecně v té západní společnosti, což je taky jako já, mně se trošku rozpadl ten takový to sousloví, ty západní hodnoty. Jako co je pro nás západní hodnota? Západní hodnota je to, že my tady dva roky jako online přihlížíme nějaký genocidě. My jsme schopni jasně odsoudit teroristický útok, ale nejsme schopni jasně odsoudit genocidní chování extrémně pravicové vlády. Není to nic proti Izraeli, není to nic proti Židům, je to prostě pravicová vláda, která realizuje hrůznou věc, který jsme my účastní. A to, že Česká republika zvýšila, zdvojnásobila vývoz zbraní do Izraele za ty dva roky, mi přijde prostě, máme krev na rukou. A bolí mě to za nás, za všechny, protože mám strach. Můj učitel, Tibetan, říká, it's same like Tibet. Mm-hmm. Jako, a za chvíli se může opravdu stát, že prostě Palestina zmizí, Palestinci zmizí a my tady za 10 let budeme vyvěšovat palestinský vlajky a budeme říkat, škoda, prostě to jsme, to tenkrát oni, a ono není žádný oni prostě, no. A další věc je, že mě, myslíte, jako smějeme se tady Rusku a Rusům, že věří nějaký propagandě, ale pak když člověk trošku jako poodstoupí a podívá se na tu skutečnost, tak my žijeme taky jako v propagandě, ale zase tý proamerický. A myslím si, že to se taky jako hroutí hodně těm demokratům, kteří se oháněli tou Amerikou, tak ten Trump dost jakoby ukazuje, že, že to tak jako úplně demokraticky není. Ale myslím si, že jako já jsem trošku vykouk z takový bubliny informací. My se tady moc nezajímáme o to, jako jakým způsobem jede ten západní svět, tu svou politiku. Ten vlastně, jako Amerika, když se jí někde nedaří tak, jak by potřebovala a potřebuje získat peníze, tak prostě to udělá dost podobně jako Rusko, jenom je jako trošku sofistikovanější a využívá k tomu hodně arabský, muslimský svět, anebo prostě plundruje Jižní Ameriku. A to jsou věci, které tady u nás moc jako neřešíme, nebo je tak jako berem jako, no teď oni tam jsou ty teroristi, anebo tam jsou nějaký ty gengy prostě, ale jako když se člověk na to jako zafokusuje, tak zjistí, že ty teroristi nebo ty gengy tam jsou, protože tam předtím byli Američané, kteří to tam vyplundrovali a nechali tam prostě anarchii a v tom chaosu se vždycky orientují nejlíp ty horší složky v nás, jako, a ty, který se pak formují v nějaký tyhle ty, jako teroristický potažmo, jako gerily akce, nebo já nevím, jak se jmenují všechny tyhle ty.
1: A neměl jste někdy strach, že kvůli svým názorům na toto téma můžete přijít i o část svých fanoušků? Buď a nebo.
0: Jako, já bych se nemohl na sebe podívat, no. Je to moje součást. Já jsem vyznáním písničkář prostě, nebo filozofii písničkář a tohle to je součást písničkářství. No, takže je to moje součást, lidi, kteří mě poslouchají konstantně, si na to zvykli, někteří jako v určitý čas odešli, teď se třeba vrátějí, nebo teď odešli nějaký, který drželi předtím. Mm-hmm. Ale rozhodně jako moje pnutí nebo moje závislost na tom, jestli mám nebo nemám přízeň publika, neurčuje jako moje hodnoty nebo to, s jakou vervou ty hodnoty budu ochoten nebo schopen hájit. Mm-hmm.
1: Tak vy jste měl vždycky k politickým tématům blízko. A mě by zajímalo, myslím si, že i naše posluchači, jestli to někdy pronikalo i do vaší hudby, do vaší tvorby.
0: Vždycky. Vždycky. Vlastně od jak živa jsem psal i společenský témata. Občas, nebo jako začínalo to čistě politikou a nějakým jako zesměšněním nebo takovou jako, no vlastně jako sarkastický nebo ironický jako úšklepky a pak to přišlo k takovou jako paniku trošku z toho, že se fakt jako, já mám strach z toho, že se budeme mlátit prostě a být, protože jako jsem jako nikdy jsem nenašel v žádný učebnici dějepisu jako žádnou válku, která by přinesla něco lepšího prostě a ta nepoučitelnost mě v tomhletom děsí. A pak jsou to environmentální témata, no, který se mi taky jako hodně skrz ty písničky dostávají ven a taky mě to strašně překvapuje, že jsme schopní jako tolerovat

0: našim politikům to, že ve volbách tohle téma nezaznělo ani jednou prostě. A přitom je to to nejdůležitější, co teď máme před sebou, že to je ta věc, která nás má spojit. To, že se tady strašíme nějakou migrací, je děsivý v tom, že ta migrace teprve nastane v momentě, kdy ty lidi opravdu nebudou mít kde bydlet. Oni sem chtějí teď z toho důvodu, protože my žijeme na jejich úkor. Dost často sem chtějí ty lidi z těch zemí, kde právě ty naši západní vzorové nebo ty naše západní opory plundrujou ten systém a berou tam ty zdroje a oni pak jakoby vidějí, že my se tady máme tak, tak sem chtějí jít. Mm. Jako logicky, já bych asi taky chtěl, kdybych tam třel bídu a viděl bych, že za moji práci se lidi tady mají takhle. Ale pak jako v momentě, kdy budeme ignorovat tak, jako doposud ignorujeme ty klimatické změny, tak ty lidi už de facto jako pak nebudou mít kde bydlet, protože tam bude buď hrozný horko, hrozná zima, nebo to bude celý pod vodou. Mm-hmm. A my se na to musíme připravit, protože já si nemám představit, že tady pak jako postavíme zdi a budeme do těch lidí jako střílet, nebo co se bude dít. My se musíme naučit žít spolu, tak jako jsme to ještě nikdy neuměli, protože jinak nepřežije nikdo.
1: Jak se na tu dnešní politiku díváte? Očima otce, umělce nebo občana?
0: Víte co, politika je hodně odrazem té společnosti a já si myslím, že jsme se bohužel navzájem naučili jedný velmi nebezpečný věci a to je krátkozrakost. My nedokážeme dát příležitost lidem v politice, který přicházejí s nějakýma dlouhodobýma řešeníma a chceme ty pilulky na okamžitý štěstí. Ale taková pilulka neexistuje.
1: Kéž by existovala, ale...
0: No, no, on to člověk různě zkouší, jsou různý pilulky, které vás na chvíli jako vezmu a je to super.
1: Ale, do jiné dimenze, ale do jiného vesmíru.
0: Ale pak přijde ta depka, pak přijde ten propad. Ano. Je to vždycky si člověk bere na účet, na úkor prostě, furt si jako půjčujeme. A my obecně žijeme na dluh, celá společnost žije na dluh.
1: Jak by podle vás mohl každý z nás přispět k tomu, aby se veřejný prostor kultivoval?
0: Dejme se dohromady. Nejenom jako společnost, ale jako jedinci. My se musíme, jako, myslím si, že teď nejzásadnější práce, která se musí odehrát, je kultivace naší vlastní osobnosti. Jako důvěra v sebe, ve svůj potenciál, v to, že právě v tu jedinečnost každého z nás, protože v momentě, kdy budeme jako parta nevyrovnaných jedinců, tak budeme mít pořád tendenci jako nad někoho se povýšit, mít víc než někdo, být víc než někdo a kdo je míň než my, tak toho můžeme být. Ne, to je potřeba jako, protože díky tomu se pak i naše děti budou učit pracovat se sebou. My se musíme naučit pracovat se sebou, abychom pak mohli hromadně pracovat se sebou. Mm-hmm. Takže jako já se snažím vždycky nabádat lidi k tomu, jenom aby trávili jako alespoň pár minut denně o samotě. Jenom se svou životní vizí, aby přestali být nešťastní z toho, že jejich život se jim jako nedaří. Protože když máte tu vizi a podíváte se na to, jak vypadá vaše štěstí, nemáte pak najednou pocit, že jste tak vzdáleni tomu štěstí, protože když si dáte ten čas, tak zjistíte, že vlastně co jako chcete. Chcete být zdraví, chcete mít ty děti jako okolo sebe, ne? Nebo chcete mít partnera, nebo chcete mít dobrou práci, tak co pro to ještě můžu udělat? A těch kroků není tolik, kolik si myslíte, když na sebe necháte tu společnost a to očekávání toho okolí furt tlačit. My jsme takhle naučeni, protože ekonomicky potřebujeme pořád růst. Furt, jako když jste dneska takhle úspěšná, příští rok musíte být ještě úspěšnější, protože jestli příští rok budete stejně úspěšná jako letos, tak nejste úspěšná. Ale to je cesta do pekel. Protože jednak jako naše civilizace je závislá na vyčerpatelných zdrojích a zároveň se jakoby i my sami a naše kapacita je vyčerpatelná. Ale my se tváříme, že to tak není. A z tohohle toho musíme vystřízlivět. Ale z toho vystřízlíme jenom v momentě, kdy se zaměříme sami na sebe. Protože v momentě, kdy se zaměříme na sebe, tak skrze sebe můžeme dát prostor druhým a být tady pro druhé. A to je za prvé být tady pro druhé, to nejdůležitější, co máme dělat tady. Být tady jeden pro druhého.
1: A jaké období bylo pro vás v tomto směru nejzásadnější, když často mluvíte o takové té cestě sám k sobě nebo sama k sobě?
0: Původně jsem si myslel, že moje cesta do Indie, která otevřela nějakou moji spiritualitu zpětně.
1: Jak dlouho jste tam byl?
0: Byl jsem tam 5 týdnů a já jsem přišel od tátu a o ségru hodně brzo a mluvil jsem s Pánem Bohem. Měl jsem s ním jako intenzivní vztah, protože všechen ostatní svět mi jako zmizel a tou cestou do Indie se mi to vrátilo, protože jsem tady vnímal, nebo dostávalo se mi jenom takový jako zkostnatělýho přístupu k víře a k nějaké osobní spiritualitě. A v té Indii jsem najednou viděl ty lidi, kteří byli křesťani, muslimy, buddhistové, hinduisti, všichni spolu jako a ty mše nebo ty půdži byly tak jako otevřený, pobíhali tam děti a psy a bylo to. A jsem si říkal, jo, tohle chci. Tak jsem se vrátil a začal jsem studovat křesťanství, chtěl jsem se nechat pokřtít, ale pak přišel buddhismus a všechno bylo jinak. Ale v zásadě všichni proroci říkají to též. Prostě probuďte v sobě moudrost a soucit a buďme tady pro sebe, milujme se prostě. A tak, jo, to ono je to jako jedno, kudy jdete, jenom jděte. Ale to jsem si myslel, že nejzásadnější, ale ve své podstatě nejzásadnější bylo to, že mi moje žena dala odpuštění po jediné chybě v životě, který opravdu jako lituju a jediné věci, které bych v životě chtěl vzít zpátky, jinak ničeho. Ale to, že mi dala to odpuštění a to, že mě pak přinutila jako odpustit i sám sobě, tak to ve mně, to mi dalo sílu říct z životu ano a přijmout ho se vším, co je. A hlavně mi to dalo to, co všichni ty proroci nás učí. Život v pravdě je život ve svobodě. Protože v momentě, kdy neživíte paralelní světy, který každá lež, kterou vyřknete v životě, vytváří nějaký paralelní vesmír, prostě, ve kterým my musíte svojí pozorností udržovat. Tady s tímhle tím hrám tuhle hru, tamhle s těma tuhle. A najednou, když to nemáte, když prostě to pustíte. A já jsem to v tu chvíli, protože já jsem udělal tu chybu a věděl jsem ale, že po svém boku mám člověka, se kterým chci strávit zbytek života. A vím, že moje děti nebo naše děti odejdou, najdou si svý partnery, já jsem opustil jako mámu, takže jakoby ten nejbližší člověk, který ho v životě máte, je ten partner. A v momentě, kdy s ním chcete žít intenzivní život v pravdě, tak tam nemůže být ta lež, protože jinak ta největší radost, kterou můžete sdílet, nebo ta největší bolest, ve které si můžete pomoct, není absolutní. A má být absolutní, protože to je láska. Láska je absolutní. Takže jsem byl vystavený, protože jsem musel tohleto dát všecko v šanc. I svou jako image tady nějakého jako ideálního chlapce jako a idola. A vlastně tohodle toho se vzdát a dát to v šanc a ještě dostat tu obrovskou odměnu v tom, že po svém boku mám takhle silnou bytost, která mi to odpuštění dala, tak tam jsem spatřil světlo boží prostě.
1: Jak dlouho tenhle proces trval u vás?
0: Myslíte které? Myslíte to?
1: Vůbec celá taková ta cesta i toho odpuštění?
0: No tak to odpustit sám sobě trvalo třeba 10 let a možná to ještě pořád není jako úplný. A myslím si, že v tomhletom ohledu by to ani úplný být nemělo, protože jako já jsem poznal svý slabiny, musel jsem přistoupit k nějakým jako omezením ve svém životě, některé věci si upřít, protože prostě vím, že nemůžu pít, protože když piju, tak ne, že bych propadl alkoholu, ale vím, že se jako pak jsem geroj prostě a ne všechno jedno. Takže jestli si dám alkohol, tak je to jednou za měsíc s mojí ženou prostě a jsou to nejlepší mejdany na světě, ale nemůžu to dělat dál prostě. Takže je to taková konstantní práce, ale je to práce příjemná, protože pracujete prostě na nejlepší verzi svého já a nejlepší verze svého já je ta, která přináší největší prospěch. Mně se strašně líbí to, co učil Buddha svého syna, který mu říkal, ne, tati, tak ty si dal prostě 84 000 druhů učení a já nevím, co si mám vybrat, shrň mi to. A on mu řekl, je to jednoduché, jestli chceš být šťastný, tak dělej jenom to, co tobě nebo druhým přináší prospěch a nedělej to, co jim nebo tobě ten prospěch nepřináší. A to je můj cíl. Já chci svoji mysl vypracovat do té míry, abych byl schopný v momentě, kdy přijde nějaké rozhodnutí, jsem byl schopný si říct, a Tomáši, tohle to, co teďkom se chystáš udělat, nebo říct v nějaké diskuzi, jako přinese ti to nějaký prospěch, nebo někomu, nebo blížím, nebo to někomu přinese utrpení a bolest. A jestli to přinese utrpení a bolest, tak to nedělej. Mm-hmm. Protože to je cesta ke štěstí.
1: My se nacházíme ve studiu Charitolku. Je něco, co byste chtěl vzkázat našim posluchačům? Nějaké poslání Tomáše Kluse?
0: Poslání k poslání?
1: Ano.
0: Asi je to úplně jednoduchý shrnutí toho, aby nerezignovali na svou jedinečnost, protože to je naše největší kvalita a naše největší bohatství, který můžeme dát a zároveň přijmout od druhých lidí. A schopnost stát se za sebou i v těch nejtěžších chvílích, kdy jsme zpochybňováni i tím nejvrchnějším kritikem, který ho máme, a to jsme my sami, protože jsme schopni odpouštět spoustě druhým lidí. Ale na sobě kolikrát jakoby umíme se jako hodně nenávidět. Já to znám jako sám od sebe a to budím dojem, že jsem veselý chlapík, ale ty projevy sebe nenávisti jsou jako obří a myslím si, že je má každý a jenom je dobře skrýváme skrz nějakou velkorysost vůči druhým lidem. Ale nebuďme na sebe zlí, protože když přestaneme být zlí na sebe, tak nebudeme mít problém být hodný na druhý lidi.
1: Ježíš, to bylo krásně řešeno. Mým dnešním hostem je Tomáš Klus. Tome, když se řekne charita, co se vám vybaví jako první pod tím pojmem toho slova?
0: Aha, jako konkrétní charita s velkým ch jsou pro mě hrdinky a hrdinové, který, když jsme za nima přišli, protože já si mám tu čerstvou zkušenost skrze tu Gazu a když jsme jim s mojí ženou jako první humanitární organizaci u nás a přednesli ten náš plán a tu naši vizi se světlem pro zasnutá dětství, tak oni vůbec neváhali. Vůbec v tom jako nečuli žádný jako tendence hájit někde nějaký, kdo má jakoby víc práva. Viděli v tom to, že někde je nějaký utrpení a že je potřeba o tom utrpení mluvit a rozpustit jej. A já si toho strašně vážím, protože v nastavení společnosti nastavení, jaký je, a přesto jakoby s takovýmhle jménem, s takovýmhle jakoby dosahem do toho jít, ne bezmyšlenkovitě, naopak, jakoby to byla jakoby plodná diskuze, ale beze strachu, protože mají na prvním místě soucit, tak já jsem jako v naprostý úctě a s velkým vděkem jako k charitě.
1: Pojďme to zakončit, náš podcastový rozhovor tady pro Charitalk, nějakou písní třeba. Když se řekne Charitalk, napadá vás třeba nějaký text k písničce? Protože vy jste skvělý hudební skladatel, písničkář, muzikant, herec, všechno. Nenapočítám ani na dvou rukách. Protože byste nám tady vyprávěli, jak jste se dostal na Damu. Mm-hmm. Vlastně ještě mimo éter, než jsme tady začali vysílat, tak třeba něco takového na závěr pro naše posluchače. Smíchem jsme začali, tak ať i smíchem skončíme.
0: No ono to je spíš jako hrozný. Jo.
1: Je to skvělý.
0: Ne, protože já jsem se opravdu dostal vlastně na svou vysněnou školu na Damu, jsem se dostal tím, že jsem lhal, což tady na tom svatém místě prostě takhle říkat, ale dobře, tak máme upřímný hovor.
1: Milosrdná lež to byla.
0: Dobře. No, milosrdná vůči mě. Ale já jsem, než bych se na to úplně špatně připravil, ale bylo to takový období, kdy víte, co, tak už máte jakoby po maturitě, jak si tak jako děláte ty věci trošku jako veselý. Takže jsem si asi ne úplně dobře přečet všechny ty přijímací věci, které tam měly být. A jedna z věcí byla, nebo ono celé to přijímací řízení bylo dost náročné, protože já jenom jsem tam vešel a já jsem měl v komisi mimo jiný taky paní Jaroslavu Adamovou, což byla legendární herečka, která prostě se kamarádila s Verichem a byla jedna z. Možná jediná žena, která mohla na ty Verichovy mejdany. Takže prostě obrovská úcta. Já jsem vešel do té místnosti, kde ona seděla. Ona se na mě jenom podívala a řekla tomu Milanovi Schejbalovi, co byl šéf ročníku, říká, je to debil, vyhoď ho. Nic, já jsem neřekl ani dobrý den a tohle to rovnou bylo. Takže tam bylo to nastavení hodně ostrý a vlastně po každý větě, kterou jsem řekl, bylo vyhoď ho, debil, říkám ti, je to debil. A takže já jsem tam už tak jako byl z toho jako dost nervózní. No a pak najednou přišla ta otázka, jsem zahrál ten monolog jeden a pak ještě jsem řekl nějakou básničku a pak mi řekli, no a teď mi zaspívejte teda tu lidovou píseň. A já jsem nějak jako nepostřehl, že v těch přijímačkách byla lidová píseň. A teď jsem ale věděl, že nesmím být ten debil, protože jinak mě vyhodí. Uh-huh. A paní se zlatými vlasy prostě, nebo s ohnivými vlasy, mi to dá ještě sežrat.
1: Ano.
0: Takže jsem si rychle vymyslel píseň. A protože jsem neznal nějakou lidovku, kterou bych zaspíval dobře, tak jsem si vymyslel čínskou lidovou píseň. A abych si udělal alibi, jako tenkrát ještě sedmilhář prostě, tak jsem řekl, že kdyby tady náhodou někdo z vás čínsky uměl, tak je to jižní dialekt. A v překladu vlastně jde o to, že dívka na rýžovém poli dává s Bohem svému chlapci, kterého verbuje císařská armáda. A pak jsem spustil a je fakt, že prostě ten zážitek byl traumatický tak moc, že tu píseň prostě znám dodnes.
1: Já myslím, že ten kousek chceme slyšet.
0: A omlouvám se vám teda všem. Hi gashi nisumu hitova shiyawase, se teď dělá, víte?

0: Quini Mitsuke Takoto ga dekiru kara. Brácho segro díky.
1: Brácho segro díky. Přátelé, Tomáš Klus, mým dnešním hostem Charitolku. Tome, děkuji, že jste přišel, že jste si na nás udělal čas.
2: Já děkuji,
1: že
2: jsem mohl.
1: Hlavně, ať se vám daří.
2: Vám taky. Buďme všichni šťastní, máme na to právo.
1: A lásku všem.

0: Zítra startuje třídenní celostátní veřejná sbírka Bílá pastelka. Ta už téměř tři desetiletí pomáhá financovat služby pro nevidomé a slabozraké lidi z celého Česka. A já už mám na telefonu Irenu Hořejší ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, která přináší podrobnosti o sbírce. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Letos kromě tradiční bílé pastelky, kterou lidé získají za příspěvek pro zrakově postižené, představujeme i novou iniciativu Minuta dobra pro bílou pastelku. V čem spočívá?
1: Tak Minuta dobra vznikla vlastně na základě podnětů od lidí, protože každý rok se nás řada lidí ptá, co mají dělat, když během sbírkových dnů v ulicích nepotkají dobrovolníky bílé pastelky, a často také slýcháme, že by se chtěli zapojit společně třeba jako kolektiv nebo ve firmě, ve škole nebo v nějakém spolku. No a tak jsme letos poprvé připravili Minutu dobra. Chtěli jsme vlastně lidem nabídnout jednoduchou možnost, jak podpořit bílou pastelku online, odkudkoliv a kdykoliv. Zároveň jsme chtěli podpořit i tu myšlenku společného zapojení. Minuta dobra je vlastně příležitostí pro firmy, školy nebo studentské kolektivy nebo různé spolky, přátel, udělat něco dobrého společně. Každý v životě vlastně může věnovat minutu svého času a přispět způsobem, který jemu vyhovuje, nejčastěji prostřednictvím online daru. Každá organizace, která projeví zájem, od nás dostane QR kód, svůj vlastní, a po sbírkových dnech se dozví, jakým způsobem se zapojit. Nám se vlastně líbí i ta symbolika té iniciativy, protože jedna minuta dobra v životě každého z nás je vlastně jenom krátký okamžik, ale když tu minutu dobra věnují dobré věci tisíce lidí, tak vznikne z toho konkrétní pomoc pro nevidomé a slabozraké po celé republice. Jinak k sbírku Bílá pastelka mohou lidé samozřejmě podpořit i celoročně, i mimo sbírkové dny, to dozví se jak na našich webových stránkách www.bílápastelka.cz, kde mohou přispět třeba pomocí platformy Darujme, nebo přímo na náš účet, nebo prostřednictvím DMS zpráv, DMS Mezera Pastelka Mezera 60, nebo 90, nebo 190, jak si kdo vybere, a je to na telefonním čísle 847.
0: Sbírka bude ve středu slavnostně zakončena koncertem na Václavském náměstí. V kolik hodin se uskuteční a kdo na něm vystoupí?
1: Tak na Václavském náměstí se koncert zahajuje 14. října v 15 hodin odpoledne a celým tím koncertem nás provede moderátor Miloš Pokorný. Na tom koncertu vystoupí teda především umělci se zrakovým postižením. Můžete se třeba těšit na nevidomého akordeonistu, kytaristu, ti oba budou zpívat, budou hrát v uskupení Braille Band studenti Dejlovy konzervatoře. Zároveň se tam lidé mohou podívat na ukázku výcviku vodících psů. My tam budeme mít svůj stánek, kde budeme ukazovat různé pomůcky pro nevidomé a šířit osvětu. A celý ten koncert vyvrcholí po 18. hodině, kdy vlastně vystoupí mladý zpěvák Šimon Op a jeho skupina Strippers. A on, to bude takový vrchol večera, on vlastně zaspívá i společný duet s jednou mladou nevidomou zpěvačkou. A během toho jeho vystoupení vyhlásíme právě výsledky Minuty dobra, to znamená, kolik lidí, respektive jakou částkou přispěli v rámci té naší nové iniciativy. Ale ještě bych jenom chtěla říct, že vlastně pro nás ten koncert není, tím tahákem není jenom ten program. My vlastně koncert bereme především jako velké poděkování všem, kteří tu bílou pastelku podporují, protože bez dobrovolníků, dárců, škol, firem, které nás podporují, by vlastně sbírka vůbec nemohla existovat. A tak se tam s nima chceme potkat, poděkovat jim a společně si připomenout, že i zdánlivě malá pomoc může mít pro nevidomé a slabozraké obrovský význam.
0: Už jsme se toho dotkli, ale komu pomůže výtěžek letošní sbírky Bílá pastelka?
1: Víte, když člověk přijde o zrak, tak se najednou ocitne v úplně nové životní situaci. Ty věci, které do té doby dělal automaticky, jako je cesta do práce, nákup, používání telefonu nebo počítače nebo prostě vyřizování běžných záležitostí, tak se najednou stanou velkou výzvou. A naším cílem je pomoci takovému člověku se v této nové situaci zorientovat a vrátit se co nejvíce k samostatnému a soběstačnému životu. Takže Bílá pastelka pomáhá vlastně po celé republice poskytovat zdarma odborné služby, které lidem pomáhají získat zpátky co největší samostatnost. Ať už je to sociálně právní poradenství, nebo nácvik chůze s bílou holí, práce s počítačem a s moderními technologiemi, výuka brailského písma, výcvik vodících psů, anebo různá podpora při hledání zaměstnání. Nejde jenom o tyto služby konkrétní, odborné, ale zároveň i vytváříme prostor, kde se tito lidé mohou potkávat, sdílet svoje zkušenosti, vzdělávat se nebo prostě trávit čas s ostatními. A rádi bychom, aby vlastně po ztrátě zraku se lidé neuzavřeli doma, ale aby mohli dál žít aktivní život, a právě k tomu výtěžek sbírky Bílá pastelka napomáhá.
0: Říká Irena Hořejší ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky. Děkujeme za rozhovor a přejeme vše dobré. Naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Krátce před 18:00 vám k poslechu nabízíme myšlenku na den. Nese téma Bůh zve, nenutí. Autorem je papež František, čte Martin Holík.

Drazí bratři a sestry, dobrý den. Matoušovo evangelium nám vypráví o králi, který připravuje svatební hostinu pro svého syna. Je to mocný muž, ale především velkorysý otec. Chce, abychom se podíleli na jeho radosti. Dobrotu srdce odhaluje zejména v tom, že nikoho nenutí, ale zve na svatbu všechny, i když se tímto způsobem vystavuje možnosti odmítnutí. To je to, co Bůh připravuje pro nás. Hostinu, abychom byli ve společenství s ním i mezi sebou navzájem. A my jsme pak božími hosty. Svatební hostina však vyžaduje z naší strany čas a účast. Vyžaduje jisté ano. Jít na boží pozvání. On zve, ale nechává nám svobodu. Svatý Augustin používá krásný výraz. Bůh, který tě stvořil bez tebe, tě nemůže zachránit bez tebe. A rozhodně ne proto, že by na to neměl kapacitu, je všemohoucí, ale proto, že jako láska maximálně respektuje naši svobodu. Navrhuje, nevnucuje. Vraťme se tedy k podobenství. Král poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale pozvaní nechtěli přijít. Zde je drama příběhu. Ne Bohu. Proč však lidé odmítají jeho pozvání? Bylo to snad nepříjemné pozvání? Ne, a přesto, říká evangelium, nedbali. A odešli jedni na své pole, druzí za svými záležitostmi. A ten král, Bůh, co dělá? Nevzdává se, dál zve, ba rozšiřuje pozvání, dokud mezi chudými nenajde ty, kteří ho přijmou. Mezi těmi, kteří vědí, že jim mnoho jiného nezbývá, přicházejí mnozí, až zaplní sál. Bratři a sestry, jak často nedbáme na boží pozvání, protože se věnujeme svým vlastním záležitostem. Často bojujeme o vlastní volný čas, ale dnes nás Ježíš zve, abychom našli čas, který nás osvobozuje. Čas, který věnujeme Bohu, který rozjasňuje a uzdravuje naše srdce, který v nás posiluje pokoj, důvěru a radost, který nás zachraňuje před zlem, osamělostí a ztrátou smyslu. Je dobré být s Bohem. Kde? Při mši, při naslouchání slovu, v modlitbě a také v charitě, pomoci slabým, chudým, dělat společnost opuštěným, naslouchat těm, kdo prosí o pozornost, utěšovat trpící, být s Bohem, který je přítomen v těch, kdo to potřebují. Mnozí si však myslí, že tyto věci jsou ztrátou času a tak se uzavírají do svého soukromého světa. A to je smutné. To pak plodí smutek. Kolik smutných srdcí, protože jsou uzavřená. Ptejme se tedy sami sebe. Jak odpovídám na boží pozvání? Jaký prostor mu dávám ve svém dni? Maria, která svým ano udělala prostor Bohu, kéž nám pomůže, abychom nebyli hluší k jeho pozváním.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Jaroslava Otradovcová
1: a Radomíra Charvátová
0: z Národního centra pro rodinu. V měsíci říjnu chceme naši modlitbu zvlášť věnovat duševnímu zdraví v našich rodinách. Včera jsme si připomněli Světový den duševního zdraví a také papež Lev nás v tomto měsíci zve k modlitbě za lidi, kteří procházejí psychickými obtížemi, i za ty, kdo je doprovázejí. Mnohá trápení nejsou na první pohled vidět. Úzkost, deprese, osamělost, vyčerpání nebo také psychické onemocnění se netýkají jen člověka samotného, ale často zasahují celou rodinu. Mysleme dnes proto také na rodiče, manžele, děti, sourozence i další blízké, kteří dlouhodobě nesou starost o někoho, koho mají rádi. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Věřím Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Poncijem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Amen. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: První desátek, který z mrtvých vstal. Pane Ježíši, tvé z mrtvých stání přináší naději tam, kde člověk už žádné východisko nevidí.
1: V prvním desátku prosme za všechny, kdo prožívají úzkost, depresi, osamělost, beznaděj nebo jiné psychické potíže. Zvláště za ty, jejichž trápení zůstává jich okolí skryté, a za ty, kteří už nemají sílu říci si o pomoc.
0: Prosme, aby v jejich životě znovu zazářila naděje a aby potkali člověka, který je dokáže vyslechnout, přijmout a pomoci jim udělat první krok pomoci. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých stal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života

0: tvého Ježíš, který z mrtvých stal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Stráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých stal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Stráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých stal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Stráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých stal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Stráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých stal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Stráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých stal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Stráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých stal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věku. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Ježíš odchází k Otci, ale své učedníky neopouští. Ani člověk v těžké chvíli by neměl zůstávat sám.
1: Prosme za rodiny, níž některý z jejich členů prochází duševním onemocněním nebo vážnou psychickou krizí. Za manžele, rodiče, děti i sourozence, kteří s ním nesou jeho nemoc, strach, nejistotu a někdy i dlouhodobou únavu. Prosme o sílu pro ty, kdo pečují, o trpělivost ve vztazích a také o odvahu přijmout pomoc, když už vlastní síly nestačí.
0: Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Stráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Stráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Stráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Stráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Stráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Stráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Stráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako bylo na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Duch svatý přináší světlo, moudrost a odvahu.
1: Prosme zvláště za děti a mladé lidi, kteří dnes vyrůstají pod velkým tlakem na výkon, úspěch a přijetí druhými. Za ty, kteří se cítí osamělí, nejistí nebo nedostateční. Za ty, kteří zraňují vztahy, šikana nebo svět sociálních sítí. Prosme, aby měli kolem sebe dospělé, kteří je dokážou skutečně vnímat a naslouchat jim, a aby našli odvahu si říci o pomoc, dřív, než bude jejich trápení příliš těžké.
0: Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Stráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Stráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Stráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Stráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Stráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Stráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Stráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Stráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Stráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Stráva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy,
1: uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
0: Maria celý život uchovávala věci ve svém srdci a zůstávala nablízku druhým i v jejich nejtěžších chvílích.
1: Prosme za všechny, kdo druhé doprovázejí, za psychology, psychiatry, terapeuty, krizové interventy, lékaře, sociální pracovníky, učitele, duchovní i pracovníky center pro rodinu. Prosme, aby měli dostatek moudrosti, citlivosti a sil, a také za nás všechny, abychom se dokázali rozpoznat, když někdo v našem okolí potřebuje pomoc a nebáli se mu být nablízku.
0: Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako bylo na počátku, nyní i vždycky a na věky věku. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Maria je královnou pokoje.
1: Prosme za všechny. Jdu v poslední desátku, proto prosme za pokoj na světě, v našich rodinách i v našem vlastním nitru. Aby naše domovy byly místem bezpečí, přijetí a vzájemné úcty. Abychom uměli naslouchat dříve, než začneme soudit. Odpouštět dříve, než se od sebe vzdálíme. A všímali si těch, kdo zůstávají sami.
0: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě, Pano, v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Stráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Stráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Stráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Stráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě, Panu, v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Stráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Stráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě, Panu, v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Stráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Stráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako bylo na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Stráva z Královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, hkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí.
1: A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria.
0: Oroduj za nás, královno posvátného růžence.
1: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když po svátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen.
0: A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, usyna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.
1: Amen.
0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Bylo 19 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní už vítám u rozhlasových přijímačů všechny kluky a holky, protože začíná večerní zíváček, který bude patřit pohádce, písničkám, ale také modlitbě.

Včera jsme slyšeli, jak se štěňátko Domino učí čekat. No zatím mu to moc nejde, ale však on se všechno naučí. A Lucince dnes udělá radost báječná zpráva.

0: Po cestě ze školky si najednou Barborka vzpomněla.
1: Luci, učili jste se ve školce taky tu básničku o štěňátkách?
2: Kterou myslíš?
1: Na jaře je země, hebká na dotek. Na jaře je na ní plno štěňátek, motýlu a ptáčat, oušek zaječích. Na jaře je země, hebká, nejhebčí. Na jaře je země jako včelí med, na jaře je celá krásná na pohled, jak tulipán kvete, voní růžemi. Na jaře je dobře, dobře na zemi.
2: Ne, tu neznám, ale o štěňátkách tam toho zas tak moc není.
1: Mně to stačí.
0: Když přišly holky domů, vůně čerstvých upečených buchet byla docela nepřemožitelná. Barborka se ani nevyzula a hrne se k babičce.
1: Nazdar, babí.
3: No to je dost, že jdete. Už jsem měla strach, že budu muset všechno sníst sama.
1: Já ti pomůžu.
3: Však jsme dneska měli v jídelně jakousi rozvařenou mrkev, takže jsem si vzala jenom polívku.
0: Nabídla se Lucka ochotně, ale babička se zhrozila.
3: No tohle mi radši ani nepovídej. Neobědváš a pak máš být zdravá.
2: Co pak nejsem?
3: No chvilku, než tě zas povezou do nemocnice, ty vyžle.
0: Barborka se místo dlouhých řečí zakousla do teplé buchty hned. Takovou maminka neumí. Najednou kdosi zazvonil a mačkal tlačítko bez přestání, div se zvonek neutrhl.
3: No hoří nebo co?
0: Zabručela babička, Barborka běží do pokoje k oknu.
1: To je Lidka, Lidka Bartošová.
0: Lucie pospíchá otevřít. Papoušci se našli, máte si pro ně hnedka jít, jsou u nás v paneláku. Jedna paní ve třetím patře nechala ráno otevřené okno a oni jí tam vlítli.
1: Je to vůbec možné?
0: Skoro se lekla Lucie. Barborka stála za sestrou s nakousnutou buchtou v ruce a jen zářila.
1: Já ponesu klec.
0: Ale nenesla nic. Na takovouhle klec byla moc krátká, tloukla by s ní o chodníky. Paní, co k ní sandálek s Lotkou vletěli oknem, nebyla žádná Kyselková. Zavedla děti do obývacího pokoje a ukázala na lustr.
3: Podívejte, sedí tam vedle sebe jako dvě putičky. Chudáci malí, ti asi zkusili strachu. A ještě zkusí, než je chytíme.
0: Děvčata opatrně postavila klec na stůl.
1: Třeba si do ní vlezou sami. Sandálku, Lotko, pojďte domů.
0: Volá Lucie a otevírá oboje dvířka. Papoušci zvědavě nakláněli hlavičky, pak Lotka jemně zaskřehotala a frrrr, už sedí na kleci. V mžiku našla dvířka a už je uvnitř. Sandálek pospíšil za ní. Mladá paní se nestačila divit.
3: Ti vaši papoušci jsou ale vycvičení, docela jako v cirkuse, poslechnou na jediné slovo.
0: Ale Lucie s Barborkou věděli své. Kde pak? Sandálek s Lotkou nebyli vycvičení, ale vyhládlí a náramně šťastní, že jsou konečně doma. Hned se pustili do semínek, vesele rozhazovali kolem sebe slupky a stejně vesele si skřehotali. Po strachu nezbylo ani památky. Barborka opatrně zavřela dvířka. A tak se Sandálek s Lotkou vrátili k procházkům a dům byl opět plný zvířátek.

Tak se ukázalo, že místo vycvičeného pejska jsou spíš cvičení papoušci. Ještě, že se vrátil domů, teď už jsou zase všichni pohromadě. A zítra celá rodina Procházků vyrazí s kocourem a štěnětem na chalupu. Z knihy Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko vám četli Magda Hauserová a Dana Pilchová. A teď už vás, děti, zvu ke společné modlitbě. Začneme znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Díky Bože, že jsi dnes přišel do mého srdce. Prosím tě o pomoc, abych se snažil uchovat si ho čisté a otevřené pro dobré věci. Amen. A já už se s vámi, děti, loučím, přeji vám krásnou dobrou noc a hezký nadcházející týden. No a mám pro vás několik hezkých písniček. Ta první se jmenuje Velbloudi v Africe. Bam, bam.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Ať už v odpolední premiéře, noční či večerní repríze nebo kdykoliv z audioarchivu, posloucháte Hitparádu na Proglasu, konkrétně její 15. 43. kolo. Tím vás tentokrát provede a po 10 kolech od mikrofonu zdraví Petr Tesař. Jako obvykle nebude chybět 12 soutěžních skladeb, pozvu vás na zajímavé koncerty či festivaly, přidám několik tipů na nově vydaná alba a nabídnu přehled hudebních pořadů, které pro vás na nejbližší dny připravujeme. Ze všech hlasujících vylosuji jednoho výherce, stejně jako s odpovědí na anketu z minulého kola. Ta se tentokrát týkala zajímavých a zároveň neúplně běžně dostupných míst. Během následující hodiny se s vámi o některé odpovědi podělím a vyhlásím zase anketu pro kolo příští. První novinkou tohoto kola na 12. místě je kapela s názvem Piráti 44. Z alba 101 vybíráme píseň Pod hladinou řeky.

Druhou dnešní novinkou bude slovenská skupina Longital. Z alba Krajina beží dolů vlastním brehom si na 11. příčce poslechneme skladbu s názvem Len more.

I dnes vám kromě novinek v hitparádě nabízíme několik tipů na nová alba. Tak třeba písničkář David Kourek vydal své první album s názvem Prozatím. Producent elektronické hudby a zpěvák Petrovsky vydal se skupinou Loumou album Dum Spiro Spero. Robert Křesťan a Druhá tráva mají nové album s názvem Memphis. Hudebník a performer Kapitán Krab vydal album Továrna na data. A Teorie mizení je album skupiny Nevermore a Kosmonaut, ze kterého pochází naše dnešní třetí novinka, na 10. místě skladba Měsíční krajiny.

V těchto dnech by se mohla nabízet otázka, jaké je vaše oblíbené roční období a proč zrovna podzim. Ale na novinkových pozicích se dnes potkali Piráti s kosmonautem a to sice není začátek neobvyklé pohádky, ale inspirovalo mě to k anketní otázce pro příští kolo, kterou proto hned vyhlásím. Napište nám prosím, jaké bylo v dětství vaše vysněné povolání. K anketě z minulého kola napsal Jiří. Měl jsem asi před 30 lety možnost podívat se do indiánské svatyně.

Na místa, kam se běžní turisté nedostanou, jsem se dostala mnohokrát díky sborovému zpěvu. A to jak fyzicky, tak srdcem výjimečností zážitků. Náš sbor je amatérský, ale sjezdili jsme velký kus Evropy po různých sborových festivalech i na pozvání spřátelených sborů. Snad nejkrásnější je festival Alta Pusteria v jižním Tyrolsku, který se odehrává ve městech rakousko-italského pomezí i vysoko v horách. Zpívali jsme v kostelích, koncertních sálech i na horských boudách či na rozlehlých alpských loukách, kde se k nám přidávala i ozvěna. Festival je obsazen téměř stovkou sborů z celého světa. Poznali jsme tak bezpočet kultur i velmi exotických a navázali mnohá přátelství, která trvají dodnes. Intenzivním zážitkem, a to doslova, bylo zpívání pod vrcholem Monte Cristallo ve výšce 3200 metrů, kde nám opravdu docházel dech, nebo na horském sedle Plain de Corones, kde se na počest festivalu také rozezněl zvon Concordia. A ten zvoní jen při státních svátcích a výjimečných příležitostech. Jeho zvuk, násobený okolními horami, opravdu hrnul slzy do očí. A k nejsilnějším zážitkům patřil i průvod všech sborů se závěrečným společným zpíváním na náměstí v San Candidu, kde každoročně zazní Verdi, Mozart a kultovní italská duchovní píseň Signore delle Cime. V podání doslova světového, několika tisícihlavého sboru všech národností a kultur. A milé příhody s místními lidmi by za ta léta vydali na knihu. Až taková je síla hudby, která není k dostání v žádné cestovní kanceláři. Já, Dagmar, za tuto odpověď děkuji a z 8. místa teď pouštím Dorotu Nvotovou se singlem Krásamota.

Zvu na koncerty. Hudebníci Václav Havelka a Alois Goebel mají společný koncert 9. října v klubu Kafara v Brně. V brněnském kabinetu Můz vystoupí 10. října Jakub Čermák, Bára Zmeková a duo Souvrat. 12. října skupina Hm, 14. října skupina Ty Syčáci, 20. října Zrní a 22. října skupina Ohm Square. Skupina Dunaj oslaví 40 let od svého vzniku exkluzivním koncertem s dechovou sekcí B-side bandu v sobotu 10. října v Brně na Flédě. Skupina Laura a její Tygři vydala nové album Most. Představí je 10. října v Mostě, 30. října v klubu Garáž v Ostravě, 31. října v Bounty Rock Café v Olomouci a 1. listopadu v Lucerna Music Baru v Praze. Z 5. místa na 7. padá Petra Žalmanová s písní Nepadáš.

0: ruku, neboj, nepadáš.
1: Co pro vás chystáme v nejbližších dnech? V pátek 9. října vám v pořadu Jak se vám líbí nabídneme rozhovor s pražským duem Posthudba, Dominikem Zezulou a Tomášem Havlenem. V sobotu 10. října se v týdeníku Slyšte lidé vydáme za lidovou hudbou zemí Vyšegrádské čtyřky. V pondělí 12. října si k čaji do páté můžete pustit koncert brněnského jazzového saxofonisty a zpěváka Jiřího Suchého a v pořadu Jak se vám líbí nabídneme rozhovor s Romanem Federem ze skupiny Funny Fellows. V úterý 13. října zazní rozhovor s křesťanskou skupinou Azimut a ve středu nabídneme koncert Terezy Richtrové z našeho studia. Ve čtvrtek 15. října se pak můžete těšit na rozhovor se slovenským hudebníkem Františkem Bálešem. Teď posloucháte Hitparádu a na jejím 6. místě je novinka z minulého kola. Skupina Goji a jejich Kopretina.
2: Každá kopretina kvete jenom jednou.

Pokračujeme v pozvánkách na koncerty. Skupina Folk Team představí své nové album Na konci světa. 11. října v Zelenáčově šopě ve Zlíně, 15. října v klubu Heligonka v Ostravě, 18. října v Malostranské besedě v Praze, 19. října v Mahenově divadle v Brně a 26. listopadu v Břeclavi. V klubu Jazz Dog v Praze vystoupí 12. října skupina Move. 17. října jihoafrický hudebník Gerald Clark a 2. listopadu skupina November Second. V Brně na Musilce má 13. října koncert Radúza a 20. října folková skupina Devítka. V Brně na Flédě vystoupí 15. října slovinská skupina Laibach. Duo Holmisto má koncerty 16. října v Hořovicích, 17. října ve Lhotce u Zadní Třebáně a 29. října v klubu Kaštan v Praze. Kapela Obskura vystoupí 17. října v kulturním centru Elektra v Luhačovicích. Páté místo už patří Radúze a jejímu blues vrhačova Nože.

Do třetice zvu na koncerty. Kytaristé Štěpán Rak a jeho syn Jan Matěj Rak mají společný koncert 18. října ve Ferstrově síni v Praze. Lenka Filipová bude mít koncert 18. října v brněnském Sonocentru. Herec a písničkář Šimon Bylina má koncert 22. října v brněnském Metro Music Baru. Sólový koncert písničkáře Petra Linharta se koná 23. října v Kladně. Italský bluesový zpěvák a kytarista Pierluigi Petrica zahraje 23. října ve Volini. A slovenská zpěvačka Katarína Koščová vystoupí 24. října v Rožnově pod Radhoštěm. Na čtvrtém místě se umístili Markéta Irglová a Petr Rybí Stoman s písní Proč právě já. Markéta Irglová v hitparádě ale bodovala už 3x6 kol a dnes ji proto uslyšíme naposledy. Píseň podle pravidel hitparádu opouští a už pro ní není možné hlasovat. Proč?

Ze všech, kteří odpověděli na anketní otázku z minulého kola, jsem jako výherce vylosoval Rostislava, který napsal. Podařilo se mi s několika kolegy konstruktéry navštívit před lety podzemní vodní elektrárnu Lipno 1. Elektrárna je umístěna 160 metrů pod zemí ve skále ve vystřílené kaverně. Voda od turbín je pak odváděna 3,6 km dlouhým tunelem do spodní nádrže Lipno 2. Pozoruhodné technické dílo pochází z 50. let minulého století. Ze všech hlasujících byl dnes jako výherce vylosován Jiří Kaštánek. Za všechny hlasy a reakce děkuji a teď už nabízím třetí místo. Na tom je Filip Pícha a jeho Jeremiáš.

0: Zbyněk napsal. Letos v létě jsem měl velký zážitek z místa, o němž by mě nikdy nenapadlo, že se na něj někdy dostanu. Ve Svitavách jsem se po dvou prknech prošel po celé délce nad klenbou červeného kostela svatého Josefa. Bylo to ostrach, ale zároveň nešlo odolat. Samozřejmě jsem byl uchvácen už dole z příběhu anděla z Dachau, blahoslaveného Engelmara Unzeitiga, nástěnných maleb nahoře z návštěvy obou věží, ale pokud jde o místo, na které jste se ptal, byla to právě procházka na roztřesených nohou nad klenbou kostela. To vše samozřejmě s tím nejlepším možným průvodcem. Zbyňkovi děkuji a nabízím druhé místo. Na něm je Pavel Čadek, tamten, tamto.
1: Hlad

obětovat kus pohody, odkládám na zítra zas a zas. Trápí mě to tím spíš, že to je potíž, kterou když nikdo neodstraní, budem na hraní, ale stejně poprvý i postý, když se skoro začnu postit.

0: léta jako teď.
1: Na zajímavou událost vzpomněl i posluchač Jan. Kamarád, skvělý výtvarník a muzikant, mi nabídl, jestli se nechci zúčastnit neveřejné vonské akce. Promítání filmu, který natočilo několik mladých vontů začátkem 90. let v pražském podzemí. Začalo to procházkou po ulicích Starého Města, pod kterými se tenkrát filmovalo. A pak se ve sklepě jednoho domu poblíž Haštatského náměstí promítal zmíněný film. Této akce se nás zúčastnilo jen několik kolem 15 lidí. Byla to opravdu hodně zajímavá akce a kamarád litoval, že ten film neviděl dřív, že by z toho určitě něco použil do komiksu, který o Vontech nakreslil. Vítězem tohoto kola hitparády se stává Elektra 5 s písní Ty nebo já.

Tentokrát dále nepostoupili Xindl X a Alice Látková, New Era Quartet a Moonshine. Ze všech písní, které jste slyšeli, hlasujte pro tři různé, kterým přidělíte body následovně. Jedné dejte 3 body, jedné 2 a jedné 1 bod. Tady už je přehled písní, pro které můžete do příště hlasovat.

čtvrté místo Markéta Irglová a Petr Rybí-Stoman. Proč právě já? Pozor, píseň podle pravidel hitparádu opouští, už pro ní není možné hlasovat.

0: místo první Elektra 5. Ty nebo já.
1: Že to ty nebo já, ten důl tu vzdá. Ty nebo já, ten důl tu vzdá.
0: Hitparáda s pořadovým číslem 1543 je u konce. Své hlasování a odpovědi pro to příští prosím posílejte mailem na adresu hitparada@proglas.cz nebo prostřednictvím webového formuláře na webu hudba.proglas.cz/hitparada. Uzávěrka pro hlasování je ve středu v pravé poledne. Od mikrofonu už se loučí Petr Tesař a z režie mistr zvuku Roman Kabelka.

0: Vítejte při poslechu dalšího pořadu z cyklu Před kostelem, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer. Dnes máme ve studiu vzácného hosta, a sice olomouckého arcibiskupa monsignora Josefa Nuzíka. Otče arcibiskupe, já vám moc děkuji za váš čas, který jste si na nás udělal, a také, že jste dorazil sem do našeho olomouckého studia. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům Radia Proglas, rád jsem přišel.
0: Děkuji. Já bych pro přehlednost našeho pořadu navrhoval, kdybychom mohli náš rozhovor vzít trošku chronologicky. A proto bych vás poprosil v úvodu, jestli byste se mohl představit, odkud pocházíte, jaká byla vaše rodina, dětství, mládí, nějak stručně.
1: Pocházím z obce Strání, která leží na moravskoslovenském pomezí. Narodil jsem se tam v roce 1966 jako sedmý z 11 dětí Martina a Ludmily Nuzíkových. Byla to zemědělská rodina. V ní jsem prožil své mládí, vlastně jenom přerušeno dvouletou vojenskou službou, protože i střední školu jsem studoval v nedalekém Uherském Brodě, bydlel jsem doma a dojížděl jsem tam. Zemědělství mě poznamenalo a dalo mě do celého mého života takovou jakýsi postoj, že nic není zadarmo a že člověk musí umět přijmout ty chvíle hojnosti. Znázornil bych to těmi symboly zemědělskými, kdy požník jsme měli plné ty bedny obilí, že jsme neměli ani kam dávat ty další pytle. A pak ty jiné roky, kdy třeba v těch bednách byla třetina obilí a museli jsme s tím nějak vyjít a hospodařit. To mě naučilo i to, že každý den a v každém počasí se dá něco dělat. Takže jsem získal také těmi vztahy v rodině hodně vkladu do svého života.
0: Tak to byla velká životní škola. Co vás v životě nebo v mládí bavilo nejvíce? Čím jste chtěl vlastně být?
1: Rád jsem jezdil s tatínkem, protože byl zemědělec a měl dva tažné koně do lesa, kde jsem sdílel tu obavu z těch velkých strání, kde odkud svážel navozí dřevo nebo tahal klády. A tak mě to táhlo i k lesu, ale také jsem vždycky obdivoval od mládí malíře pokoju, který u nás každý rok maloval kuchyň a jednou třeba za 3 roky ostatní pokoje, protože nás bylo doma hodně. A tak to se mě líbilo, ta vůně barev, ale také ten život třeba v tom lese.
0: Pokud vím, tak vy jste zpočátku tíhnul k technickým oborům, že?
1: Ano, my máme strojírenskou střední školu s maturitou, a naučil jsem se to, ta rukodělná práce, něco vytvářet mě byla blízka a částečně už v té době jsem vnímal to povolání, které se nějak rodilo a tu školu jsem zvolil také proto, abych mohl doma pomáhat a také jsem nechtěl žít jenom život, že bych seděl jenom v knihách, ale chtěl jsem mít pořád trošku kus té svobody.
0: Říkal jste, že už jste tak trochu tíhnul k tomu vašemu současnému povolání. Co bylo toho příčinou? Nějaký příklad nebo nějaká četba, knihy, filmy a podobně?
1: Takovou první jiskru, kterou ve mně zapálil, tak byl tehdejší náš pan farář, otec Josef Čechmánek, který mě asi v 6. třídě položil otázku, čím bys chtěl být. A já jsem mu řekl to, co jsem teda nosil tak v srdci tím malířem nebo hajným. A on řekl, no a neuvažoval jsi nikdy o tom, že bys mohl být knězem. A já jsem se nad tím pozastavil a zarazil, protože jsem si říkal, jej, z takové rodiny, jako jsme my, všichni na nás na té vesnici se dívají, kvůli tomu, že nás je moc, tak trošku přes prsty a já a knězem. Ale něco tam zůstalo a potom hlavně vnitřně jsem cítil, že s Ježíšem je mě dobře, že když mám kamarády a mám třeba tu školu a věci, které mám rád, takže mě táhne také Ježíš do své společnosti.
0: V té době to bylo ještě období před revolucí, totality. Jak jste přemýšlel o studiu v semináři?
1: Moc vědomostí jsem o tom neměl. Prvního bohoslovce jsem potkal až vlastně na přijímačkách v červnu roku 1989, a vnímal jsem jenom, že tam je nějak ten vliv toho státu, ta kontrola, ale to, co mě tam táhlo, tak bylo, na co jsem se těšil. tak byla ta zkušenost, kterou mě předal můj tehdejší pan farář, už to byl jiný kněz, který mě řekl, v semináři jsem prožil 5 nejkrásnějších roků svého života. A to mě tak nějak pomohlo, abych i já se semináře nebál. A měl jsem už tu zkušenost, 2 roky jsem byl na vojně, takže jsem opravdu třeba 9 měsíců se nedostal domů. A přestože jsem celé mládí prožil v rodině a ve své obci a jejím okolí, tak že jsem dokázal i tu nějak to odloučení od té rodiny prožívat dobře a vstupovalo do toho zase věci, které mě obohacovaly.
0: Můžete i teď s odstupem říci, že léta v semináři byla jedněmi z nejlepších ve vašem životě?
1: Ano, bylo to tak. Mnoho jsme dostal, mnohému jsem se naučil, otevřel se mě, řekl bych, nový svět a také jsem tam nějak rostl. Vzpomínám si, byl jsem za bohoslovce, který odešel na římská studia, tak ve 3. ročníku jsem byl jmenovaný prefektem rýtu, ten, který řídí nějak liturgii, rozepisuje služby. A jak mě ta služba, kterou jsem zpočátku zvládal, musel jsem se ji naučit hůř, tak jak mě hodně dala a potom i tady další služby, ty povinnosti vystoupit před ostatníma, jako třeba generál semináře, jak se té funkci říkalo, tak to mě hodně naučilo nějak se připravovat na to, co dělá kněz, třeba jenom tím projevem, tou zodpovědností, jakousi komunikační schopností.
0: Tak možná už jste měl i lepší možnosti, protože to vlastně bylo už po revoluci, že?
1: Ano, 1 rok semináře jsem prožil v Litoměřicích a jsem za to rád, protože v Litoměřicích byly vlastně celé ty generace od toho 53. roku až do té sametové revoluce, takže mě to spojovalo s těmi staršími kněžími a potom jsem prožil v nově otevřeném semináři v Olomouci 4 roky formace a rád na to vzpomínám, bylo nás tehdy v semináři hodně a tam jsem si zvykal na ty proudy, které vlastně jsou v církvi i ve společnosti i dnes.
0: Dospělo to tedy, závěr studia dospěl až k vašemu vysvěcení na kněze. Kdy to bylo?
1: Bylo to v roce 1995, 17. června. Letos to bude 30 let, co jsem knězem a jsem za to rád. Byla to velká událost pro mě samotného, pro celou moji rodinu i pro moji rodnou obec Trání.
0: Jak vzpomínáte na své nejranější kněžské začátky?
1: Takové úsloví se mezi kněžími říká, že ta místa dává Bůh a já to můžu potvrdit. Byl jsem 2 roky v Novém Jičíně, kde jsme byli dobrá parta, že jsme donedávna se setkávali pořád až 2 až 3krát za rok a měli jsme si co říct, protože nás to tehda hodně spojilo. Všichni jsme tam něco prožívali těžkého, ta situace byla výjimečná. Pak jsem mohl být v Luhačovici, kde se stavil zrovna nový kostel a bylo to, co si také hluboce mě to ovlivňovalo a byl jsem rád, že jsem tam byl. A i ta další místa, na každém jsem se něco naučil. Když na to dnes vzpomínám, tak jsem si myslel, když jsem byl farářem v Nivnici 6 roků, takže už toho nemůže být víc, než to, co jsem dělal tam. A pak jsem šel dál a zjistil jsem, že může toho být víc. A s tím, co dělám dnes, tak se to nedá vůbec srovnat. A vidím zatím zase to, že Bůh dává k těm novým úkolům také novou sílu. A to je takové, neplatí to jenom pro kněze, platí to vlastně i pro ty, kteří žijí v rodině nebo žijí sami, že k novým úkolům nám Bůh dává také nové milosti, dary, pomocníky.
0: Vy jste byl v červenci roku 2009 potom jmenován generálním vikářem Olomoucké arcidiecéze. Jak jste to přijal? Bylo to pro vás překvapení?
1: Bylo to velké překvapení. Tehdejší rektor, s kterým jsem byl, protože jsem byl 4 roky vícerektorem v semináři, monsignor Vojtěch Šíma, tak mě řekl, neváhej, běž do toho, arcibiskup potřebuje kolem sebe mladé lidi. A to mě nějak dodalo takové důvěry, ale byl to pro mě neznámý svět. Byl jsem rád, že jsem předtím mohl být vícerektorem semináři, kde jsem měl 17 podřízených zaměstnanců a pak, když jsem přišel na biskupství, tak najednou už to byla 100 a kdybych neměl tu zkušenost předcházející, tak bych asi hodně se v tom nějak ztrácel. Takže jsem vděčný Bohu i za to, že mě tak postupně do té role
0: připravoval.
1: A připravoval.
0: Ano, ano. No a potom došlo zase po nějaké době, konkrétně tedy v roce 2017, k vašemu jmenování pomocným biskupem olomouckým. Byl to velký rozdíl oproti funkci generálního vikáře?
1: Bylo to pro mě překvapení, nepočítal jsem s ničím takovým. Když jsem byl generálním vikářem, tak po každé tom trojletém období jsem po těch dvou jsem říkal panu arcibiskupovi Janovi, že bych rád už se vrátil i do farnosti, protože ve farnosti jsem byl rád. A on mě vždycky odpověděl, no tak se to učíš a ne, pokračuj. A pak jsem si uvědomil přitom, když jsem se stal pomocným biskupem, že ta cesta do farnosti se mě poněkud protáhne. A zvykal jsem si na to a byl to rozdíl, protože řekl bych, že farář má víc ještě prostoru pro nějaký volný čas. Generální vikář to se zmenšilo a u pomocného biskupa toho ještě zase ubylo a nějak to poslání se roztáhlo vlastně na každý den a na celý týden a tak se učil jsem se a musím říct, že dodnes se učím, jak v tom žít, aby člověk vystačil se silami, zároveň tu službu dělal rád a byl v ní tím, čím má být.
0: To je právě to, co jste mě nahrál na otázku, jak se s tím časově vypořádáváte, jak jste schopen skloubit vlastně to vaše poslání se soukromým životem, s odpočinkem, jak to všechno dáváte dohromady?
1: Asi to nepřeženu, když řeknu, že toho soukromého osobního života moc nezbývá, protože těch úkolů je řada a pak, když skončí ty mé povinnosti, jako je setkání, rozhovory, cesty pastoreční, tak nutně musí přijít také ty chvíle s Bohem nebo chvíle jakési rekonvalescence, to, že si člověk projde, a nebo že se třeba dospí, a nebo že si také třeba zacvičí. Takže se to zcvrkává, ten volný čas. A co se spíš snažím o tu proměnu, abych neviděl v té svojí službě, v těch setkáních, jenom práci nebo jenom povinnost, ale vlastně abych tom viděl, že to je to pro mě vlastní, že to je vlastně radost a tak se snažím tu mentální proměnu na tom dělat, že díky Bože za to, že to můžu dělat, že mě tomu dáváš sílu, zdraví ty možnosti, ale nejsem v tom ještě na konci, spíš pořád začínám.
0: Co je pro vás taková nejlepší relaxace?
1: Ta denní, to je to, že vyjdu z arcibiskupství, z arcibiskupského paláce a zvolím si na nějakou stranu do našich parků olomouckých a tam se projdu s ružencem, někdy si vezmu erpery do uší a něco, buď s někým mluvím, nebo si něco poslechnu a někdy jenom opravdu jdu a vnímám krásu a lidi. Takže to je taková ta denní, ale nebývá každý den, nebo i sváteční. A taková ta občasná relaxace, na kterou se moc těším, je, že když vyjdu do kopců, do hor, mám oblíbené místo Lysou horu a také nejvící.

0: na občasnou aspoň četbu nebo zhlédnutí nějakého zajímavého filmu?
1: Mám. Není to pravidelné. Častokrát čtu po cestě ve vlaku, kde si vezmu nějakou knížku, ale také někdy večer v kapli. Vždycky také, když se připravuji na něco, tak tam ta kniha nebo internet je takovým nutným pomocníkem. A také jsem rád, že když můžu tady v Olomouci v městě vyjít za kulturou řada koncertů nebo tu a tam také třeba do divadla jednou, dvakrát za rok. Takže to je takový ten můj kulturní život.
0: 9. února roku 2024 vás papež František jmenoval 15. tuším olomouckým arcibiskupem a metropolitou moravským. Byl to pro vás velký skok?
1: Byl a zase jsem to nečekal. Nikdy jsem si nemyslel, že stanu v čele olomoucké arcidiecéze. Vnímal jsem s velkou úctou pana arcibiskupa Jana, pak ty ctihodné předchůdce, kteří třeba i ve středověku byli ze šlechtických rodů, byli mnohem obdarovaní. Když jsem potom jmenování to říkal takhle otci arcibiskupu Janovi, tak mě na to odpověděl, no ale oni také velici nebyli hned, když začali, až tou službou vyrostli. Máš příležitost. Tak a něco na tom je, ale každá ta doba vyžaduje něco jiného a někoho jiného a tak věřím, že ani ta moje služba se nevymyká Boží prozřetelnosti a modlím se za to, abych ve spolupráci právě s Bohem i s těmi spolupracovníky, které pořád hledám, vykonal to, co je potřeba.
0: Jakou máte vizi ve vedení vaší arcidiecéze?
1: Ta vize je, aniž bych to nějak musel měnit, je v té spolupráci s kněžími a s laiky. To, co se dnes třeba už ten třetí rok nazývá tím synodálním procesem, tak to vnímám. Vždycky jsem to tak vnímal i ve farnosti, když jsem byl. Nechtěl jsem něco vymyslet sám, rozhodnout, tak toto bude. Ale tak jsem vnímal třeba i pastorační radu. Přátelé, já bych udělal třeba, vzpomínám v Nivnici, jsem přišel s takovou myšlenkou, já bych rád, kdybychom se vydali celá farnost na farní pouť. A ta první, myslím, že byla do Zlatých hor. Co na to říkáte? No jo, tak pojedeme. A najednou se z toho zrodilo, že nás na tu první poutilo 5 autobusů a dechovka. A bylo to něco velkého. A tak to bylo, tak mě to provázelo. A tak to vnímám i teď, že tam se kněží, kněžská rada a daří se nám to, co budeme dělat s tím, že nám ubývá věřících, že nás je méně, jak to budeme spravovat. A vnímám, že já bych nebyl ten vizionář, který by předkládal přátelé, já to vidím takhle, ne, spíš říkám, prosme společně Boha a čekám na vaše výzvy, jak to budeme řešit.
0: Je známo, že vaším biskupským heslem je moto hlásat radostnou zvěst. Jak byste to mohl vysvětlit a jak se snažíte ji uplatňovat v praxi?
1: Vzpomínám si dobře na tu chvíli, kdy jsem jel na Velehrad a ten první úkol, který nám stanovil otec arcibiskup, abychom si právě stanovili nějaké své heslo, potom jmenování pomocnými biskupy spolu s biskupem Antonínem Baslerem a po cestě na Velehrad mě oslovila slova, která se četla ten den při prvním čtení, kdy prorok Izajáš říká, Bůh mě poslal, abych přinesl radostnou zvěst. A mě se ta slova dotkla, že to je to, co bych chtěl dělat jako biskup. A proč, jak bych to zdůvodnil, svět je plný smutných zpráv a lidé někdy i šíří a jsou dneska falešné zprávy, ale je málo v něm radostných zpráv. Ne těch lidských, ale těch, kterými k nám přichází Bůh a těch je evangelium. Vlastně to je ta radostná zvěsta. Tak to, o to se snažím a řídím se v tom i to, v té své službě pastorační, takže se snažím, aby to mé slovo anebo ta má služba přinášela lidem naději a radost, aby to nebylo něco, co je zatíž, aby se vraceli třeba z té poutě nebo z toho setkání, z té slavnosti, kterou mají u nich občerstvení tím Božím

0: slovem?
1: To hlásání radostné zvěsti vlastně obsahuje jak komunikaci s kněžími, s biskupy, ale také třeba s veřejností. A hlásat se dá ale i jiným způsobem. Co preferujete nebo jakým způsobem hlásáte?
0: Ano, je to tak, jak říkáte, že je tu ta služba, která je v tom prostoru kostela, je v tom prostoru třeba duchovních nějakých rozhovorů, obnovy, ale potom je to také ten společenský prostor, který je třeba na rovině toho setkávání, které se odehrává ve městech anebo na krajích, na koncertech, na různých vernisážích výstav nebo na zahájení třeba i takové události, jako je běh nebo nějaká připomínka nějaké události třeba historické. A tam všude vnímám, že když je tam možno vstoupit do tohoto projektu, do této akce nějakým slovem, které má duchovní podtext, které má přesažnost jenom tu časovou, tak je to dobré. A myslím, že to je role nejenom pro biskupa jako jedince, ale pro každého kněze, akorát, že má jinou tu úroveň, na které to může dělat.
1: Takže jestli tomu dobře rozumím, tak se jedná vlastně o propojení světských akcí s tím vhodným slovem.
0: Ano, je to, co říká vlastně Ježíš v Evangeliu, když rozesílá na počátku vlastně svého horského kázání, tak říká učedníkům, vy jste světlo světa, vy jste sůl země. A to je to, že jako duchovní nebo i jako věřící bychom měli být v tom našem světě lidmi, kteří trošku tu temnotu, která se pořád vrací a rodí se nejenom ve vnějších událostech, ale také v srdcích lidí, tím, co prožívají, abychom ji osvětlovali tím, co dává Bůh, co působí Bůh, anebo abychom tou solí, tedy sůl je pro mě znamením chuti, abychom ten život nějak tímto poznamenávali, že pořád, i když svět je třeba mnohem rozkolísaný, tak život má svoji hodnotu, má svoji radostnou rovinu, anebo to, za co můžeme být vděční.
1: Vy jste před nedávnou dobou byl také ještě jmenován předsedou České biskupské konference. Co tato funkce vlastně obnáší v praxi?
0: Tu roli toho předsedy vidím v tom, že nějak koordinuje biskupy dané zemi a také je jakýmsi mluvčím anebo předkladatelem těch názorů a postojů, jak vzhledem ke společnosti, tak vzhledem k církvi anebo třeba k apoštolskému stolci. Ta role je důležitá, protože i biskupové se v mnoha oblastech musí shodnout, musí si různé věci rozdělit a do nich zapojit a nešlo by to, kdybychom všichni byli rovní, musí tam být jeden, který za to nese zodpovědnost a který v těch případech, kdy to není možné, tak nějak rozhodne. Nedělá to sám, ani ten předseda má také tu stálou radu, která mu v tom pomáhá, místo předsedu a ty další dva biskupy a pak generálního sekretáře a celý ten tým těch spolupracovníků, kteří jsou v Praze na Tákurově ulici. Mm-hmm.
1: Takže vlastně koordinujete spolupráci mezi biskupy, rozdělujete ty jejich rezorty nebo funkce?
0: Ano, společně. A řešíme také to, co trápí církev, to, co řeší. Třeba teď v poslední době mimo jiné také řešíme oblast toho našeho hospodaření. Ne, každá dieceze to dělá sama, ale jak třeba slučovat. Třeba před rokem jsme věnovali poměrně dost času oblasti zelené energetiky, jestli bychom tu jako dieceze a jakým způsobem měli spolupracovat. Také věnujeme pozornost i tomu mediálnímu prostoru, jak třeba různé aktivity, které jsou společné, bychom měli podporovat v naší zemi, do čeho investovat. Pak je tu celá ta oblast pastorace, kde musíme postupovat koordinovaně, protože jsme se k tomu zavázali, ať je to oblast služby v armádě, vojenští kaplani, vězenští kaplani, nemocniční kaplani, u policie a to všechno vyžaduje, aby i biskupská konference měla v tom jednotný postoj a dokázala ho spojit s ekumenickou radou církve, s příslušným ministerstvem, a to je velká záležitost. A pak jsou tu různé legislativní záležitosti, na které musí kolikrát reagovat ta konference, a pomáhá v tom právě zase ty různé odbory, které jsou v sídle České biskupské konference v Praze.
1: Co považujete za takový nejzávažnější nebo nejpalčivější problém, který by měla Česká biskupská konference řešit?
0: Třeba se zabýváme otázkou vzniku komise za účasti 3 biskupů, která by dál rozpracovávala to téma zneužívání v církvi, a ne tu otázku jak prevence, tak otázku jakési terapie nebo působení jak na oběti, tak také třeba na ty agresory. Ale také jsme řešili otázku třeba zase záležitosti, které jsou úplně uvnitř církve, dalšího vydání kancionálu, protože dosavadní jsou rozprodané. Někdy jsou to malé, drobné věci a jindy jsou to opravdu plošné. Také řešíme tu otázku solidarity mezi diecezemi. To bývá další téma, protože ty diecéze moravské jsou na tom třeba i finančně lépe a měli bychom nějak podpořit ty chudší diecéze české. A pak jsou to otázky, které pořád se řeší, protože jdou i ve společnosti dál, jako je oblast třeba církevního školství. A teď bylo také velké téma na tom posledním plenárním zasedání úbytek věřících. Tomu jsme věnovali hodně, co s tím budeme dělat, jak na to reagovat, aby to nebylo jenom smutné konstatování, ubývá nás, ale v čem se mění ta církev, v čem bychom měli přistupovat jinak. Takže i to jsou aktuální otázky. Některé se táhnou třeba i léta, protože se pořád vyvíjejí.
1: Jak to vidíte vy s tím úbytkem křesťanů, konkrétně tedy v Evropě, potažmo v naší republice? Jaký je váš názor na to, jak postupovat?
0: To řešení není vůbec jednoduché a asi trápí nejenom naši zemi pochopitelně, ale celou Evropu. A pěkně to vyjádřila ta jedna z posledních knih, kterou jsem začal číst, a to je, že Bůh, který nikomu nechybí. Dochází k jakési proměně té mentality člověka, že i církev vystupovala třeba v minulých desetiletích s tím, že přece vám Bůh musí chybět. Podívejte, ten váš život je chudý. A dnes vstoupila do té populace současné jakási lhostejnost, jakási rezignace na nějaké hodnoty, a asi i ta cesta nebude jenom, jak bychom měli lépe hlásat evangelium, ale jak pomoci člověku i v té lidské rovině, aby viděl, že život má pořád velkou hodnotu a je krásný. A takže, že bude to v ruku v ruce pořád, tak není to nový princip. Už ve středověku se spojovala přirozenost nad přirozeným, že nadpřirozené předpokládá přirozené, a tak to platí i v dnešní době, akorát je to jinými slovy a v jiné té životní situaci světa.
1: Zmiňoval jste určitá témata, která rezonují v dnešní době. Jedním z těchto témat je třeba i podpora manželství a rodiny, anebo také svazek stejnopohlavních párů a podobně. Jsou to velmi často skloňované pojmy. Jak byste se k ním vyjádřil?
0: Já v tom postoji předchozího papeže Františka, který tuto otázku nějak otevřel, tak vnímám to, že abychom těmto lidem dopřáli důstojné místo i v těch svých společenstvích církve. Já bych to doplnil takovým příkladem právě třeba z toho svého rodiště. Tam jsem jako dospívající kluk zažil první rozvod. Byla to tehda u té naší obci taková ojedinělá, smutná událost. A ten člověk, kterého to tehda poznamenalo, tak se musel cítit strašně osamělý a bál se. A možná mu to někdo i dal najevo, že ty už k nám jako nepatříš, protože ty jsi ten život nějak neustál. A myslím, že na tom se nic nezměnilo i dnes. My jsme to řešili před 30 lety, jak se budeme dívat na rozvedené. a my jsme se jim začali věnovat pastorací. A myslím, že i papež František nám během toho svého pontifikátu ukázal, přátelé, podívejte se, tu jsou lidé, kteří hledají svoji identitu. A my je nemůžeme vyhnat za zdi kostelu, za nějakou hradbu, kterou tvoří církev. Tu jsou lidé, kteří najednou prostě nevíme proč, ale je to táhne muže k muži, ženu k ženě. A prosím, nebuďte k ním tvrdí. A toto vidím to hlavní, co bychom asi my měli dělat. Rozhodně se nedá jako vystoupit tak, že bychom řekli, no to je jedno, když ty lidé takhle to k sobě přitahuje, tak a co manžele, že manželství je pořád instituce, která je zaměřená na muže a ženu, na tu reproduktivní funkci a vnímáme to dnes na mnoha polích, že tak, jak málo se rodí dětí, tak najednou nám všude chybí lidé, populace stárne, mladí a tak to v tom vidím, jako že ano, věnujeme se, ale toto je manželství a toto je jiné soužití a takhle přistupujeme těm, kteří mají to poslání být otcem, matkou, rodiči a toto je jakoby jiná oblast. My vás neodsuzujeme, snažíme se vám prospět nějak, protože i smyslem života není jenom ty pozemská léta, ale být spasen, dojít do věčného života. A to je posláním církve, jak tomu napomáhá. Ať je to člověk, který třeba skončil ve vězení, ten, který třeba umírá na protialkoholické léčebně nebo psychiatrické léčebně, že před náma, před všema je spása. A to je ten největší cíl.
1: Vy jste tady zmínil před chvílí několikrát papeže Františka. Co tedy považujete za jeho takový trvalý odkaz?
0: Vnímám ho v tom, že zacílil ten pohled církev na ty chudé lidi, na lidi, kteří byli nějak marginalizovaní, dostali se na okraj a že patří k té společnosti. Společnost dnešní, moderní je ráda a upíná pozornost na to, co je nějak v tom mainstreamu, v té střední cestě, co všichni, na čem se všichni zhodnou. A on nás říká, ne, my musíme hledět i na ty chudáky, kteří prostě řeší, jestli budou mít zítra co k jídlu, anebo jestli mají vodu, a nebo nemají, taky jim těžko v jejich zemi, že se vydávají na cestu přes moře, aniž by věděli, jestli se dostanou na druhý břeh. A to je velké poslání církve i dnes, protože svět asi demokratický a moderní by všechno hodnotil ziskem a církev se dívá na člověka, že život i nemocného má hodnotu starého člověka, toho, který je třeba postižený, protože v člověku je duše a co si ze sebe vydává. A toto je pohled, který zasel papež František. A pak bych tu přidal ještě jednu, nebo připomenul, církev se tomu věnovala, on navázal, podtrhl některé kontexty, které dělal už třeba papež Benedikt nebo Jan Pavel II. A Pavel VI. Že každý ten ve své době, jak mohl a jak také byla schopna to církev, to poselství přijmout a svět, tak se tomu pohledu věnovali a tomu hlasu. Druhý aspekt papeže Františka vnímám v tom, že mu šlo o ten náš společný domov, o tom, v jakém stavu je naše země, vztahy, a to, ať už to bylo v té encyklice Laudato si nebo Fratelli Tutti, že ukazuje na to podstatné, co asi nikdo za nás nemůže v tom světě odpracovat, že to je poslání církve, i když nás bude málo, abychom říkali, že naše země je naším společným domovem a záleží nám na ní a záleží na tom, jak budeme s ní zacházet, anebo vztahy jsou důležité a je rozdíl, jestli v těch vztazích bude napětí, jestli tam bude ohrožování válkou, anebo to budou vztahy, kde bude solidarita vítězit.
1: Myslím, že jste se s papežem Františkem také osobně setkal. Jaký na vás osobně zanechal dojem?
0: Já jsem se s papežem Františkem setkal třikrát za ten jeho pontifikát. Nejsilnější a nejdelší bylo to setkání, které jsme měli při návštěvě takzvané ad limina, tedy u apoštolských prahů všichni biskupové, kdy jsme s ním mohli hovořit a byla to dlouhá doba a zaznělo tam hodně otázek, které jsme mohli klást, a také ten jeho pohled. A uvědomil jsem si, že přesto, že to je papež, tak i mediální obraz jeho může být posunutý od té reality. To jsem si uvědomil živě při tom setkání, že to je vlastně člověk, který je ještě trošku jiný, než nám ho třeba podá nějaká zpráva nebo nějaký komentář, byť by byl třeba i církevní. Mm-hmm.
1: Papeže Františka vystřídal papež Lev XIV. Všude se spekuluje o tom, jaký bude, jestli bude následovat papeže Františka více nebo méně. Jak to vidíte vy?
0: Bude určitě originální, protože tak, jako byl papež Benedikt po Janu Pavlu II. Jiným papežem, protože měl jiné dary a poslání, tak to bude určitě, budeme to pozorovat i na papeži Lvu 14. Ale vnímám tu, že nám ho prozřetelnost boží i skrze to konkláve a volbu kardinálu dala jako správného muže do čela církve, jako Kristova náměstka. A ukazuje se, že chce navázat a pokračovat v tom stylu, který měl papež František, a zároveň ho chce čímsi doplnit a obohatit. Je to biskup, který nebo byl biskupem misionářským a zase zná anebo vnímá. Misionář je člověk, který vstupuje na nové území a musí tu kulturu, ty názory, ty různé proudy nějak stmelovat. A myslím, že to je moc dobrá vlastnost a zkušenost i pro papeže, že takového papeže potřebujeme. Každý dostojí v čele, už třeba rodiče v rodině mají 3 děti a každé to dítě je jiné. Tatínek nám říkával, 11 jsme vás měli, ani 2 nejste stejní. A úkolem rodičů je ukázat, že Maruško, musíš mít ráda i toho Honzu, když je úplně jiný a někdy tě rozčiluje. A tak je to úkolem faráře a tak je to úkolem papeže, že poukazovat ano, i když tu je třeba tento proud, který je hodně živý a třeba charismatický, a tento proud, který volá, měly by se věci víc v církvi uvolnit, a jiní zase volají, ne, zachovat to, co vždycky bylo a v tom byla ta krása, tak papež je ten, který to vlastně stejně jako biskup a každý pastýř má spojovat. Dobře, pojďme hledat to, co nás spojuje, abychom i v té rozdílnosti vytvořili jakousi jednotu.
1: Určitě jste sledoval volbu papeže a jeho vyhlášení. Jaké byly vaše první pocity?
0: Mě oslovila ta jeho první věta, pokoj vám. A vnímal jsem to, že to je takové poselství, tak jako před lety v tom roce 1978 řekl Jan Pavel II. Nebojte se. A bylo to slovo do té doby, jakého si u nás třeba toho komunismu a socialismu a nejistoty. Tak stejně tak zase v této době, kdy člověk ztrácí jistotu, ať už ekonomickou, výhledově, jak to bude dál, dostává se svět víc a víc do nějakosi pohybu, nastupuje tu umělá inteligence, hledání, jak to bude dál s prací a s tím naším společným domovem na zemi, tak vystoupit tam s tím Kristovým slovem pokoj vám je, myslím, že to pravé slovo, které si musíme opakovat a ke kterému se vracet. Protože v tom slovu pokoj je obsaženo všechno, jak ten vnější mír, tak stav srdce, které dokáže právě v té rozdílnosti, ve složitostech života žít a nepropadnout nějaké hysterii nebo dramatizaci.
1: Papež Lev si dal jméno také mimo jiné asi i proto, že chtěl navázat na předchůdce Lva 13. Ten tehdy čelil průmyslové revoluci a napsal encykliku Rerum Novarum. A teď vlastně nastává další taková revoluce, sice v oblasti umělé inteligence. Myslíte, že to je srovnatelná situace?
0: Já jsem přesvědčen, že ano, protože, jak ukazuje, není to nová záležitost. Vatikánské úřady a dikasteria se otázce umělé inteligence věnují už delší dobu. Mimo jiné také slovo ke Světovému dní míru letos na počátku roku od papeže Františka bylo věnováno tomuto tématu, že mluvil právě o inteligenci umělé, v čem je přínosem a v čem je nebezpečí, co může nám usnadnit a co nám může zkomplikovat. A že i v tomto vidím, že to je velká důležitá křižovatka, kdy vidíme, setkáváme se s tím, že najednou ty velké dary mohou být zneužity k tomu, že člověka napodobí a vloží mu do úst slova, která neřekl, a mnoho a mnoho jiných nebezpečí, aby rozhodoval a třeba umělá inteligence o tom, jestli člověk bude žít nebo nežít, v jakém bude jeho stavu, tak úskalí tam je hodně a je dobré, že odborníci nejenom z oblasti médií nebo IT, ale také z oblasti církve, morálky, zastánci hodnot se tímto tématem věnují. A myslím, že to je stejně srovnatelné s tou průmyslovou revolucí na konci 19. století.
1: Takže to bude určitě veliká výzva pro papeže Leva XIV. Jakým dalším podstatným výzvám ještě bude muset podle vás čelit?
0: I té výzvě mě zaujal rozhovor, který v posledním týdnu měl s ambasadory, tedy s velvyslanci akreditovanými u Svatého stolce, kdy mluvil o třech hodnotách. Mluvil o pokoji, o tom jsme už mluvili, a pak mluvil o spolu kráčet a pak pravda. A myslím, že obě ty hodnoty jsou moc potřebné pro církev i pro svět, protože individualismus, který prokvétá už 10 let, možná i víc, a narůstá, že i v rodinách, nebo klidně to může být i v církvi, že lidé chtějí prosazovat to své, nevidět už tolik druhého, tak je tento akcent hodně důležitý spolu, společně. A také ten akcent pravdy, protože musíme střežit pravdu, aby se s ní nepracovalo tak, že by se šířily do světa falešné zprávy, nepravdy, zkreslování, protože to je také poslání církve i v dnešní době hájit pravdu.
1: My jsme se tímto dostali vlastně k závěru pořadu a právě na to jsem se vás chtěl zeptat, co byste v závěru nám poradil, nám všem křesťanům, jak se chovat, jak postupovat dále?
0: Mě zaujalo a věřím, že mě to vnukl Duch Svatý, když jsem začínal tu svoji službu předsedu, tak jsem se vrátil v myšlenkách k tomu, co kdysi řekl hradecký biskup a později arcibiskup Karel Očenášek. On vystupoval ze slovy, kterým jsem tehdy moc nerozuměl, byl jsem mladý kněz, spřátelovávání v Duchu Svatém. A myslím, že to je to, co platí nejenom pro nás pastýře, ale i pro každého člověka, ať už je věřící nebo nevěřící, jít do toho světa s duchem spřátelství, dávat lidi dohromady, podívej, nebudeme se hádat, to nestojí za to, jsou tu pořád hodnoty, které nás přesahují, takže toto bych vnímal a potom určitě i to stát na straně pravdy i v době, kdy člověk proto, aby nestratil svůj image, jak to, jak bude vypadat, je schopen tu pravdu někdy ohnout. Tak tomu bychom se měli vyhýbat a být opravdu pravdivý.
1: Tak to si myslím, že byla krásná slova na závěr a mě nezbývá, než vám popřát hodně božího požehnání do všech těch vašich odpovědných funkcí a boží ochranu a děkuji moc za milý rozhovor.
0: Rádo se stalo, také a přeji všem posluchačům Rádia Proglas, všem, kteří v něm pracují, aby se jejich mise dařila.

0: Bylo 21 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní vás zvu do společenství modlitby večerních chval. Spolu se mnou se bude modlit
1: Pavel Šnirch.

0: Nejprve si připravme příslušné stránky z breviáře. Je 28. neděle v mezidobí, 4. týden žaltáře, strana 1273 v novějším vydání, 1273 nebo 1145 ve starším vydání, 1145. Antifona ke kantiku Panny Marie a závěrečná modlitba budou z neděle na straně 813 v novějším vydání, 813 nebo 721 ve starším vydání, 721. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Pravý Bože na výsosti, předivný jsi v své moudrosti, kterou všechno spatřuješ, nebe zemi spravuješ. Chvála všemohoucímu, chvála vševědoucímu.
1: Jediným slovem své moci učinil jsi všechny věci, nic tobě nemožného, ani nic nesnadného. O Bože všemohoucí, buď chválen dnem i nocí.
0: Ty jsi v nebi kůry andělské, v světě pokolení lidské, stvořil by ti sloužili, na věky s tebou byli. Buď tobě za to chvála, věčná a neskonalá.
1: Kdo tebe v pravdě poznají, v tebe naději skládají, neb ty jsi věčná dobrota, uvádíš do života. O Bože dobrotivý, budiš nám milostivý.
0: Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku. Aleluja. Hospodin řekl mému pánu, seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.
1: Žezlo moci ti podává Hospodin ze Sionu, panuj uprostřed svých nepřátel.
0: Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku. Splodil jsem tě jako rosu před jitřenkou.
1: Hospodin přísahal a nebude toho litovat. Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchizedechova.
0: Hospodin je po tvé pravici, potře krále v den svého hněvu.
1: Cestou se napije z potoka, proto povznese hlavu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku. Aleluja.
1: Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
0: Blaze muži, který se bojí Hospodina, který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
1: Mocné bude na zemi jeho potomstvo. Pokolení řádných lidí bude požehnáno.
0: Hojnost a bohatství budou v jeho domě a jeho štědrost potrvá navždy.
1: Září v temnotách jako světlo řádným lidem. Je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.
0: Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, stará se o své věci podle práva.
1: Neboť na věky nezakolísá. Ve věčné paměti bude spravedlivý.
0: Nemusí se obávat zlé zprávy. Jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina.
1: Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, dokud neuzří své protivníky ve zmatku.
0: Rozděluje, dává chudým. Jeho štědrost potrvá navždy. Jeho moc poroste v slávě.
1: Uzří to hříšník a rozlobí se. Bude skřípat zuby a schřadne. Zajde touha bezbožníků.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
1: Chvalte Boha všichni, kdo mu sloužíte, malí i velcí. Aleluja.
0: Aleluja. Vítězství, sláva a moc našemu Bohu, neboť jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé. Aleluja.
1: Aleluja. Chvalte našeho Boha všichni, kdo mu sloužíte a kdo se ho bojíte, malí i velcí. Aleluja.
0: Aleluja. Pán náš Bůh vševládný se ujal království, Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest. Aleluja.
1: Aleluja, neboť nadešla Beránkova svatba. Jeho nevěsta se připravila. Aleluja.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Chvalte Boha všichni, kdo mu sloužíte, malí i velcí. Aleluja. Přistoupili jste k hoře Sionu a k městu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému, ke shromáždění obrovského množství andělů, k obci prvorozenců, kteří jsou zapsáni v nebi. Přistoupili jste k soudci, Bohu všech, k duším spravedlivých, kteří už dosáhli cíle, a k Ježíši, prostředníku nové smlouvy, a byli jste pokropeni krví, která mluví důrazněji než krev Abelova.

0: Veliký je náš Bůh, jemu patří všechna moc na nebi i na zemi.
1: Veliký je náš Bůh, jemu patří všechna moc na nebi i na zemi.
0: Jeho moudrost převyšuje všechno.
1: Jemu patří všechna moc na nebi i na zemi.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Veliký je náš Bůh, jemu patří všechna moc na nebi i na zemi.
0: Svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní ji nebyli hodni. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete. Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem. Rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil strůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní ji nebyli hodni. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete. Od Boha pochází všechno dobré, proto ho upřímně prosme.
1: Bože, vyslyš naši modlitbu.
0: Otče a Pane všech, ty jsi poslal na svět svého Syna, aby na každém místě bylo oslavováno tvé jméno.
1: Posilni svědectví své církve mezi národy.
0: Učiň, ať ochotně přijímáme apoštolské učení,
1: aby náš život odpovídal pravdám naší víry.
0: Bože, ty miluješ spravedlivé,
1: zastaň se těch, kdo trpí bezpráví.
0: Osvoboď nevinně vězněné, dej světlo slepým.
1: Ujmi se vyhnanců, ochraňuj cizince.
0: Splň touhu věrných zemřelých
1: a doveď je skrze svého Syna k slávě vzkříšení.
0: Bože, vyslyš naši modlitbu. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Prosíme Tě, Bože, dej nám svou milost, aby nás vždycky předcházela a provázela a stále nás vedla ke konání dobra. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Vážné a duchovní hudby dnes připomene soudobého skladatele Jiřího Matise. Od jeho úmrtí včera uplynulo 10 let. Hned v úvodu uslyšíme Matisův sbor s názvem Lesní studánka. Zazní z nahrávky sboru Kantiléna, který řídí Ivan Sedláček.

Sváteční koncert dnes představuje dílo Jiřího Matise. Tento soudobý skladatel se narodil 27. října v roce 1927 v Bakově poblíž Náchoda a zemřel 10. října v roce 2016 v Brně. Jiří Matis se hudbě intenzivně věnoval v Brně, kde na konzervatoři vystudoval varhany a na Janáčkově akademii muzických umění absolvoval v oboru skladba. V 60. letech 20. století spolupracoval i s Ostravským kvartetem a s Ostravskou konzervatoří. Později vyučoval na Brněnské konzervatoři. My si teď pustíme od Jiřího Matise 7 smyčcových kvartetů. Zazní z nahrávky souboru Matisovo kvarteto, které hraje ve složení Richard Kružík, první housle, Jakub Látal, druhé housle, David Šlechta, viola a Robert Kružík, violončelo.

Skladby Jiřího Matyse nás budou provázet i v další části koncertu. Uslyšíme ještě jeho smyčcové kvartety, no smyčcový kvartet ve snadném slohu a svitu pro sólové housle. Všechna tato komorní díla zahraje Matysovo kvarteto. Svitu přednese soulista Richard Kružík.

Poslední část dnešního koncertu naplní duchovní hudba Giuseppe Verdiho. Dílo tohoto italského romantického operního skladatele vyniká neobyčejnou zpěvností. Ta je patrná i v jeho sborech Quattro pezzi sacri, neboli čtyři duchovní kusy. Tyto čtyři vokální skladby byly zkomponovány samostatně. V roce 1898 ale byly vydány současně. Koncertně jsou tedy často uváděny jako jednotný cyklus. Verdiho sbory Quattro pezzi sacri s názvy Ave Maria, Stabat Mater, Laudi alla Virgine Maria a Te Deum nyní přednese sbor Královské koleje v Cambridge. Diriguje sbormistr Stephen Kleebery.

0: Abychom se zbavili stálých chyb či hříchů, doporučuje svatý Ignác takzvané zvláštní neboli partikulární zpytování svědomí. Rozumí se tím zpytování, v němž se zaměříme na jeden konkrétní hřích. Dnes uslyšíme první část kapitolky o zvláštním zpytování svědomí. Kdo zpytuje svědomí pravidelně, pozná brzo, že se mu některé chyby stále vracejí. Zpočátku ho to mrzí, vyčítá si, že není dost důsledný. Později se s tím smíří, mávne rukou a řekne si, že se nedá nic dělat, že člověk zůstane takový, jaký je. Nakonec se i nejhrubší chyby omlouvají povahou. O té pak tvrdí latinské přísloví, že se vždycky vrátí, i když ji vidlemi vyženeš. Takzvané zvláštní partikulární zpytování svědomí je výraz optimismu asketického úsilí, víra v úspěch lidské spolupráce s milostí. Chyby jsou přemožitelné, ctnost je dosažitelná. Max Hubert uvádí v Následování svatých mnoho příkladů, jak svědci dovedli přemoci úplně své chyby, změnit svou povahu. Lidské jednání není náhodnou směsicí dojmů, reakcí, nesouvislých rozhodnutí. Je to živá struktura, která tíhne k pravidelnosti. Přirovnáme-li chyby a hříchy k nemocem, pak jsou to obyčejně choroby chronické, zatvrzelé. Těžko se léčí, i když jde o maličkost. Vleklé neduhy vyžadují léčení dlouhodobé, pravidelné, kontrolované. Začátečníci na lovu střílejí do hejna a neuloví nic. Zkušený lovec jim ukáže, že i v hejnu se musí zamířit na jednoho ptáka. Moudrost je vědění o všem dobrém, ale studium je umění soustředit se v daném okamžiku k jedné látce, vyřešit správně jeden problém. Podobně tedy postupuje i ten, kdo míní napravit sebe. Exercicie svatého Ignáce z Loyoly přispěly k rozšíření praxe zvláštního zpytování, i když hlavní myšlenka sama je přirozená a tedy všem známá. Suchým poznámkovým způsobem čteme v exercicích návod. Mluví se tu o trojí době, dvojím zpytování a čtyřech přídavcích. První doba. Hned při vstávání si musí člověk předsevzít, že se bude pozorně varovat toho jednotlivého hříchu nebo nedokonalosti, ve které se chce napravit nebo polepšit. Druhá doba je po obědě. Tu vysvětluje svatý Ignác, jak si máme v duchu projít celý půlden a poznamenat si do sežitku, kolikrát jsme se dopustili chyby, které jsme se měli vyhnout. Třetí doba je po večeři. Jde tu o stejné zpytování svědomí jako v poledne. Ve čtyřech přídavcích, dodatečných poznámkách, klade svatý Ignác důraz na to, abychom výsledky zpytování stále porovnávali, večer s dopolednem, dny a týdny mezi sebou, abychom viděli, že se skutečně zlepšujeme, že je tu pokrok. Radí užívat i malé pomůcky k upoutání pozornosti přes den. Píše například, pokaždé, když člověk upadne do onoho jednotlivého hříchu nebo nedokonalosti, položí si ruku na prsa s lítostí, že upadl. Je možné to udělat i před ostatními tak, že si nevšimnou, co dělá. Zvláštní zpytování svědomí se mine účinkem, je-li příliš široké. Nestačí si umínit, že si například tento týden budeme dávat pozor, abychom se nedopouštěli obvyklých chyb. Italské přísloví říká, že tím méně zůstane na dlani, čím víc ruka chce chytit. I láska k blížnímu je předmětem obsáhlým. Dosvědčil kdosi, že si po léta umiňoval, že nebude mluvit špatně o jiných. Nikdy se mu to doopravdy nepodařilo. Na radu zpovědníka omezil tento předmět na nejmenší míru. Vzpomněl si na toho, kdo je mu nejméně sympatický a rozhodl se, že o této jediné osobě nic špatného neřekne. Trvalo mu to 3 týdny, než ho dokázal v řeči pominout. S jinými už to bylo snazší. Později se přiznal, že čas od času mu sice slova uletí, ale přece jen si odvykl svůj zlozvyk vypravovat o skandálech a kritizovat bez potřeby.
1: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: V rámci dnešního radioreportu vám nabízíme podcast Ostravsko-opavské diecéze s biskupem Martinem Davidem.
1: Posloucháte Poodcast ze života Ostravsko-opavské diecéze. Příběhy obyčejných lidí, kterým byly svěřeny neobyčejné věci. Vítám vás u mimořádného dílu našeho diecézního podcastu. V první epizodě jsem říkala, že bych ráda, aby rozhovory vycházely jednou za měsíc. A to také budou. Proto dnes vydávám tento díl jako bonusový. Chtěla bych vás totiž pozvat, tak říkajíc, do zákulisí života na biskupství. Biskup Martin David dostal zajímavou pozvánku. Pekaři Alena a Tomáš Hanákovi ze Zlatých hor mu nabídli, aby si u nich vyzkoušel upéct kváskový chleba. Proto jsme z Ostravy do Zlatých hor vyrazili už brzy ráno. Manželé Hanákovi ve svém domě objevili pec už z 18. století. Úzké místnosti s klenutým stropem, kde se nachází, říkají černá kuchyně.
2: Černá kuchyně od toho, že vlastně neměli třeba suchý dřevo a topli i mokrým, tak když to vlastně vidíte, to bylo černý všechno, jo? A proto se tam říká černá kuchyně. Takže bychom se teď pomodlili a pak bychom začali.
3: Dobře. Máte nějakou speciální modlitbu?
2: Ne, nemám speciální modlitbu.
3: Takže je to na mě.
4: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen. Amen.
4: Dobrý Bože, děkujeme ti za toto setkání, za to, že tady společně můžeme něco prožít. Chceme péct chleba, je to tvůj dár, jak se modlíme ve mši svaté, je to plod země a plod lidské práce.
1: Na pravé straně černé kuchyně se táhne dlouhá dřevěná pracovní deska. Naproti ní jsou dvířka do hluboké pece a vpravo dole výklenek na dřevo.
2: To je odběrka na pec. Vejdou se tam dvě vrchovatý kolečka měkkýho suchýho dřeva. Aha. Musí se topit s měkkým suchým dřevem.
3: Měkké dřevo.
2: Já potřebujeme rychlej oheň. Ještě vám posvítím do pec, abyste to viděli, když to není naplněný. Podívejte se.
3: Aha.
2: Ta pec vlastně má 2,60 m na délku. 1,10 m na šířku a je to barokní pec z roku 1750, je to původní, je tam jenom vyměněná nahoře klemba, když se podíváte, tak ty cihly jsou bílý. Já si takhle stoupnu sem a kdybyste mi třeba podávali dřevo.
3: No to všechno dřevo se naskládá do pece,
2: a za
3: ty 3 hodiny to vyhoří.
2: Jo, musí se tam dát zaraz to dřevo, ono se zapálí od začátku a pak to vlastně postupně prohoří a tam je přes 1000 stupňů, to je nádherné vlastně. Dobrý.
1: Biskup Martin David skládá naštípané dřevo na dlouhou dřevěnou lopatu, která slouží také k sázení chleba. Pekař Tomáš s její pomocí a nezbytnou čelovkou na hlavě ukládá dřevo, až postupně zaplní celou pec.
2: A důležitá věc, musíme otevřít klapky, jo? Průduchy,
3: ano.
2: Které vedou až dozadu té pece, až dozadu. A jdou, vidíte to? Takhle to jde do komínu. A my teďka vlastně tam zatopíme a budeme čekat, až se komín nadechne. A jak se komín nadechne, tak se tam změní tlak. A začne to pořádně odsávat, jako, a nepůjde nám kousenka, jo. Tak Pane Ježíši, a tento bratr oheň, to říká tvé chvále a sláve.
1: Modlitbou provází Tomáš Hanák celé své pečení, dokonce i zapalování ohně. Než se rozhoří, rozpovídá se pekař o historii domu, kam se s manželkou před 6 lety přestěhovali.
2: Ten dům nechal postavit kníže a biskup Šaugoš, který sídl na Javorníku, a nechal to postavit jako knížecí lesní finanční úřad biskupského panství Cuchmantl. A v roce 1771 už ten úřad zrušili a on ho prodal vlastně jako na dům, na normální bydlení. Tady je velká černá kuchyně, je tady několik varných systémů a topnej systém. Varný systém slouží teplo na vaření a topnej systém slouží na vytápění. Takže na to vaření je tady pec na chleba, to je německý typ pece, tam se skládá to dřevo do vnitřku. Ve vnitřku hoří, pak se to musí vyméct a pak se tam můžou sázet i chleby. Tady je druhý varný systém.
1: Muž v bílé zástěře nám ukazuje další místa, kde všude se v kuchyni dalo vařit, péct a udit. V poměrně malé místnosti, je jich celkem 6. Mezitím se z pece začíná ozývat praskání dřeva. Tomáš Hanák dodává, že když s manželkou dům kupovali, o peci ani historii domu nic nevěděli.
2: Já jsem tam po světě, jsem viděl, že to je pec na chleba. Říkám, Ani, bude pec chleba. Máme pec na chleba. Tak jsem si jako scháněl, jako, jak se peče v takovéhle peci, ale tam je právě nejhorší se naučit topit. Tak, už to začíná hořet, tak je to dobrý. Že budeme založit místo, jo?
1: Přesouváme se do velké místnosti přes chodbu. Uvnitř je dlouhý stůl, pytle s moukou, elektrická pekárna, v rohu stroj na mísení těsta. Ukazuje se, že pečení chleba není žádná legrace. Pekař Tomáš už přes noc připravil z kvásku takzvaný rozkvas. V podstatě základ, ze kterého budeme chystat samotné těsto.
2: Ten chleba se dělá vlastně na třikrát.
3: Takže první den založíme jako kvás. Doživíme kvás.
2: Tohle už je rozkvas. To už je třetina toho chleba a z toho kvasu se vezme prostě díl kvasu, pak se tam dá díl mouky a díl vody a to se zamíchá se den před tím samotným těstem. Jako jo. A ten rozkvas nám se vlastně potom promíchá teďka to těsto. Takže je to kvas, rozkvas a samotný těsto. Mm-hmm. Pšeničnožitný chleba je větší podíl pšeničné mouky. Pšeničná mouka obsahuje větší podíl lepku a lepek působí to, že nám drží tvar toho chleba. Mm-hmm. Ale dáváme tam i žitnou chlebovou mouku a žitná chlebová mouka zase váží větší vlhkost na sebe, takže ten chleba bude vlastně držet tvar a bude vláčný. Takže založíme těsto, jo? Kvás, voda a nejdůležitější věc na světě, co je v pohádkách, je sůl. Bez soli se nedá vařit ani slaný, ani sladký. Bez soli to nechutná. A do českých chleba vlastně tak se tam dává kmín.
1: Po nezbytném úvodu do pečení si biskup Martin na sebe bere zástěru, do ruky speciální naběračku a podle pokynů pekaře pečlivě odvažuje množství chlebové mouky, pšeničné i žitné. Pak napouští vodu do odměrné nádoby. Vše vysype do velké mísy v rohu místnosti. Vypadá jako velký robot nebo hnětač. Zahnutý nástavec se v něm ale nepohybuje. Naopak se kolem něj otáčí celá mísa.
2: Teďka vlastně budeme dělat formu toho, že budeme natahovat lepek. A my potřebujeme natáhnout lepek, aby to těsto drželo ten tvar. A to se dělá tak, že vlastně ta díže se otáčí, to rameno je pevný a je tam důležitá ta pšeničná mouka. A ta pšeničná mouka má v sobě ten lepek a ono se to potom přilepí na tom díži a začne se to natahovat o to rameno a pak uvidíte, že v tom těstě jsou takový jako jak pruhy. Jo. Ten lepek se vlastně natáhne a drží tvar toho těsta. Jo, a hlavně se nedívejte jenom na to, jak se to točí, jo. To by se vám motala hlava. Musíte se dívat vlastně za to. Aby se vám nemotala hlava, jo?
1: Během míchání těsta, které Tomáš Hanák nazývá natahováním lepku, se dozvídáme další a další zajímavosti ze světa pečení.
2: Když je ten chleba vlastně z kvasu, on rozkládá vlastně ty cukry, kyselná mlečná je tam v tom, to se rozkládá vlastně ty škroby a všechno a vytahují se z toho ty minerály, co tam jsou vlastně, a i ty vitaminy, a to tam jakoby zůstává. Když uděláte z droždí, tak droždí vám to zabije všechno. Ale že ten kvás vlastně vytahuje a proto ten chleba je stravitelnější, nezatěžuje to střeva, nezatěžuje to žaludek a dáte si vlastně jeden krajíc kváskový chleba a jste sytí. Teď si můžete také šáhnout do těsta.
3: Jo, tak to je husté.
2: Ale ono to ještě to potřebuje trošku zahustit.
3: Ještě zahustit?
2: Ono to, jak se to bude prokvašovat, tak ono to nebude zase tak tvrdý.
1: Na pečení chleba tady nad námi dohlíží z obrázku svatý Klement Maria Hofbauer, patron pekařů. Pro teď máme na chvilku hotovo. Těsto musí kynout. Aby bylo pěkně v teple, zatápí mu pan Tomáš pomocí elektrické trouby a jdeme zkontrolovat oheň. Ukazuje se, že kromě čelovky je tady nezbytnou výbavou i bezkontaktní teploměr.
2: No, už je krásně hodí.
3: No, je. To je paráda.
2: No, tak se podívám. A tam to má limit 700 stupňů, jo? Ale je tam přes 1000 stupňů všechno, aby to normálně hodí, jo?
1: A máme přestávku. Než těsto vykyne, dnes trvá asi 2 hodiny. Pekař ho v průběhu samozřejmě chodí kontrolovat. Mezitím nám s manželkou ukazují svůj krásný domov, který nazvali Domem chleba. Je vidět, že se v něm snaží zachovat jeho historickou duši. Vše podtrhují výšivky na stěnách, vášeň paní Aleny. Právě jedna z nich byla předlohou pro jejich vysněný dům.
2: Původní záměr byl najít si dům podle vyšívaného obrázku mé ženy. Což se povedlo teda. Hledali jsme dům v okolí Brna a tak jsme se přestěhovali do Zlatých hor, to kousek od Brna, že jo. A dům vypadal vlastně úplně stejně jako ten návrh z toho obrázku. Tím, že jsme objevili pec na chleba, tak díky tomu jsme začali pec, nebo já peču, teda Alenka je zaměstnaná, ta pracuje v jiné firmě, takže já peču vlastně ten chleba takhle, no.
1: Láska na první pohled jsem pochopila ten
5: jo,
1: dům.
5: Jo, určitě.
2: No, my jsme chtěli vlastně, jak
5: jsme viděli. To se nám ten dům líbil, že mám ráda, jakoby, že jsme jezdívali s rodiči po zámkách a po hradech a tohle a tenhle dům nás prostě okouzlil, opravdu.
2: My jsme chtěli jako malinký domeček s trochu větší zahrádkou, no. A na klidném místě. Alenka chtěla bydlet vedle kostela, chtěla bydlet poblíž poutního místa. Já jsem chtěl bydlet na Hájovně. Toužil jsem potom, aby v okolí byl nějaký hrad nebo zřícenina. A no super prostě, všechno se splnilo, všechno a ještě navíc, že jo.
1: Je čas vrátit se ke chlebu. Nejprve je potřeba nachystat ošatky a vysypat je moukou. Pak přichází na řadu těsto. Pekař s biskupem Martinem jej dělí na stejné kousky.
2: Namočit určitě jednu ruku, abyste měli od mouky. Mm-hmm. Až pak, když se vlastně řeží jak nožem, jo, pak se to tak podebere. Dáte na váhu opatrně a budeme vážit zhruba kilo a půl. Jo, kilo 56, to nevadí. Tak, zase špachtlí, položím někde, jo. A takhle vlastně jedno těsto vedle druhého. Ale tak já půjdu do důchodu už teďka, už nemám
1: A teď je na čase vytvořit zlepivé hroudy kulaté bochníky. Ukazuje se, že to chce správnou techniku. Pod pekařovýma rukama se těsto téměř roztancuje. Biskup Martin nejprve váhá, ale pak se odvážně pustí do hnětení.
2: Já vlastně vezmu ty dlaně, chytnu si to těsto a jako když od sebe to dám,
6: ano.
2: A takhle to jako přetáhnu.
6: Ano, ano.
2: Pořád si ten chleba otáčím. Takže já mám chleba vlastně zamotaný za 10 sekund.
6: Aha.
2: Hezká strana, škaredá strana. Celý to musím omoučit, aby se mi to nepřileplo. Hezkou stranou dolů a zas pěst a je to hotové.
6: Myslím si, že tak já budu mít to mít dvě strany škaredé.
2: Máme závod?
6: No to...
2: To vždycky děcka říkají, ne?
4: Z toho jako...
2: Perfektně,
4: to není tak hezké z druhé
2: strany, to nevadí, to nevadí. Tak super, to už je hezky namoučit a do toho.
6: Jako nemohl bych se živit jako pekař.
2: Ale mohla, to je až třeba rok byste to dělala, tak pak už vám to půjde.
6: Teď jsem se do toho zamotal.
2: To nevadí, to nevadí. Jako... Tak druhý a já to dělám.
6: Mně to totiž připadá, že vy to neotáčíte, když to děláte.
2: Otáčím, já. Tak, super. Krásná práce.
1: To, co jsem zhrnula zhruba v minutě záznamu, ve skutečnosti trvalo asi půl hodiny. Oba muži nakonec společnými silami naplnili těstem 15 ošatek. Čeká je poslední kynutí. My si mezi tím dáme oběd. Hodiny v pekárně ubíhají prací i povídáním. Mezitím dřevo v peci vyhořelo, je potřeba vymést popel a zkontrolovat teplotu.
6: Už je tma.
5: V peci je tma. Takže, čelovku.
2: A to množství dřeva, co jsme tam dali, toho moc není, no?
4: Je to vlastně jako...
2: Dvě lopatky. Tak, vezměte ušatky s chlebem.
1: Jakmile je v peci správná teplota, je to rychlá akce.
2: Máte do těch fáze. Teďka, vy mě podáte ošatku,
6: ano.
2: Já ho vyklopím, podávám mu zpátky,
6: ano.
2: Sázím chleba. Vytáhnu lopatu, takhle si ho opřu, podáte mi druhou ošatku.
1: Biskup Martin podává pekaři Tomášovi ošatky s chlebem. Ten těsto vyklopí na dlouhou dřevěnou lopatu a sází bochníky do pece. Já držím v jedné ruce mikrofon a druhou odebírám prázdné ošatky.
2: Teďka budete vysázet, jo?
5: Světlo, čelovku.
2: Vedle toho chleba. A cupněte jenom. Tak, výborně, výborně.
6: Už je poslední, že?
2: Jo. Pane Ježíši, požehnám tyto chleby. Kolik je hodin? Čas? 13.41.
6: Čili ve 14.10
2: se podíváme.
4: Tak jsem si vyzkoušel, jak se na lopatě nesedí, ale jak se lopatou nakládá do pece.
2: Pozor na hlavu.
5: Kdybych měla říct, kterou větu jsem slyšela nejčastěji v pekárně, je to pozor na hlavu.
7: No. A bylo to marný.
5: Já čekám, kdo z nás bude první.
2: No, kdybyste viděla, kolik se tady zbouhal té hlavy. A co pak vychází za etudy z nich?
1: Při každém průchodu černou kuchyní nás pekař vždy upozorňuje na nízké zárubně dveří. Proto z toho po několika hodinách už máme legraci. V duchu povídání a smíchu se nese celý zbývající čas v pekárně. Necelá hodina a máme konečně hotovo. Tomáš Hanák znovu bere dřevěnou lopatu a začíná vytahovat bochníky.
4: Pozor na hlavu.
7: Jo.
2: Vezměte rukavice. Rukavice. To by vás hodně pálilo. No, postavte ho na štorc. Jo, dobrý. Můžeme vytahovat.
4: A dáváme sem?
2: Jo, takhle. Postavte ho.
4: Tak?
2: Tak. A opřete to.
4: Tak to?
2: Tak, jo.
4: A tak je dávám za sebe, jo?
2: Za sebe, jo.
1: Biskup Martin každý chléb staví na hranu a skládá vedle sebe jednotlivé bochníky. Když je všech 15 venku, odmění nás chléb tichým křupáním.
2: Tak, poslouchejte.
4: To bude zpívat.
2: No, to jsem taky nevěděl. Že mám vyčetli v těch archivech.
4: A proč se to dává takhle na kant?
2: No, protože ta pára z toho jako uniká. A když byste to dal jako takto, tak by vám to zase vlavilo ze spodu.
4: Aha.
1: Čekání na vychladnutí jsme si zkrátili mší svatou, kterou jsme oslavili v krásném barevném zlatohorském kostele na Nebevzetí Panny Marie. Pekárna totiž stojí příhodně hned vedle něj. Pak už nezbývalo nic jiného, než ochutnat.
2: Takže můžu krájet, jo?
4: Ano.
8: Hm, fakt to je teplé ještě. No, mlete.
2: Udaj ho.
8: Něco si nepamatuju, kdybych jedl čerstvý chleba.
5: Jak se vám peklo, či biskupe?
4: Byla to pro mě první zkušenost a je to zážitek toho procesu tvorby chleba. Jako všechno má svůj čas, všechno má své množství, své míry, ale nakonec, když se to všechno dodrží, tak je z toho takovýto krásný výsledek, který chutná.
9: Tak líbilo se vám to?
2: No.
9: Jedina nádhera.
2: Děkujeme.
9: My taky děkujeme.
1: Voňavé a křupavé bochníky jsme s otcem biskupem naložili do auta a odvezli na nedaleké poutní místo Maria Hilf, kde zrovna začínal tábor pro mladé Sinai Camp. Díky, že jste poslouchali až sem a těším se zase brzy naslyšenou.

0: Roztroušená inspirace. Příběhy lidí s roztroušenou sklerózou z domova svatého Josefa v Žirči.
1: Vítejte při poslechu třetího dílu našeho cyklu, který se zabývá příběhy lidí s roztroušenou sklerózou neboli RS-kou, a při jehož poslechu vás bude provázet Martin Weisbauer. Dnes si budeme povídat s dalším z řady klientů domova svatého Josefa v Žirči, panem Martinem Košťálem. Pan Košťál je až ze Šumavy, konkrétně ze Sušice. V úvodu našeho pořadu jen ještě připomenu, že domov svatého Josefa je stále jedinou léčebnou specializující se na roztroušenou sklerózu v naší republice. Dobrý den, pane Košťál.
2: Dobrý den.
1: Na úvod našeho krátkého rozhovoru bych se vás jenom chtěl zeptat, jestli patříte do té skupiny klientů, kteří jsou zde trvalým pobytem, anebo sem dojíždíte vždycky každý rok na nějakou dobu?
2: Jenom na nějakou dobu. Letos jsem získal prázdninový pobyt.
1: Takže na 2 měsíce?
2: Ano, na 2 měsíce.
1: Jste zdaleka?
2: Jsem zdaleka, jsem ze Šumavy, z města Sušice, brána Šumavy.
1: Pane Košťále, u každého klienta vždycky začínáme tím, jak vlastně se ta nemoc a kdy se ta nemoc u něj začala projevovat. Jak to bylo konkrétně u vás?
2: U mě přestal jsem vidět na levé oko, takže jsem musel přestat se zaměstnáním. Dělal jsem řidiče mezinárodní kamionové dopravy a to mě jako nešlo.
1: Kolik vám bylo v té době?
2: 31 let, no.
1: A jak se situace vyvíjela dále? Musel jste dát asi výpověď a řešil jste nějak tu situaci? To jste ještě asi nevěděl, že máte roztroušenou sklerózu.
2: To jsem ještě nevěděl. Té lékaři se mnou věděli, co dělat. Chodil jsem po všech lékařích, oční, neurolog. A tak to bylo docela tak nějak psychicky náročný. Ale pak se mi to oko zlepšilo, tak jsem šel zpátky jezdit. No, netrvalo to dlouho a vrátilo se to. Oční lékař nevěděl, co mi je, jaký dioptrie mi má napsat, protože na nic vůbec na těch přístrojích nepřišel. Tak jsem asi až po 5 letech jsem skončil v CTčku, v tom tunelu zajímavým.
1: Ano, ano.
2: A to rozhodlo všechno, no.
1: Takže to zjistili až po delší době. A jaký byl postup lékařů dále ve vašem případě?
2: Jo, na to už si pomálu ani nepamatuju, ale nic zásadního od lékařů nebylo, protože už jsem měl nějaký věk i, ale furt jsem chodil, jako zakopával jsem nohou, to začalo taky, že jsem šoupal jednu nohu, na to jsem si zvykl, tak mi neurolog pořídil jednu hůl, aby jsem si pomáhal. No a pak co, léčba, no všelijaké prášky, které mě huntovaly v ostatní orgány, no ty mě huntou do dneška, no ale ještě žiju furt, tak je to dobré.
1: No a jak jste se dozvěděl o domově svatého Josefa v Žirči a jak jste se sem vůbec dostal? Jakými cestami?

0: To je odlehčovací pobyt. No a tam jsem to skončil, tak jsem si zajížděl furt sem na Josefa, poptávat, dal jsem si žádost na toho Josefa. To mi trvalo asi dalších půl roku. No a skončil jsem tady, teď už jsem tady po druhé, no.
1: Vy žijete sám nebo máte manželku?
0: Mám rodinu, která se skládá ze tří dětí a manželky. Ty děti, ty starší, ty už mají svoji rodinu, oba, jak kluk, tak holka. A to poslední je 14-letá dcera. A jako ta žije s náma, no, ještě.
1: Jak se vaše rodina vyrovnávala s tím, když jste se dozvěděl tu pravou diagnózu?
0: No, scháněli to všude, aby si o tom zjistili taky víc. A když se to tak nějak dozvěděli, co to obnáší, tak nadšený z toho nebyli oni a já už vůbec ne.
1: A to jsme právě u toho, jaká byla ta vaše první reakce. Teď vypadáte velice spokojeně.
0: No, to se vám jenom zdá, že jsem trošku vysmátej nebo takhle, ale ono to jináč nejde s tou nemocí. Když si vezmete, že jsem třeba jako zdravej sportoval, a může se říct, že i dost, že jsem chtěl jako mladej vyzvat Usaina Bolta na sprint na 100 metrů, že on byl ještě malinký, tak jsem do toho s ním jít nemohl, nebo on se mnou, no. Ale dobrý, hrál jsem fotbal aktivně, jako, no co ještě, bavilo mi lyžování. Žádný sport mi nedělal překážky, no, tak je to řeknu, aby to bylo na rychlejš domluvený.

0: doma vám nějak pomáhali, adaptoval jste se doma nějak na tuto diagnózu? To jste ještě možná na vozíčku nebyl, že?
1: No, z začátku jsem na vozíku nebyl. Začínal jsem jednou holí, pak dvě holé a pak jsem skončil, když jsem měl ataku, ta byla ošklivá, tak už jsem skončil na vozejku.
0: V čem taková ataka spočívá? Co si pod tím můžeme představit?
1: Zhoršení stavu v první řadě, náhle, je to náhle. Ze dne na den se nechá říct. Vás to položí úplně. Zavolní se vám nohy, když chcete stát a ležíte na zemi. To je taková ta ataka. No, jedete do nemocnice, tam vám dají něco do žíly a jedete zpátky, no, domů.
2: S Martinem Weisbauerem na Proglasu o roztroušené skleróze.

0: Pan Staněk v úvodním dílu zmiňoval nové způsoby léčby, například biologickou léčbu. Jaká léčba se používá u vás?
1: U mě jenom ta medikamenty, protože biologická léčba už není pro mě výhodná, protože už mám nějaký věk. No.
0: Takže to je spíše pro ty mladší pacienty.
1: Pro ty mladší pacienty, přesně. Ty, co chytnou na začátku tu nemoc, lékaři teda, nebo doopravdy věkem je to stanovený, no, potom nějakým.
0: Když byste porovnal život doma a život tady po dobu těch 2 měsíců, jaké to má klady doma a jaké klady zase zde?
1: No, klady a zápory, jaký bych řekl? Tak klady jsou v tom doma, že tam mám svoji rodinu, i když tady se o mě starají taky jako rodina, kdyby to byla. Doopravdy je to tady špičková úroveň. Ty holky, co se o nás starají, to je bomba. To myslím, že nikde nemají určitě. Jak je to v nemocnicích nebo takhle, tak doopravdy ty by tady potřebovali jedničku, ty holky, vystavit. No, doma jsem říkal, mám tam rodinu a na tamto ostatní se musím přizpůsobit, no. Na co mám sílu, nebo tady to budu dělat, no. Abych tam nebyl na obtíž.
0: Pomáhají vám doma nějak? Máte třeba bezbariérový byt a pomáhají vám manželka a dcera podobně jako zde?
1: No, nechá se říct bezbariérový byt. Jak to berete, no? Mám tam výtah v paneláku. Nájezd do baráku mám taky udělaný, to jsem si všechno tak nějak vymodlil, nebo jsem jim to řekl, oni to udělali, no. Ale v bytě už tak nějak bezbariérový ani nepotřebuju. Tam jezdím na mechanickém vozíku, no, občas něco rozbiju, do něčeho narazím, no, ale jde to, no.
0: Vy jste říkal, že jste v mládí se věnoval hlavně sportu, různým sportovním disciplínám, které teď dělat samozřejmě nemůžete. Přeorientoval jste se ve svých zájmech nějakým způsobem?
1: Tady věci jako jsou, co by se dali dělat, ale mě to k tomu nějak celou dobu netáhlo.
0: Takže zatím se nezapojujete do žádné takové té rekreační činnosti?
1: Ne. Nezapojuju se do ničeho tady, no. Když mi to třeba taky dost štve, že jsem takovej, jak bych to nazval, že jsem takovej retardovaný, nebudu říkat, ne, to snad ještě nejsem, no, ale jsem takovej tady zrovna na tohle mouchy sněste si mě asi.
0: Čím se zde bavíte nebo zabýváte, jak trávíte svůj volný čas, když odečtu například ty rehabilitace?
1: Snažím se zapojit, jsou tady různý cvičební ty náčiní, tak to objíždím, no, a dávám si do těla trošku, no, a ještě.
0: Takže ten váš vztah k sportu stále ještě zcela nevymizel?
1: No, ještě asi možná ne, no, ale už to není takový, jako to bývalo, no. Rád by jsem si šel zaběhat. To asi už nebude, možná v novém životě, ale v tuto už ne. Holt přišla věrná kamarádka, RS se jmenuje.

0: Dostal jste se zde také do styku s duchovním týmem nebo se sestrami z kongregace?
1: Naštěvuji kapli nebo kostel.
0: Tady?
1: No. Kostel je každou neděli od 10:30 a pak tam máme kapli menší, tam chodíme přes jeden úterý, čtvrtek od 16:00 odpoledne. Pan farář je příjemný člověk, jeho ovečky taky. Já nevím, jak by nazval ty sestry ovečky. Těžko říct, no.
0: Navštěvoval jste kostel nebo nějaké společenství duchovní už před nemocí doma?
1: Nenavštěvoval. Na to, že jsem pokřtěnej třeba, tak mi to třeba hodně lidí vytýká, ano. No a já s tím nedělám nic zatím, no. Nejsem doma ještě. Mm-hmm. Tak nevím, jestli tam někdy vyjedu do kostela u nás. Snad jo.
0: Možná postupně po zkušenostech no, zde možná, ze Žirče. No.
1: Možná, že jo. Po těch zkušenostech tady. Je to oddechové místo.
0: Říká se, že někoho tahleta nemoc k víře přivede, někoho ne. Mm. Jak to zatím vypadá u vás?
1: Na to, že jsem pokřtěnej, tak nějak zase, že bych byl silně věřící, to nejsem, ale rád si tam poslechnu to mluvení od faráře. Jsou tam lidi různí také a myslím si, že ta nemoc jich tam hodně vrátila do toho scénáře věřícího. No.
2: Co ty o tom víš?

0: Našel jste si zde také nějaké přátelé, kamarády, se kterými se můžete bavit v oblastech, která vás zajímá?
1: Jo, je tady hodně přátelů. To jako s každým říkáme si nazdar, ahoj, těpic. Takže tady v tom je to, v tom styku je to tak nějak benevolentní, no. Jsme tady jako rovnej s rovným, no. Nikdo se nepovyšuje, protože víme, že jsme všichni ve stejných sračkách, řeknu to natvrdo. Nestydím se za to, no, že není návratu z toho. A...
0: Jak reagovalo na vaši nemoc okolí doma, v Sušici? Máte tam také své přátele, nebo jste nějaké ztratil, nebo naopak jste si našel nové?
1: No, jako přátele mám furt a ty jedinci některý tak vydrželi stále. Ta nemoc moje je nerozhodila. Myslím si, že se mnou i soucítí nadále furt. No, ty, co chtěli odejít, tak odešli a mě to netrápí. Jako.
0: A čím se zabýváte doma nejvíce?
1: Koukáním na televizi, hraní her, no pak občas umyju nádobí, když nic nerozbiju, tak nějak moc. Tak mi to i svěří nadále. No, jinak nevím. Jezdím na vozejku po vejletech, kam mě doveze, jak mě doveze. Občas pro mě musí manželka přijet, že už mi to tam chcíplo, dál nepojedu, mi říká vozejk.
0: Máte akumulátorový?
1: Jo, mám akumulátorový vozík, no. A ono v těch kopcích se mu nějak nedaří najezdit ty kilometry, co mě říkali, no.
0: No tak Sušice, brána Šumavy, tam už no. To je asi pro ten vozík náročnější,
1: je
0: že?
1: Je to náročnější, ty kopečky a... Když potom si zajedu do lesa na houby třeba někdy, tak je to úplně o ničom jiným, no.

0: Pane Košťále, jak vypadá takový váš průměrný den zde v domově svatého Josefa v Žirči od rána do večera?
1: Záleží na tom, od kolika hodin mám cvičení, pak mám ještě další aktivity, takže začneme tou první třeba jako dnes. Jsem měl 7 hodin cvičení, takže jsem stával ve 6:45, aby jsem si stačil dát kafe a můj hřích, cigaretu, pak jsem si jel vyčistit zuby, opláchnout se a jel jsem na cvičení. To skončilo kolem 9:00. No a v 9:00 jsem měl vany, tak jsem se šel vykoupat do výřivky. No, tam odce mě vypustili kolem 10:00, tak jsem se šel nasnídat. To je, co jsem nestíhal ráno, oni vozí až po 7:00. To já už jsem byl na cvičení, takže jsem jí měl trošku opožděnou dneska. No a pak už má, nechá se říct, volnej den až do večera. No, ale jsou tady různé akce v odpoledních hodinách, takže dneska tady jsou pejskové ještě odpoledne. Jsou tady jako pro nás postižený pejskové a předvádí cvičení s nima. To je odpoledne, no a pak ve 4:00 máme v kapli bohoslužbu, no po té bohoslužbě už přijde 5:00 večeře, no a pak už je volno až do večera, no. Než jdeme spát.
0: Jezdíte někam do parku, nebo spíš se bavíte někde na společenské místnosti s kamarády?
1: To se bavíme se hlavně na kuřárně, co tam je v prostředku, takovej plac je tam mezi barákama, a já jezdím si vypít kafe hodněkrát do parku. Tam je to takový meditační a klidný. Koukám se na řeku Labe, nebo na Potůček ještě tady. To je malinká říčka.

0: Na závěr děkuju všem posluchačům i pánovi vedle mě, Martinovi. My tady drží mikrofon u úst. Tak mu taky děkuju za to, za příjemnou společnost. A mějte se hezky a hlavně nepokoušejte RE získat.
1: Pane Koště, ale já moc také děkuji za velice milou společnost a krásný rozhovor a doufám, že bude i inspirací pro nejenom pacienty, ale i pro ty třeba, kteří o ně pečují, anebo také pro ty, kteří by chtěli přispět na tento domov.
0: Jo, to by bylo strašně krásné, kdyby nám někdo přispěl, protože ta částka, co mě bude čekat, až mi tady vypíšou, tak mi z toho nebude moc příjemně asi. To je pojišťovna, nám nic nehradí. No, hradí, nebudeme na ní takový ošklivý. Hradí jídlo. A to je vše. To pro ní vyjde tady asi nejlevnější, co můžou. Nejlevnější položka, no.
1: To byl pan Martin Košťál, klient domova svatého Josefa v Žirči, kde se specializují na pomoc lidem s roztroušenou sklerózou. V příštím čtvrtém dílu se budeme bavit s dalším klientem tohoto zařízení, panem Jiřím Kaftanem. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Weisbauer.
2: Roztroušená inspirace. Příběhy lidí s roztroušenou sklerózou z domova svatého Josefa v Žirči.

když ještě není noc. Jen tak nic nemuset, jen tak prostě si to dovolit.

svařici kakao, jen tak něco odložit. Když už toho neseš moc, jen tak to neznamená nastálo, jen tak stačí malou chvíli být.

Odbyla jedna hodina raní a na Proglasu začíná koncert komorní hudby. Nejprve vyslechneme dvě skladby Jana Ladislava Dusíka, klavírní kvintet F-moll opus 41 a sonátu F-moll opus 77 L'Invocation pro klavír. Hraje Hanuš Bartoň. Poslední skladbou bude preludium ze sbírky Klavír Übung. Autorem je Johann Ludwig Krebs. Na čembalo Helmut Franke.

0: Na Proglasu dozněl koncert komorní hudby. Nejprve jsme vyslechli dvě skladby Jana Ladislava Dusíka, klavírní kvintet F-moll opus 41 a sonátu F-moll opus 77 La Invocation pro klavír. Hrál Hanuš Bartoň. Poslední skladbou bylo preludium ze sbírky Klavír Übung, autorem Johann Ludwig Krebs, na čembalo hrál Helmut Franke. Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Vítejte u poslechu pořadu Studna slova. Kazatel Jiří Hurta pokračuje ve výkladu 11. kapitoly 1. listu Korinským a podrobňuje verši 2 až 16, kde apoštol Pavel mluví o vztahu muže a ženy, o závislosti a božím řádu. Posloucháte archivní nahrávky připravené redakcí Transworld Rádia, Rádia 7. Od mikrofonu vám inspirativní a ničím nerušený poslech přeje Jitka Vilažíková.

otázce odkrývání hlavy u muže a zakrývání hlavy u ženy při modlitbě a při zvěstování, jaký řeší apoštol Pavel v prvém listu do Korintu v 11. kapitole verše 2.16, jsme si posledně řekli toto. Setkává-li se muž s někým, kdo je větší a důstojnější a nesmekne-li před ním, dává tím vlastně najevo, že před ním prosazuje svou čest a hrdost, že tím odpírá pokořit se, a to ovšem před Bohem znamená hřích. Naproti tomu prostovlasá žena, která nechává hlavu odkrytou, se svými vlasy ve skutečnosti chlubí, protože vlasy jsou ozdobou ženy. A chlubit se před Boží tváří Božím darem a chovat se tak, jako bych si to, co jsem dostal, dal sám, to je ovšem ohavnost. Nesmekne-li tedy muž při modlitbě nebo přikázání, jako by se odděloval od své hlavy Krista i od jeho lidu. Naproti tomu víme, že pokrytím hlavy se žena veřejně přiznávala a připojovala ke svému muži a k jeho lidu. Co tedy asi znamenalo, když si hlavu nezahalil? Je možno se dokonce zeptat se vší vážností, kde pak asi skončí své vole ženy, která pohrdne znamením svého společenství se svým mužem i sborem a nebude na ně dbát. Co pak se nevydává cestou oddělení, která vede k nevěře a hanbě? K té otázce zakrývání hlavy u žen při modlitbě a proroctví ovšem ještě připomínám znovu. Něco jiného je v prostotě srdce na slovo uposlechnout, aniž mu rozumíme. A něco jiného je pokusit se po tom slovu porozumět. Poslušnost je na místě i tehdy, když nerozumíme. Jestliže někdo pohrdne znamením ustálených dobových zvyklostí, které platí v církvi Kristově, už tím vnáší do svého chování sám prvky zpronevěry. Pavel píše o takové ženě, je to jedno a totéž, jako by si dala hlavu oholit. K tomu je třeba si uvědomit, že ve Starém zákoně byla oholená hlava ženy znamení hanby. Je známo, že už i v Egyptě nosili lehké ženštiny na vyholených hlavách paruky. A prorok Izajáš ohlašuje ve 3. kapitole v 17. verši. Panovník zachvát